0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ses přece chytila. Jo, jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

jsou v módě andy, koaly a bandy, vozíme tam výhradně jen my. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu.

0: Taktakopis Sky jmenuje se Takopis Čátko.
1: A štěňátko Klokana jmenuje se
2: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
4: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára

0: anakondy jmenuje se
1: Anakoniátko a štěňátko Jaguára.

0: vibrátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže ješkátor.
1: Ježulátor.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě ješkátor.
1: Hele, a co? Ješkoláček.
0: Ješkoláček. Ješkátor. Ne, ne, ne, ješkátor.
1: A ješkolačka.
0: To je jasné. Ješkátoři.

0: ti.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš takovou pusu, baby?

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihraný.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Posloucháš Rádio Junior.

pes je grof. Mezi psy, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda zlata. Oca sem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši. Chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl. Mu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap

jsou a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně.

0: máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má žít mý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Šmajzla tam jedno kotě, pašovala ho v botě, teď je z něj šelma zlá a ohyzdná. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu.

tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo...

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: 18, 19, 20.
1: Pravěcí člověci byli dost nad věcí, nosili na hlavách mamutí čepici.

0: Vidíme z téhle jeskyně ven.
1: Stejně jako pralidé.
2: A to znamená jak jako?
1: Zapálíme si louč. Její plamen nám ukáže, odkud sem proudí čerstvý vzduch, tedy kde je východ z jeskyně. Tudy!
3: Doba kamenná, to je doba plná šutrů, nikdo

prince znám nebezpečí. Teď volá SOS bez dlouhatánských řečí.

0: Radio Junior.
1: Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

už nechce ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

očekávají. Za svý štěstí můžeš sám. Přitom jedí, náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet, ale ten boj

rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít.

0: Síťovka.
1: Ahoj a čau. Tentokrát jsem do své tašky síťovky ulovila v moři sociálních sítí něco šedého, co umí mluvit, ale člověk to není. Nejspíš tušíte správně, že je to papoušek. Jmenuje se Apollo, je to papoušek šedý a je hvězdou sociálních sítí. Na TikToku sledovalo v prosinci 2024 jeho profil Apollo and Friends 2,9 milionů lidí. YouTubeový kanál Apollo and Friends odebíralo 1,58 milionů odběratelů. Na Instagramu měl 1,3 miliony sledujících. Jeho profily provozují Tori Lacey a Dalton Mason. Do popisku u instagramového účtu napsali: sleduj nás, snažíme se z Apolla vychovat nejchytřejšího papouška na světě. Dobrá práce, říká Apollo. Tento papoušek se vylíhl v dubnu 2020. V prosinci téhož roku si ho koupila Tori a Dalton ve Zverimexu v St. Petersburg na Floridě za v přepočtu asi 40 tisíc korun. Majitel před nimi přistřihl Apollovi křídla, ale Tori a Dalton mu je nechali dorůst do jejich přirozené podoby. Apollo umí mluvit a odpovídat na otázky, co je to, jakou to má barvu a z jakého je to materiálu. Tori a Dalton ho trénují pomocí techniky od Irene Pepperberg. Poslechněte si, co Apollo umí.
2: What's this called?
3: It's a bell.
2: What's this called?
3: Fire.
2: What's this made of?
3: Metal.
1: Dalton se ptá, jak se tomu říká. Apollo odpovídá bell, tedy zvoneček. Dalton se ptá, jak se tomu říká, a škrtne zapalovačem. Apollo odpovídá fire, tedy oheň. Dalton se ptá, z čeho je to vyrobené. Apollo odpovídá metal, tedy z kovu. A má pravdu, zapalovač je opravdu z kovu. Takhle umí Apollo odpovídat na spoustu otázek a dostává za to pistácie. Samozřejmě dělá i chyby, ale Tori a Dalton ho hlavně hodně chválí, když se například naučí nové slovo. Papoušek Apollo je dokonce držitelem světového rekordu z roku 2023 za to, že dokázal pojmenovat nejvíc předmětů za 3 minuty. Řekl jich správně 12. Poznal knihu, brouka, figurku Vária z videoher Super Mario Bros., korek, rostlinu, míč, kámen, lahvičku, blok, zvoneček, ponožku a klobouk. Za každé 4 předměty, které zvládl pojmenovat, dostal pistáci.
2: What's this called?
3: Book.
2: What's this?
3: It's a book.
2: What's this called?
3: Plant.
2: What's this called?
3: Block.
2: No. What's this called?
3: Rock.
2: What's this called? What's this called?
3: Bottle.
1: Papoušek Apollo umí pojmenovat i Shreka, ale říká mu Shrok. A kdo jsou ti Friends v názvu profilů na sociálních sítích Apollo and Friends? Jsou to další dva ptáci, Soleil a Ophelia. Přiletí na zavolání nebo sedí Tori na hlavě. Tak se mějte krásně. Pusinku vám posílá Apollo. A zdraví vás Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zdravím všechny zvídavce. Také jste už zvědaví, co nás čeká dnes? Tak vzhůru do světa zajímavostí. Tak schválně, co víte o sobech? Tedy kromě toho, že sobí spřežení táhne Santovi sáně, aby Santa stihl doručit vánoční dárky. Dnes vám jednu zvláštnost o tomto obyvateli subpolárních a polárních oblastí prozradím. Soby žijí v extrémních podmínkách a dokázali se jim dokonale přizpůsobit. V oblastech nad polárním kruhem musí tito savci čelit v zimě nikdy nekončící tmě a v létě zase 24-hodinovému polárnímu dni. Na velké rozdíly v síle světla v létě a zimě jsou však skvěle vybaveni. Jako jediní savci totiž dokáží měnit barvu očí podle ročního období. Za dlouhých letních dnů jsou jejich oči zlatavě hnědé a v zimní černočerné tmě jsou tmavě modré. Ke změně zbarvení dochází v části okazvané tapetum lucidum, která leží za duhovkou a odráží viditelné světlo zpět do duhovky, tím napomáhá zvyšovat množství světla, které se dostane k fotoreceptorům, tedy ke světlo vnímajícím buňkám v oku. Tato vrstva oka některým zvířatům zajišťuje noční vidění. Lidé ji v oku nemají. Změna barvy na tmavě modrou umožní sobovi mnohem lépe vidět v temné zimě, dokonce i ultrafialové světlo. Jeho zornice je trvale rozšířená, tlačí na vrstvu oka tapetum lucidum a ta pak může odrážet i modré světlo, běžné při arktické zimě. Sob pak dokáže zachytit pohyb nepřítele i jiné nebezpečí na velkou dálku za téměř úplné tmy. Také lépe vyhledává potravu. Zní to skoro až magicky, že se mu mění barva očí, že? Představte si, kdyby tohle zvládly oči lidské. Teď je zima, takže by měl každý oči modré, v létě zase hnědé. Ale jak už víte, lidí se tohle netýká. Moji milí zvídavci, pokud chcete o měnící barvě sobích očí někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno.
1: Až jednou řekne, stačilo to, tak já jdu. Pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekne,

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Nad zeleným mořem svítilo zlatavé slunce. Plachetnice dobrodružství proplouvala klidnými vodami, mírný vánek lehce vzdouval její sličné plachty. V lesklé mořské hladině se zhlížela modrá obloha, plachty a stěžně i kapitánský můstek s kapitánem velrybou. Nad hladinu vyskakovaly ryby a bylo jim divné, že jedna loď pluje nad vodou a druhá pod vodou. A že ta loď pod vodou má všechno hlavou dolů. Divili se, protože nevěděli, že v čisté vodě se všechno obráží obráceně, jako v zrcadle. Všem na palubě bylo do zpěvu. Jenom opičáci Hup a Hop měli hlavy plné starostí. Usmyslili si poděkovat kormidelníkovi za to, že je zachránil před utonutím, že jim ušil námořnické šaty a že je s dovolením kapitána jmenoval plavčíky. Chtěli mu udělat nějakou neobyčejnou radost. No, ale kde radost vzít? Na stromě neroste a stromy nerostou na lodi.
1: Co pak asi má kormidelník nejradši Hope?
2: No, já myslím, Hopičku, že má nejradši Dýmku.
1: To už přece má.
2: No to má. No. Taky má rád písničky.
1: Písniček má tolik, že je rozdává.
2: No jo. Podívej, Hopičku, a co, abychom mu uklidili kajutu?
1: Uklidit kajutu?
2: No.
1: Tak dobře. Ty budeš uklízet?
2: Ano.
1: A já budu dávat pozor, abys na nic nezapomněl.
2: Aha.
1: No.
2: A podívej, Hupičku, třeba bychom mohli kajutu i vymalovat.
1: Vymalovat?
2: No.
1: Barvičkami.
2: Aby byla tak hezká jako obrázky v knížce, kterou nám včera ukazoval plavčík.
1: Ano, bude ještě hezký.
2: No jo. Jenom jestli takové malování není moc těžké.
1: Prosím tě, co může být na malování těžkého? Houpat se v pralese na liánách, to je těžké.
2: Nebo se vozit na slonovi a držet sochobu, to je ještě těžší.
1: Ovšem, a takové malování,
2: Ovšem. Ovšem, ale se musí vědět, jak se maluje.
1: Ovšem.
2: Ty to víš, Hupíčku?
1: Že se tak hloupě ptáš. Kdybych to nevěděl, tak bych nechtěl malovat.
2: No, to je pravda.
1: No.
2: A jak to víš?
1: Jak? Když jsme ještě žili na ostrově, tak jsem se jednou díval, jak slunce maluje do deště duhu.
2: Ne.
1: Ano. Já 7 barev.
2: A že já to neviděl, Hupíčku?
1: Protože jsi zrovna spal.
2: A proč jsi mě nevzbudil? Teď nevím, jak se maluje, a ty to víš.
1: Jak jsem tě mohl vzbudit, když jsem spal taky?
2: No to jsi nemohl. To jsme vlastně spali oba.
1: Ano.
2: Jak jsi mě mohl vzbudit, víš?
1: Ano. No. A teď si nejdřív musíme obstarat, co? Barvu.
2: Barvu. A musí to být ta nejkrásnější barva.
1: Ovšem.
2: Protože kormidelník si zaslouží mít tu nejvymalovanější kajutu na lodi.
1: Ano.
0: Hledali, až našli v almárce láhev se sodovkou. Přelili ji do velkého hrnce a přidali k ní malinovou šťávu. Do malinové šťávy vymačkali rajské jablíčko posypané práškovým cukrem. Do toho zamíchali 2 lžičky kaká. Vonělo to náramně. Až se sliny zbíhaly, Hup neodolal a lízl si.
1: S takovou barvou ještě nikdo nikdy nemaloval.
2: To jsem rád, že máme takovou pěknou barvu.
1: Moc dobrou barvu.
2: Já bych taky trošku...
1: Počkej. Barva není na mlsání, ale na malování. Radši mi podej štětku, co se s ní pan kormidelník před holením mydlí.
2: A čím já budu malovat?
1: No jo. Čím ty budeš malovat?
2: Co myslíš, Hupičku? Má kapitán taky štětku na holení?
1: No prosím tě, když ji má kormidelník, aby ji neměl kapitán.
2: Tak já mu řeknu, aby mi ji půjčil.
1: Ale tomu nesmíš vůbec říkat.
2: Ne?
1: Ne, nikdo nesmí vědět, že chceme vymalovat kajutu. To by neměl kormidelník radost. Vypůjč si ji, aby to nevěděl. Ale dej si pozor, Hope, aby tě přitom neviděl. Je, mináčku, to by ti vyprášel kožich, pane. No. A mně by to bylo moc líto, Píčku, víš?
2: Ne. No. Ne, proč, Hupíčku, já si dám pozor, aby mě neviděl.
1: Dobře.
0: Tak si Hop vypůjčil kapitánovu štětku na holení. Byla větší a chlupatější. A Hupovi se zdála i hezčí. Prohlížel jí ze všech stran a pak řekl...
1: Jak se tak na tu štětku dívám?
2: Jo.
1: Vždyť ona je větší.
2: To je.
1: A chlupatější.
2: To taky.
1: A taky těžší.
2: A taky těžší.
1: No, já mám strach, Hupíčku, aby tě nebolela ruka, až s ní budeš malovat.
2: Já to vydržím, Hupíčku.
1: Já bych moc nerad, aby tě ruka bolela.
2: Nebude.
1: To bych moc nerad. Víš, radši bychom si je měli vyměnit.
2: A to zase bude bolet ruka tebe?
1: Ať si bolí. Jen když nebude bolet tebe.
0: Tak si štětky vyměnili a dali se do malování. A aby jim šla práce líp od ruky, zpívali si.
3: To se nám to maluje, to se nám to pěkně daří, namaluju strejdu slona jako v slabikáři.
0: Barva jim brzy došla, protože s ní nejen malovali, ale ještě víc mlsali. Pod postelí objevili bedínku a v ní dvě plechové krabičky. Byl to černý krém na boty.
1: S touhle barvou si kormidelník maluje boty, Hope.
2: To bude moc pěkná barva, když se mu ty boty tak pěkně blejskají.
1: No a třeba bude i dobrá.
2: Jo.
1: Ochutnej ji, Hope.
2: Ty mě to dovolíš, Hupíčku?
1: Dovolím.
2: Je.
1: Ale ochutnej jenom jednou.
0: Tak si Hop lízl té černé barvy. Příliš mu nechutnala. Hup si chtěl taky líznout, ale když viděl, jak se Hop kysele šklebí, přišla ho chuť na mlsání. A tak si v té černé barvě omázli štětky, Hup maloval podlahu a Hop zase strop. Zpívali si k tomu, Alice kolébala na vlnách a svítilo slunce a bylo jim moc a moc dobře.
3: To se nám to maluje, to se nám to pěkně blejská, namaluju kočičku a já zase pejska.
0: Kočičky a pejskové byly všude, na stropě, na stěnách, na podlaze, na nových námořnických šatičkách. Byly by snad namalovali i sklo na okénku, ale barva jim došla. Unavení od té namáhavé malovací práce skočili do postýlek a usnuli se štětkami v rukou. A ani je nenapadlo umýt se. Když se kormidelník vrátil ze služby, byla už noc. Ucítil vůni krému a zaradoval se, že mu opičáci vyčistili boty. Rozsvítil a viděl, že se blejskají jeho boty a strop a podlaha i opičáci. Všude samá černá kočička a pejsek. Kormidelníkovi se zatajil dech, chtělo se mu brečet, ale než mu ukápla první slza, uslyšel hromový hlas kapitána velryby.
4: U všech morských lanížů, kam se poděla moje štětka na holení? Neviděli jste moji štětku na holení, kormidelníku?
5: Viděl jsem žraloka, viděl jsem velrybu, vidím vás, kapitáne, ale vaší štětku na holení jsem neviděl.
4: Že ona spadla při poslední bouři do moře?
5: Jinak to nebude. A velrybu teď lechtá v žaludku?
4: Kormidelníku, neberte přede mnou jméno velryby nadarmo. A cože to tady tak pronikavě voní? Že už to ani nevoní.
5: Krém na boty, kapitáne.
4: Krém na boty? Podívejme, podívejme. A že jste mi nehlásil, kormidelníku, že hodláte malovat kajutu krémem na boty.
5: To je tak, kapitáne. Tu kajutu jsem nemaloval já, ale naši opičáci, teda plavčíci. Hub s Hopem. Dám za to kormidlo, že mi chtěli udělat radost.
4: Nikomu kormidlo nedávejte, kormidelníku, a raději mi povězte, čím pak kajuty malovali?
5: Krémem na boty.
4: A nepotřebovali k tomu taky štětky? Ha?
5: To jistě potřebovali.
4: A kde pak ty štětky asi vzali? Ha? Kde? No?
5: To nevím, kapitáne.
4: Ale já to vím. Copak, že to drží v těch svých tlapkách? Copak, no?
5: Štětky.
4: Tak, štětky. A ta větší a chlupatější a taky černější, ta je moje.
5: No a ta menší a míň chlupatá a míň černá, ta je zase moje.
4: U všech mořských slanečků, samá černá kočička, samý černý pejsek, samá černá štětka. Čím se budu mydlit, kormidelníku? Čím pak, no?
5: Kdybyste dovolil, kapitáne, dovolil bych si vám nabídnout jako náhradu za štětku svůj kartáček na zuby.
4: Mám se snad mydlit kartáčkem na zuby?
5: Buď kartáčkem na zuby, nebo chodit neoholený.
4: Kapitán Plachetnice, že by měl chodit neoholený? Kormidelníku, to si přece nemůžu dovolit. Dejte mi tedy ten svůj kartáček na zuby.
0: Od té doby se kapitán mydlil kartáčkem na zuby a kormidelník zase mašlovačkou, kterou mu věnoval vrchní kuchař. Obě zakrébované štětky putovaly do moře a voda za Plachetnicí se zbarvila do černa. Už to nebylo zelené moře, ale moře zelenočerné.

0: Na koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

nutím vlky být, nutím blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Ahoj, kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Ušoune. Co to vidím?
0: Vidíš Ušouna rybáře. A víš, co vidím já?
1: Co?
0: No, vidím Janu rybářku, která o tom ale ještě neví.
1: Aha, ale protože má Jana ráda překvapení. Moc se na to rybaření s Ušounem těší.
0: Hurá, hurá, tak to je paráda, protože Ušoun se taky těší. A kromě těšení tu má taky hned na začátku dnešní školkový úkol.
2: No tak jsem s ním.
0: Ušounův úkol. Kamarádi, prosím vás, pomozte nám zkontrolovat, jestli máme všechno, co potřebujeme, když chceme jít s Janou na ryby.
1: Pojďme si to spolu pěkně vyjmenovat. Takže, co je nejdůležitější?
0: Dobrá nálada.
1: No to jasně.
0: Ale pruty, ty máme. A co dál?
1: Návnada.
0: Dobrá návnada.
1: Ano.
0: No a pak taky potřebujeme
1: křesílka, svačinu, podběrák, když něco chytíme, a vezírek.
0: No bezva, Jani, díky holky a kluci, všechno máme. No, tak myslím, že někteří z nás možná neví, co je to vezírek.
1: No, tak si dáme překlad.
3: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
1: Vezírek je, kamarádi, taková síť, do které dávají rybáři svoje úlovky. Je to taková síťová taška, která se nahoře stáhne provázkem, a když někdo uloví rybu, dá ji do vezírku a vezírek dá pak do vody.
0: No, aby mu ryby neuplavaly.
1: Přesně tak. Holky a kluci, my tady máme na ryby všechno, co potřebujeme, ale než vyrazíme, pustíme si naši dnešní první písničku.
4: Tři.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušaunovu, tady mou pohádkovou školku s rybáři Janou a Ušaunem.
1: Holky a kluci, my už sedíme v křesílkách. Jsme u řeky. Pruty jsou nahozené. To znamená, že jsme dali návnadu na háček a nahodili jsme vlasec do vody.
0: A když nějaká ryba zabere, tak to poznáme, protože máme na vlasci přidělané šihadlo.
1: Oj, tak to chce další překlad.
2: Ušaunův překlad z dospěláčtiny.
0: No, pozor. Čihadlo je taková malá kulička s pérkem uvnitř a očkem nahoře, která se pověsí na vlasec a když ryba zabere, tak začne to čihadlo poskakovat.
1: A tak poznáte, že ryba bere. Ušaune, bere, bere, bere.
0: Jani, já ti rozumím, nemusíš to opakovat tolikrát.
1: No, ale já to opakuju, teda já to neopakuju, ale já to říkám, protože bere nám ryba.
0: Jo.
1: Čihadlo poskakuje jako šílené hele.
0: No jo, je. Hurá, hurá, drž, Jani.
3: Držím.
0: Ty brďo, no, to
3: držím.
0: Vypadá snad na velrybu.
1: Páni, určitě to bude fakt velká ryba, protože má vážně velkou sílu, ale velryby v našich řekách samozřejmě nežijí.
0: Holky a kluci, věděli byste, které ryby v našich řekách žijí?
1: Jasně, že to kamarádi vědí. Ušaune, prosím tě, pojď mi pomoct, připrav podběrák. A holky a kluci nám zatím prozradí, které ryby žijí v našich řekách a rybnících.
0: No, tak, holky a kluci, vyjmenujte se mnou 10 ryb. První bude kapr, toho známe určitě všichni. Druhá bude štika, třetí okoun. No, to jsou na rozdíl od kapra dravé ryby. Mají zubiska a živí se menšími rybičkami.
1: Ušonku, nevyprávěj a nespodběrák. Naše ulovená ryba se blíží.
0: Už to čekám. Neboj, neboj, stihnu u toho doříct i zbývajících 7 ryb. Hele, cejn, karas, uhoř. Ten vypadá skoro jako vodní had. Sumec, candát, plotice a tolstolobik. To jsem to zvládl, co?
1: Ty jsi nejlepší, krásně to zvládl, Ušonku. To jsem zvědavá, která ryba bude ta naše.
0: Já už ji vidím. Hele, hele, to není žádná ryba, kterou znám. Žádná z nich totiž není zlatá.
1: Ty brďo, Ušonku, jdi do vody a opatrně ji vylov. A vy si zatím, kamarádi, užijte dnešní další písničku.
4: Máma mi dala korunu, abych koupil rybu. A já místo ryby koupil.

0: Jsem nic nekoupil.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Mou? Tady už jsou novou pohádkovou školku. Jo. Hustý. Tak a je to. Ušounovi poprvé došla slova. Abyste tomu rozuměli, Ušoun totiž vážně mrká, protože jsme vážně nechytili žádnou známou českou říční rybu, ale chytili jsme opravdickou pohádkovou zlatou rybu.
2: Fakt, že jo?
3: Fakt. Ahoj, mrňavý suchozemšťané.
1: Hele, zlatá rybko.
3: Říkejte mi Zlatko.
1: Dobře, Zlatko. Bude to teď jako v pohádce?
2: Jo. My tě pustíme a ty nám splníš 3 přání, jo?
3: Vy mě chcete pustit?
2: No jako, radši bychom si tě ochočili a připravili ti ve školce super akvárko, ale víme, že máš radši řeku.
1: No, Ušounku, líp bych to neřekla.
3: Vy jste ale hodní a já už jsem o vás slyšela.
2: Aha. Jo, a co jsi o nás slyšela?
3: No, že jste legrační, milí, veselí, máte rádi hádanky, cvičení a taky moc hezky zpíváte.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme, no jasně. A víš, Zlatko, co se teď stane?
3: No pustíte mě, to už jste říkali.
2: A Jana tě k tomu zaspívá. Je to tralalalka, která jak o zpívání slyší, něco ji nutí hnedle zpívat.
3: Ale to je přeci dobře. Jen spusťte. Já se těším. A poslechnu si ji už ve vodě. Protože jak známo, ryba na suchu brzy chřadne.
1: Zaspívám písničku o jedné malé rybičce, kterou jsem kamarádi naposledy zpívala ve školce.
2: A já budu poslouchat, ani nedutnu. Ušounovo zpívání.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Normálně si tu s Janou sedíme u řeky, chytáme ryby a jednu jsme vážně chytili.
0: A není to ledas jaká ryba, je to zlatá ryba, Zlatka.
2: Ano, to jsem já, kouzelná zlatá rybka. Ano, přesně ta, která si teď s vámi, holky a kluci, užije pohádku. A pohádku dokonce o jiné zlaté rybce.
1: Aha, no jo, to jo.
0: A proč ne?
1: Ušounova pohádka.
3: Moře bylo tiché a pokojné. Vlny si chvilku šeptali, chvilku prospěvovali. Sem tam křikl nad modrou hladinou bílý pták. Rybář seděl v loďce a byl smutný. Od rána lovím a nechytil jsem ani rybičku. Nemám štěstí, ale zkusím to ještě jednou. Hodil síť do vody, po pár metrech ji vytáhl. Nic, jen sprška stříbrných kapek se vracela do hlubiny. Kap, kap, kap. Rybář si povzdechl, ale najednou se zarazil. Co to? V síti zahledl malou rybku. Byla zlatá, svítila a zářila jako polední slunce. A promluvila k němu lidskou řečí. Pust mě zpátky do moře, rybáři, nebudeš litovat, splním ti za to 3 přání. Mrskla ploutví a 1000 zlatých blesků uhodilo rybáře do očí. Proč ne? Řekl překvapeně. Vážíš 10-15 deka, co bych to byl za člověka, abych vprostřed husté sítě nechal rybku. Ještě dítě. Ale jestli se mě chceš mermamoci nějak odměnit, přál bych si plnou síť pěkných ryb, dodal nakonec a hodil zlatou rybku bez rozmýšlení do vody. Splním ráda tvoje přání, jen běž klidně domů, dám ti ještě novou loďku a pár vesel k tomu. Promluvila k němu rybka a moře se za ní zavřelo. Stalo se, jak slíbila. Když rybář vyprávěl všechno ženě, byla spokojená. Dobře si udělal, pochválila ho. Máme na dlouhý čas co jíst a část úlovku prodáme ve městě, libovala si. Ale za pár dnů z ní spokojenost vyprchala jako vůně z uvadlé růže. Zavolala muže. Měl si chtít něco lepšího, zlobila se. Co pak je to trochu jídla? Naši sousedy mají auto, chatu a my nic. Běž k moři a zavolej rybku. Rybáři se nechtělo. Dala nám novou loďku a sítě. Nachytám přece ryb dost a dost. Můžeme žít šťastně bez auta i bez chaty. Ale žena si stále vedla svou, spustila řeči mocný proud, rybáři nezbylo, než ji poslechnout. Moře bylo tiché a pokojné. Vlny si chvilku šeptali, chvilku prospívovali a potom se rozběhli někam do dálky. Sem tam křikl nad modrou hladinou bílý pták. Rybář na břehu zavolal. Zlatá rybko, jsem tu zás, ať si kdesi slyš můj hlas. Moře se otevřelo a rybka vykoukla z vody. Co si přeješ, rybáři? Zeptala se a mrskla párkrát ploutví. 1000 zlatých blesků udeřilo rybáři do očí. Žena chce auto a chatu, vysvětloval nesměle, nezlob se. Splním ráda tvoje přání, jen běž klidně domů, dám tvé ženě navíc ještě novou garáž k tomu. Uklidnila ho rybka a moře se za ní zavřelo. Stalo se, jak slíbila. U rybářova domku stála garáž s nablízkaným autem a rybářka cinkala svazkem klíčů od chaty. Teď byla spokojená. Vidíš, muži, všechno krásně vychází. Konečně nám ke štěstí nic neschází. Jak jsme k němu přišli, nikdo nezjistí. Hlavně, že náš soused pukne závistí, jako kaštan v době zrání, smála se. Jsme teď velcí páni. Ale jak se dny kutáleli z kopce jeden za druhým, spokojenost od ní najednou uletěla jako motýl z podzimní louky. Muži, spustila. Proč máme pracovat a nemůžeme jen lenošit? Nemusíme přece hnout ani prstem. Stačí, když dojdeš se zlatou rybkou. Žádej po ní krásný zámek se služebnictvem, plný truhly stříbra a zlata. Ať se stará, rybka zlatá. Ty jsi ji zachránil, já ji neupekla, rozlobeně řekla. Darovali jsme jí přece život. To ti samo nebe dosvědčí. Tak ať se nám jak se patří odněží. Rybáři se nechtělo. Kroutil se a vytáčel. Málem tisíc výmluv měl. Dala nám už loďku a sítě, chatu, garáž i auto. Oba máme zdravé ruce. Co nám chybí? K čemu kouzla rybí? Ale žena si stále vedla svou. Spustila řeči mocný prout. Rybáři nezbylo, než ji poslechnout. A tak šel, nerad, co měl chudák dělat. Moře bylo tiché a pokojné. Vlny si chvilku šeptali, chvilku prospěvovali a potom se rozběhli někam do dálky. Sem tam křikl nad modrou hladinou bílý pták. Břeh i celé okolí bylo cítit po rybách a po soli. Rybář na břehu zavolal. Zlatá rybko, jsem tu zas, ať si kde si slyš můj hlas. Moře se otevřelo a rybka vykoukla z vody. Co si přeješ, rybáři? Rybář jí pověděl, co všechno žena chce. Rybka mrskla ploutví a tisíc zlatých blesků ho udeřilo do očí. Splním ráda tvoje přání, jen běž klidně domů. Vsaď pár čísel v loterii, kup si los a hrej. Starost odhod jako smetí, o nic víc se nestarej. Stalo se, jak slíbila. Měli krásný zámek se služebnictvem, truhly plné zlata, stříbra a drahých kamenů. V penězích se topili, málem s nimi jako s uhlím topili. Nemuseli teď nic dělat, jedli jen a pili, jako v ráji sladce žili, palci z nudy točili. Točili si jeden den, druhý den a zrovna tak za týden i za měsíc. Ale jednou časně ráno toho měl rybář právě dost. Rozlobil se, dostal zlost. Nebudu už zahálet, musím něco dělat. Stárnu, hloupnu, břich mě roste, přitom je to celkem prosté. Půjdu chytat ryby, je to přece moje práce. Ale žena, co s ním žila, náramně se naježila. To by tak hrálo, aby zpracoval. Máme všechno ze zlata, peněz plné truhly, šperků, plášu, plata. Máme domy, jeden druhý, kuchaře a služky, sluhy. A ty by ses chtěl dřít, rvát se s mořem, tahat síť. Poslouchej mě, co ti povím, já to nikdy nedovolím, zakřičela rozlobeně, začala s mužem cloumat. A ten se probudil. Ležel ve svém starém domku a raní slunce ho volalo ven. Za oknem se smálo. To jsem rád, že to všechno byl jen sen, že se mě to jenom zdálo. Usmál se a oblékal se do práce. Kdyby s náhodou chytil zlatou rybku, nic od ní nechtěj, máme zdravé ruce, neumřeme hlady, volala za ním žena mezi vrátky. Vrať jí moři zpátky. A šla za svou prací.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušou novou pohádkovou školku s Janou, Ušounem Rušounem a zlatou rybkou Zlatkou.
0: Zlatka dobře zná naši pohádkovou školku a to nás moc těší.
2: A díky tomu taky vím.
1: Atko, já nestačím zírat. Ušounova hádanka. Holky a kluci, jak Zlatka správně řekla, je čas nastražit ušiska. Čeká nás hádanka.
0: Co nebo koho teďka slyšíte?
1: Tak Zlatka, já ti to pěkně odpočítám a tentokrát to řekneš s kamarády ty, ano?
2: Jasně.
1: Takže 3, 2, 1.
2: Flétna.
0: Výborně, výborně.
2: I další hádanka.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu rybářskou pohádkovou školku.
1: No, dneska jsme totiž šli chytat ryby a chytili jsme jednu, no, úplně úžasnou, nejúžasnější.
2: Děkuju.
0: Jo. Je to zlatá rybka a jmenuje se Zlatka.
1: A my jsme si s ní užili moc krásnou školku.
0: Akorát teda...
1: Ji samozřejmě musíme pustit zpátky do vody. Obzvlášť, když jsme jí to slíbili. Sliby se mají plnit, to už dávno víme.
0: To víme. Akorát ale...
1: No co akorát, Ušonku?
0: Akorát jsme si tedy nic nepřáli, co?
1: Aha, ty myslíš tři přání, která plní zlatá rybka, když ji pustíš zpátky?
0: No, jako ne, že bych ta přání nutně potřeboval, ale...
1: Ale co, když nic nepotřebuješ, tak nech ta přání někomu jinému, někomu dalšímu, kdo zlatku chytí.
0: Aha, jo, jasně, třeba kamarádům by se tři přání určitě hodila víc než nám, to je asi pravda.
2: Ušonku, já jsem samozřejmě připravená vám tři přání splnit. Ale pokud chcete, abych je radši splnila dětem, co rády chodí do Ušounovy pohádkové školky, ráda to udělám.
0: Je? No tak to je super.
1: A já dokonce vím, jak bychom to mohli zařídit.
2: Povídej.
1: Za malou chvíli budeme kamarády prosit o obrázky a vždycky jednomu z nich posíláme odměnu. Tak jsem si tak jako říkala, že když máme tři přání, mohli bychom dneska poslat odměny tři.
0: Jo, to je ale skvělý nápad. Skoro jako kdybych to vymyslel já.
2: Mně se taky moc líbí a ráda vám ho splním. Mějte se moc krásně, Jano a Ušoune. A zase se někdy těším.
0: Ahoj.
1: Tak jsme se rozloučili se Zlatkou a už vás, kamarádi, prosíme o obrázky. Dneska nám prosím pěkně namalujte zlatou rybku.
0: Nebo klidně i řeku plnou ryb.
1: A můžou být zlaté klidně všechny.
0: A nebo nám namalujte něco z náčiní, které na chytání ryb potřebujete.
1: No a pak už jenom stačí, když rodiče nebo paní učitelka vyfotí obrázek mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom hned třem z vás pošleme za obrázek odměnu. No, jak vám to Jana pěkně zařídila u zlaté rybky.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A i dneska si na závěr dáme jednu krásnou, veselou písničku. Tak neváhejte a pojďte si s námi na rozloučenou zatancovat.
0: Jupí! Ušounova písnička k tanci.

0: Rádio Junior. Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.

0: Ševčíkem.
1: Holky a kluci, další díl Expedice Sever je tady. Tentokrát bychom se společně zaměřili na norskou kulturu. Většina z vás si asi pod pojmem kultura představí nějaké zvyky a tradice. Jasně. Pojďme to ale dneska vzít mnohem více ze široka. Pojďme zkrátka zjistit, jací Norové jsou. Konkrétně si budeme povídat o lidské povaze Norů a o norštině, o zvláštních tradicích, o tom, jaké slavné písně pocházejí z Norska. Zjistíme, jak je na tom Norsko, co se týče kriminality a jak Norové přistupují k vězeňství. Nezapomeneme na tamnější speciality v kuchyni a chybět nebude ani nejslavnější norská příšera. Bude to opravdu zvláštní směsice informací, to uznávám, ale rozhodně stojí za to. Tak přeju fajn poslech.

Na úvod se tentokrát zastavíme u toho, jací Norové vlastně jsou. Samozřejmě lidé jsou různý člověk od člověka, ale pokusíme se zkrátka najít to, co mají Norové společné. Například věděli jste, že Norové nemají rádi small talky? To jsou takové ty krátké konverzace, které vedete třeba se sousedem v domě, nejčastěji jenom ze zdvořilosti. Zkrátka, aby řeč nestála. Dalo by se říct, že Norové neplýtvají slovy zbytečně. Když už se vás na něco ptají, není to jen ze zdvořilosti, ale opravdu je zajímá vaše odpověď nebo váš názor. Oceňují tedy hlubší a kvalitnější rozhovory. Proto se například moc často v Norsku nesetkáte s takovou tou naší českou klasikou: jak se máš? Ale dobrý, co ty? V Norsku se připravte na to, že když už se na něco takového zeptáte, zpravidla člověka, kterého dobře znáte, dostanete reálnou odpověď a nejenom frázi. Možná bude i trochu negativní, ale zkrátka skutečná. O Norech také rozhodně platí to, že jsou velcí milovníci přírody a aktivního životního stylu. Sportují nebo neustále něco kutí. Nezáleží přitom na tom, zda prší nebo sněží nebo padají trakaře. Třeba na túry chodí prakticky za každého počasí. Vztah Noru ke sportu definuje slovíčko friluftsliv, tedy život na čerstvém vzduchu, který není pouhým koníčkem, ale hluboce zakořeněným životním stylem. Sport a pohyb venku jsou pro ně prostě přirozenou součástí každého dne a nejenom aktivita, kterou si schovávají na víkend. Co se takové tradiční norské povahy týče, tak zpočátku prý mohou působit rezervovaně až chladně, protože respektují osobní prostor druhého a nechtějí působit vlezle, ale jakmile prý navážete hlubší přátelství s Norem, jsou velmi přátelští a pohostní. Někdy se říká, že Norové mají tvrdou slupku, ale uvnitř jsou to měkoty. Norové taky neradi spěchají. Mají rádi věci naplánované a když už mají něco naplánovaného, no, dost těžko se prý do takového itineráře sahá. Norové se také vnitřně řídí pravidlem, kterému říkají Janteloven, což je ve zkratce pravidlo, že nikdo není lepší než ostatní. V reálném životě se to projevuje třeba tak, že Norové zpravidla nemluví o majetku, který vlastní, nebo lépe řečeno se nevychloubají majetkem, který mají, a na nikoho se nedívají povýšeně. To je skutečně vlastnost, která se v Norsku nenosí. Abych to tedy zhrnul, průměrný Nor miluje přírodu, sport, nesnáší small talky o ničem, kromě počasí, v tom si prý Norové opravdu libují, protože počasí se tam neustále mění. Průměrný Nor je také klidný, organizovaný, trochu chladný, ale v jádru dobrák a na nikoho nekouká zhora. Tyhle vlastnosti jsou v Norsku v podstatě kulturně zakořeněny a třeba mě jsou dost sympatické.

Ke kultuře patří rozhodně také hudba. A možná si myslíte, že žádnou norskou píseň neznáte, ale to určitě není pravda. Co třeba taková píseň Take On Me od skupiny Aha? Píseň byla vydána v roce 1984 a jde jednoznačně o nejúspěšnější skladbu norského interpreta v historii. Však taky ovládla hitparády v desítkách zemí, včetně prestižního amerického žebříčku Billboard Hot 100. Pro zajímavost, tahle píseň to rozhodně neměla lehké. Skladba vznikla původně pod názvem Lesson One, ovšem tahle první verze v hitparádách totálně propadla. Kapela se ale nechtěla vzdát a proto píseň přearanžovala a nahrála znovu s producentem Alanem Tarneyem. To už byla trefa do černého a celosvětový hit. K úspěchu mimochodem dopomohl i klip, který je částečně animovaný, což v té době, bavíme se o 80. letech minulého století, bylo něco opravdu nevídaného a jako velmi originálního. Další velice slavnou písní je Fairy Tale od Alexandra Rybaka. S touto energickou skladbou inspirovanou tradiční norskou lidovou hudbou vyhrál Eurovision Song Contest v roce 2009. Stal se dokonce v té době historickým rekordmanem v počtu získaných bodů a tak se píseň celkem logicky stala i nadnárodním hitem. No a do třetice zamíříme ještě trochu do recese. Říká vám něco název písně What Does the Fox Say? V překladu Jak dělá liška? Na YouTube má tahle píseň 1,2 miliardy zhlédnutí a ve své době pokořila 100 milionovou hranici nejrychleji ze všech nahrávek. Jedná se o dílo norského bratrského dua Vegarda a Berda Ilvisekrových, známými pod jménem Ilvis. Píseň je podle mě nutné teda slyšet, ale zkrátka, zpívají o tom, jak dělá liška, jako fakt, a pak se snaží to zvukově napodobit. No na první pohled člověk nechápe, jako proč to vůbec vzniklo, než mu dojde, že je to celé nadsázka, dobře vyprodukovaná sranda s naprosto vážnou tváří. A takovou třešničkou na dortu je, přátelé, to, že tím vlastně chtěli jenom poukázat na absurditu populárních písní dnešního typu. Tehdy to teda byla třeba píseň Gangnam Style. No a možná ani netušili, jak moc se z písní What Does the Fox Say vlastně proslaví. Tak to byla trojice norských songů, které určitě nejenom znáte, ale stojí za nimi i zajímavé příběhy. Pojďme zase dál.

Tematicky teď uděláme skok úplně někam jinam. Pojďme se mrknout na to, jak to mají Norové s kriminalitou, bezpečností země a podíváme se i do vězení. Možná vás překvapí, že Norsko je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě s velmi nízkou mírou kriminality. Něco jako násilné zločiny jsou tam extrémně vzácné. Samozřejmě ve větších městech se můžete na nejvytíženějších místech, jako třeba na nádražích, setkat s drobnými krádežemi, ale pro běžného turistu je to země opravdu na špičce z hlediska bezpečnosti. Také se traduje, že v menších obcích si obyvatele ani nezamykají kola, když někam jedou, a dokonce ani auta nebo domy. Lidově řečeno, prostě se tam nekrade a lidé si vzájemně důvěřují. Když už ale někdo něco spáchá, je odsouzen a dostane se do vězení, tak to nevypadá jako u nás. Zaprvé, Norové věří, že člověk se může napravit a tak se snaží zaměřit na to, aby se člověk po odpykání trestu byl schopen vrátit do běžné společnosti. Například ve známé věznici Halden vypadá den vězně velmi podobně jako na svobodě. Vězni si sami vaří, nakupují v místním obchodě a chodí do práce nebo do školy. S tím rozdílem, že ten život vězně se odehrává na omezeném prostoru. V tomto smyslu jde pořád o vězení. Nicméně třeba zmiňovaná věznice Halden připomíná spíš takový stylový univerzitní kampus než vězeňské zařízení. Každý odsouzený pobývá ve vlastní celé, kde má vlastní záchod, sprchu, ledničku, psací stůl, dokonce plochou televizní obrazovku a výhled na les. Ve společné části pak mohou vězni využívat třeba pohovky nebo vybavený kuchyňský kout. Často se samozřejmě ze světa ozývají hlasy, že takové zacházení s lidmi, kteří se dopustili hrůzných činů proti společnosti, je nepřiměřeně vstřícné a mírné. Norové ale tento pohled opravdu nezdílí. V Norsku totiž trest odnětí svobody spočívá ryze v odebrání svobody. Ostatní práva zůstávají těmto osobám zachována. Nadále tak mají přístup ke zdravotní péči, právo volit či se vzdělávat. Mnoho odsouzených se ve věznici třeba naučí spoustu důležitých věcí, třeba se vyučí kvalifikovanými mechaniky, truhláři, nebo se z nich stanou kuchaři. Zkrátka, stanou se lepší verzí sebe sama a já si myslím, že takový přístup se v Norsku vyplácí. Alespoň statistiky to říkají. Do 2 let od opuštění věznice se do něj ten stejný člověk dostane za nějaký trestný čin jenom ve 20% případů. Říká se tomu recidiva. Ono to na první pohled nezní jako jenom, ale třeba ve Spojených státech amerických je to číslo trojnásobně tak velké. Takže něco na tom norském stylu asi bude. Zkrátka, Norsko jde z hlediska kriminality a vězeňství svojí úplně vlastní cestou.

Na výletě norském nesmíme minout také jednu důležitou věc, a to je jídlo. Takové to vepřoknedlo, zelo nebo smažák, to byste u Norů opravdu hledali marně. Národní jídla tam vypadají opravdu úplně jinak. Norskou specialitou je třeba brunost, neboli hnědý sýr. Prý si ho buď to zamilujete, nebo ho budete nenávidět, nic mezi tím neexistuje. Řekl bych, že to bude asi podobné jako naše tvarůžky v tomhle smyslu, taky neznám nikoho, kdo by řekl, ale jo, tak sem tam si to dám, ne, jako je to vždycky buď to fuj někdy, anebo mňam to miluju. Sýr brunost je vyráběný ze syrovátky, smetany a mléka, ať už kravského nebo kozího, či kombinace obou. A vyznačuje se prý sladkou chutí a trochu připomíná slaný karamel. Kdybychom ale hledali něco jako norské národní jídlo, tak by to byl asi losos, kterého tam umí připravit na spoustu různých způsobů. Udí ho, marinují a přidávají k němu různé ingredience. Asi nejznámější pojem, pod kterým takto upraveného lososa najdeme, tak je slovo gravlax. Jedná se o uzeného lososa s marinádou z kopru, soli a brandy. Docela drsný, co? Velice oblíbené je ale také jehněčí a skopové maso. Norové totiž chovají velké množství ovcí, takže logicky se objevují i na jejich jídelníčku. Podobně Norové chovají také losy a soby na maso, což pro nás jsou vlastně exotická zvířata. Co je ale dost kontroverzní, tak stále jedí i velryby. Jsou jedním z mála států, který nepřistoupil na dohodu o zákazu jejich lovu. Na druhou stranu konzumace tam klesá, takže možná se k tomu také brzy propracují. Norové také milují brusinkovou marmeládu. Co je ovšem zajímavé, že jejich brusinky jsou chuťově výraznější. Proč? No, může za to tamnější klima. V Norsku totiž všechno zahradní i lesní ovoce roste o něco pomaleji. Je proto menší, ale s výraznější chutí. Kdybychom zamířili mezi norské v uvozovkách chuťovky, tak tam existuje třeba pokrm zvaný smalahove, což je vařená ovčí hlava. Představuješ, je tak si udělejte sami.

bizarní, že se jí ročně v Norsku prodá zhruba 20 až 25 milionů kusů. Jenom připomínám, že Norsko má zhruba 5,5 milionu obyvatel, takže jako je to hodně velké číslo. Tahle pizza je dokonce tak oblíbená, že si ji prý mnozí dopřávají i jako hlavní chod na Vánoce. No tak, snad už máte alespoň trochu představu o tom, co jedí Norové, a můžeme zase o kousek dál?

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky.
1: Kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

Teď už se pojďme podívat trochu do severské mytologie. Kdyby existovala soutěž o nejslavnější norskou příšeru, pak by pravděpodobně vyhrál Kraken. Nedokážu si teda úplně představit, jak by taková soutěž vypadala, ale to nechme teď stranou. Název této příšery pochází z 18. století a je odvozen od staroseverského krake, což znamená vyvrácený strom. A když se nad tím zamyslíme, kraken bývá znázorňován jako obří chobotnice, což vyvrácený strom se svými kořeny trochu připomíná, ne? O krakenovi se traduje, že dokázal svými chapadly obmotat celou loď a stáhnout ji pod vodu. A prý existují záznamy o této monstrózní mořské příšeře už od 13. století. Co je ale možná ještě děsivější, historka o krakenovi má nejspíš reálný základ. Když námořníci popisovali nestvůr s obřími chapadly, s největší pravděpodobností se setkali se skutečnými tvory z hlubin oceánu. A to buď to s krakaticí obrovskou, nebo kalmarem hamiltonovým. Oba dorůstají kolem 13 metrů, takže drobečkové to taky zrovna nejsou. Nicméně na rozdíl od krakena určitě nezvládli potopit loď a co víc, ani by se o to nejspíš nepokoušeli, protože jsou to plaší živočichové a do takové akce by se nepouštili. Možná ta legenda ale vznikla na základě toho, že krakatici viděli námořníci na vlastní oči, trochu si to přibarvili a mýtus byl na světě. V čem by ten popis na krakatici taky seděl, tak je to, že námořníci se zmiňovali o obřích očích onoho monstra. A tady pozor, kalmar hamiltonův má největší oči z celé živočišné říše. Měří v průměru až 30 cm, což pro vaši představu, to je velikost třeba fotbalového míče nebo takového toho velkého jídelního talíře. Tyhle oči ale nemá na frajeření, ale z praktického důvodu, že je totiž ve velké hloubce i více než 1000 metrů pod hladinou a velké oči mu pomáhají zachytit i to nejmenší světlo v temnotě hlubin. Tedy, na rozdíl třeba od lochneské příšery, o které je známo, že šlo o podvrch nebo spíš marketing, severský kraken má dost možná reálný základ. A nutno dodat, že ani o skutečně žijící krakatici obrovské toho mnoho nevíme. Patří rozhodně mezi nejzáhadnější živočichy na planetě. A u záhad ještě chviličku zůstaneme.

Jak se říká, jiný kraj, jiný mrav. Pokud jste na Velikonoce jeli do Norska a někomu vyprávěli o tom, jak chodí kluci šlehat holky po mlásku, budou se na vás asi Norové dívat jako na blázna. Na druhou stranu, vy byste jim ten pohled nejspíš opětovali. I Norové totiž mají na Velikonoce velice svojské zvyky. Tam totiž přes Velikonoce frčí vraždy, tedy jako detektivky, a jsou úplně všude. V televizi, v novinách, dokonce i na potravinách. Tohle krimi šílenství je na první pohled úplnou záhadou, ale stojí zatím fakt zajímavý příběh a hlavně obrovská náhoda. Dva mladí studenti, Nordahl Grieg a Nils Lee, se v roce 1923 chtěli přivydělat a tak se rozhodli napsat knihu. Šlo o detektivní příběh o studentech, kteří přepadli vlak. Příběh vydali pod názvem Noční vlak do Bergenu přepaden a když knížku dávali do prodeje, udělali to opravdu stylově. Měli velkou reklamu na hlavní stránce nejčtenějších norských novin. Jenže co se nestalo? Lidi vůbec nepochopili, že jde o knihu a mysleli si, že je to fakt, že opravdu někdo přepadl noční vlak směřující do města Bergen. A bylo kolem toho fakt velký halo. Kniha se nakonec stala bestsellerem a právě díky tomuto omylu se detektivky staly součástí Velikonoc v Norsku. Norská státní televize třeba vysílá nepřetržitě od roku 1976 na Velký pátek film s kriminální zápletkou. Rádio běžně vysílá detektivní povídky nebo rozhlasové hry na pokračování s touhle tématikou. Zkrátka, přizpůsobili se tomu úplně všichni. Dokonce jeden producent mléčných výrobků se rozhodl natisknout krátké komiksové detektivky přímo na krabici s mlékem. A když v roce 2021 výrobce oznámil konec těchto komiksů, zvedla se tak velká vlna nevole, že musel tradici o rok později opět obnovit. No jo, Norsko a detektivky k sobě prostě patří a to nejenom na Velikonoce. Kriminálky tam frčí v podstatě celý rok.

Přátelé, pokud byste jeli do Norska, tak se tam bez problému domluvíte anglicky. Statistiky říkají, že téměř 90% Norů umí anglicky na té úrovni, že se s nimi bez problému domluvíte. Což mimochodem Nory řadí mezi nejlépe anglicky mluvící národy mimo země, kde je angličtina úředním jazykem. Pokud byste ale chtěli jít Norům trochu naproti, naučit se norštinu prý není tak těžké. Norština je trochu jako němčina, jenom jednodušší. Říká se, že pro české studenty patří k něm nejvstřícnějším jazykům. Například v norštině neexistuje složité skloňování nebo časování podle osob jako v češtině. Slovesa mají v daném čase stejný tvar pro já, ty, my a oni. Když si dáme takový příklad, v češtině třeba řeknete já jdu, ty jdeš, on jde, kdežto Norové řeknou já jdu, ty jdu, on jdu a podobně. A to je opravdu zásadní zjednodušení. Obrovskou výhodou norštiny je také to, že sdílí velké množství slov s angličtinou a němčinou. Například norský výraz skole okamžitě připomene anglické school nebo německé schule, nebo byste to i odhadli, že je to prostě škola. Také jejich větná skladba je zcela logická a pravidla jsou velmi podobná angličtině. Jenomže i norština má svá specifika, která ji činí poměrně náročnou. Za prvé, norština patří mezi jazyky, kde je důležité nejenom to, co řeknete, ale význam slov se odvíjí také od toho, jak to řeknete, tedy jakým tónem. Zkrátka, stejné slovo tam může mít jiný význam podle toho, jak ho zaintonujete. Je to asi jako kdyby věta půjdeš ven měla jiný význam, když to řeknete půjdeš ven a když řeknete půjdeš ven. Takže musíte fakt dobře poslouchat. Za druhé, ještě větším problémem je množství dialektů. Bez nadsázky lidé ze severu nerozumí lidem z jihu. Jeden by si řekl, že v takové 5milionové zemi by se na tom mohli domluvit na jednotném jazyce a nekomplikovat to, ale pokud se nad tím člověk zamyslí třeba už jen z geografického hlediska, tak mu dialekty začnou dokonale dávat smysl. Vždyť si představte, že Norsko má od severu k jihu více než 1500 kilometrů. To je vzdálenost zhruba z Prahy do Říma. Takže v tomhle světle to není až tak nepochopitelné. No a z toho vyplývá ještě poslední problém, a tedy, že v Norsku existují dvě oficiální verze jazyka. Dvě spisovné formy. Při psaní se tedy setkáte s variantami bokmål, která je používanější a bližší dánštině, a nynorsk, založená právě na venkovských dialektech. Kdyby něco podobného existovalo u nás, tak by například bylo spisovné říct já jsem venku, stejně jako já jsu venku, protože tak se to říká na Moravě. Norštinu tedy není těžké se naučit, ale dorozumět se v Norsku norštinou, naučenou ve škole, je paradoxně těžší, než se domluvit anglicky. I v tom jsou Severané prostě sví.

Ke kulturnímu dědictví snad každé země patří rozhodně také literatura. Já teď nebudu předstírat, že jsem odborníkem na norskou detektivku, nebo vůbec spisovatele, proto bych se raději vydal za nejslavnější norskou pohádkovou postavičkou. Co vy na to? Kdyby se vás tady v Česku někdo zeptal na slavnou pohádkovou postavičku, pravděpodobně byste řekli, že Krteček. Ten se dokonce podíval i do vesmíru na palubě amerického raketoplánu Endeavour v roce 2011. Tím se proslavil prakticky po celém světě. No a kdybyste stejnou otázku položili v Norsku, nejspíš by vám řekli, že jejich tradiční pohádkovou postavičkou jsou trolové. Má jít o mytologickou bytost. Je to jakýsi obr s rozcuchanými vlasy, velkým nosem a často mají více hlav nebo jedno obří oko. Typicky jsou však popisováni jako docela hloupí a přitom velice silní. Mají ale jednu slabinu. Podobně jako Achilles měl svůj patu, pro troly je to sluneční svět. Totiž, když jsou trolové vystaveni slunci, mění se v kámen. Traduje se, že nejčastěji přebývají v temných hlubokých lesích, jeskyních nebo na strmých skalách. A proto jsou jakýmsi symbolem norských lesů a hor. Trolové se v Norsku objevují všude, v pohádkách, knížkách, ve filmech, v písních nebo i jako hračky pro děti. Takové ty trolí panenky, možná jste se s tím někdy setkali, takové ty panenky, které mají vlasy nahoru, většinou křiklavé barvy, třeba zelené nebo růžové. Trolům je dokonce věnováno i celé muzeum ve městě Tromsø nebo v Bergenu. Pokud by ovšem existovala soutěž o nejslavnějšího trola, asi by zvítězil král trolů jménem Dovre Gubben, kterého proslavil spisovatel Henrik Ibsen ve svém dramatu Peer Gynt. V moderní fantasy literatuře je proslavil zase John Tolkien, a to v knize Hobbit, a objevují se třeba i v příbězích o Harry Potterovi, kde jsou vyobrazeni celkem typicky, jako mohutná, ale nepříliš inteligentní stvoření. Oblíbené jsou třeba i filmy, jako pohádkový fantasy příběh Cesta za králem trolů, nebo i horor Lovec trolů. Tahle mytologická stvoření se ale objevují i v geografických názvech. V Norsku je třeba velice slavná takzvaná cesta trolů, neboli Trollstigen. Tvoří ji 11 serpentin, tedy takové velice prudké zatáčky, a přitom cesta stoupá po skále až do výšky 800 metrů. Vzhledem k tomu, že na vrcholku je oblíbená vyhlídková plošina, tak i tahle cesta je turisticky velice oblíbená. V dnešní době ale slovo troll získalo i docela jiný význam a znají ho zejména ti, kdo rádi diskutují na sociálních sítích. Jako trollové jsou často označováni lidé, kteří píší na sociálních sítích urážlivé nebo nějakým způsobem pobuřující komentáře. Ale dělají to zcela úmyslně, ani to nemusí myslet vážně, prostě jenom chtějí provokovat. No, ať už troly milujete nebo nesnášíte, jedno bude pravda asi už navždycky. Trollové prostě patří k Norsku jako poklice na hrnec.

Přátelé, o norské kultuře bychom si mohli povídat opravdu hodně dlouho. Vůbec jsme se nestihli podívat třeba na norské Vánoce nebo architekturu, no snad někdy příště. Přidám ale na závěr ještě jednu jazykovou perličku. I v norštině existuje slovo flink. Když u nás řeknete o někom, že je flink, tak to znamená, že je lajdák a že si zkrátka na věcech nedává moc záležet. A víte, co je sranda? V norštině je to označení pro šikovného a schopného člověka, takže přesně naopak. Díky, že jste poslouchali speciální ranní restart a jestli vás to bavilo, poslechněte si ještě další díly. Budeme moc rádi. Mějte se fajn a zase příště. Čus, ahoj.

víš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nazdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: že se do mě staví od spoda. Od spoda.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Focen. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Tak to si dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

0: se nám mohla přihodit dopravní nehoda.
1: Kvído, kam jedeš?
0: Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
2: Jedem!

co proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody, pol

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

jako postý zase vycházím zadními vrátky. Řešit furt to samý dokola, slova jak kolovrátky. Už nic nejde asi odvolat, působí psychotropní látky. Chci cítit tvoji vůni, cítit všechno, co jsem cítil dřív, i když nic nejde zpátky vzít. Chci tvoji duši znova otevřít a chci cítit tvoje kolo.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

0: pozor, pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Černokněžní kraven se chce stát vládcem světa. Bohužel se mu to povede, ale právě v tom okamžiku se do věcí vloží lev Servác, kluk Albín Béďa, holčička Dominika, krotitel Bombarda a dvě čarodějky. Cirkus svět napsal Pavel Bridge, režie Vladimír Gromov, účinkují Boris Rezner, Tatiana Medvecká, Valerie Zavadská a další. Vyrobeno v roce 2006.
2: Netopíriusi, šlápni těm kočkám pořádně na ocas, nebo přijedeme pozdě!
3: Šéfiku, slyšíte, ne? Že jedu na plný kočičí výkon! Víc těch umňoukaných potvor nevytáhnu!
2: Chceš z mocného čaroděje Ravena dělat hlupáka? Myslíš, že jsem si koupil mňoukomobil s výkonem 160 koček pod kapotou, abych se plazil jako hlemíšť?

0: pramení právě ohlásilo půlnoc, hodinu duchů a temných sil. Hlásíme se z rádia Pekelná stanice a přejeme všem posluchačům děsivou noc.
1: Slyšíš? Jestli začnou beze mě, šoupnu tě pod kapotu k těm kočkám.
2: Brr, jen to ne, šéfiku. A proč vlastně tolik pospícháme na nějaký sled, Ježibab?
1: Mám svoje důvody, Netopiriusi. Čarodějky z celého světa dnes zapálí poradní oheň na letišti v Ruzini a jedině ten oheň prozradí, kdo se může stát na příštích 100 let vládcem světa.
2: Oho, tak to dost hoří, že jo?
1: Hoří. Jestli zmeškáme, budeš příštích 100 let běhat po 4 pod kapotou, mňoukat a žrát jenom kočičí konzervy.
2: Jasně,

0: zaní na turbami samačí, do sebe na udeře rajsko mačné hrany.
1: Dobrou půlnoc, Copacabano. Vypadáš skvěle, jak to děláš.
2: Ty lichotnice, to víš, to je ta červí dieta.
1: Červí? No to mi musíš dát recept. Chtěla bych taky tak škaredě vypadat.
2: S radostí, Drahošku. Ale teď honem k našim sestrám už se to chystá. Podívej, Baba Jaga už křeše kameny. Bude oheň.
3: Prach a broky, heršvec, kruci, písek, fígl, tornádo. Vykřesat tímhle pravěkým způsobem pořádnou jiskru, to je hromská práce, já se na to křáp jeden.
1: Hoří, chytlo to. Ještě, že má Baba Jaga takovou hromskou náladu, že by zapálila i vodu.
2: Sestry, hurá, oheň,
1: hurá.
3: Povedlo se. Tak nestojte, Copacabano, a ukulelo jako dvě trdla. A přiložte na oheň.
2: A můžeme si potom přes něj skočit.
1: Ano, ano, Babo Jago, prosím, prosím.
3: No tak dobrá. Tak se, čarodějky, proskočte. Ale pozor, ať si nespálíte šunky. Ach, to mládí. Když mi bylo 250, no taky jsem nebyla jiná.

0: בשמי! גדול, בשמי! מי? מי? מי? מי?
1: Ten oheň se teda nějak rozhořel. To pálí můj zadek.
2: Ticho. Nerušit, mládeži. Poslouchejte. Oheň nám chce něco říct.
1: Doufám, že se mi chce omluvit.
3: Jde pak, ukulelo. Řekla bych, že má pro nás tu věštbu.
2: Kdo pak asi z čarodějů a čarodějek se stane vládcem světa. A teď se to dozvíme.
4: Šust, šust, plamtalata, vládcem tmy na to tata, bude ten, kdo vysloví kouzelnickou formuli. Ale musí to být ve chvíli, kdy děti černý, žlutý, bílý popadnou se za ruce a hned se smíchem obejmou celý svět.
5: Tomu nerozumím. Ty jo, Copacabano?
3: Poslouchej, ještě pokračuje.
4: V tu chvíli on vysloví už zmíněnou formuli. A ta zní... A ta zní...
5: No tak, honem nezdržuj, hořím zvědavostí.
4: Tahle věždba z Ruzině, pánem světa, vidí mě. Mě, jenom mě. Je. Já jsem se unavil. A teď dobrou noc, Ježi babi. Rád bych se zmenšil a trochu si zdřímal.
2: Co ten to chce?
6: Hej, hej, plameni, plameni. Jsem mocný černokněžní kraven a poroučím ti hoř. Můj sluha Netopirius nešlapal 160 kočkám na ocas, abych přišel o to nejdůležitější. Okamžitě. Zopakuj věždbu.
4: Ty mě nemáš co poroučet, fousáči. Plameny pekla si hoří, jak chtějí.
6: No dobrá. Nemusíš po mně hned plivat jiskry. Ale kdybys zopakoval věždbu, dám ti naftu.
4: Jo.
6: Dám ti uhlí.
4: Vážně?
6: Dám ti antraci.
4: Nepovídej.
6: Dám ti cokoliv, královsky tě nakrmím. Řekni... Řekni, jak se já, Raven, mohu stát vládcem světa.
4: Tak nejdřív přilož, pak povím.
7: Vydři duch, ale až tě nebudu potřebovat, však já s tebou zatočím.
4: Říkal jsi něco?
6: Ne, kamaráde. Netopiriusi, můj věrný sluho, přilož do plamene.
4: Ano, pane. Prosil bych pořádně vonavé bukové dřevo.
8: Tu máš, nenasyto, zalkni se.
9: Je krásný.
2: U všech mých bradavic a jak voní bukovými poleny.
10: Holky, opečeme si puští.
4: Tak poslouchej, Ravene, nebudu to víckrát opakovat. Šusty šust, plamtalata, vládcem tmy na to tata, bude ten, kdo vysloví kouzelnickou formuli.
7: Aha.
4: A ta zní...
7: A ta zní?
4: A ta zní...
7: No.
4: Tahle věždba z Ruzině, pánem světa, vidí mě. Mě, jenom mě.
7: Tahle věždba z Ruzině, pánem světa vidí mě?
8: Jasné, jako facka.
4: Ale pozor, musí to být ve chvíli, kdy děti černý, žlutý, bílý popadnou se za ruce a hned se smíchem obejmou celý svět.
7: Co je zas tohle?
4: nutná podmínka.
6: Netopíriusi, vodu. Dej ohni pořádně napít, ať mu spadne ten jeho ohnivý hřebínek.
8: Provedu, pane!
11: Ne, ne, ne, dej pryč tu vodu, dej pryč tu vodu.
6: Už tě nepotřebuju, vím dost. Nezůstane z tebe ani jiskřička. To, aby jsi zapamatoval, jak se chovat k budoucímu vládci světa.
3: Hele, hele, hele, počkat, nehasit. To naše buřtíky, kolego.
1: Teda, tohle je sprosťárna, takhle nás připravit o večeři. No to je...
6: Ticho, ticho, babizny! Že vás proměním v černý kašel.
1: Skvělý nápad, šéfe.
2: Prach a hromy, herr Švec, to já radši mizím. Tohle není nic pro mě.
6: A braka.
2: Ale kam bych se jenom ukryla?
6: Dobrá.
2: Už to mám. Proměním se v kočku a honem pod kapotu tady toho mňoukomobilu.
12: Pozor, pozor! Průžeřemní hráči! Nejmejší je kruzí, je až podvolání uzavřeno. Všichni musí neprodleně do karantény. Žádný tu černý kašel.
1: Uzáně s tým to natřel, šéf.
6: Jo, kdo umí, ten umí, netopíriusi. Startuj! No vidá. I ten motor teď nějak líp mňouká.

0: Šéfe, jeden? Slunce odporně svítí. Neměli bychom zaparkovat nějaký jeskyni a pověsit se pohodlně hlavou dolů a zdříbnout si.
1: Jak můžeš teď myslet na spánek?
0: No já jenom. Všichni mý příbuzní netopíři a vampíři přes den chrní.
1: Dost! Spát se nebude.
2: Škoda.
1: Přestaň zívat. A měj oči na šťopkách, nebo se vybouráš.
0: Už jsem to srovnal, šéfe.
1: Máme ještě fůr práce. Chceš přece, abych se stal vládcem světa, nebo ne?
0: Jasně, že chci, šéfe. Už jsem jako rybička.
1: No proto. Uvažuj, netopiriusi. Umím čarovat jako nikdo na světě. Ale kde mám vzít tolik černých, bílých a žlutých dětí, aby objali svět, co?
0: No, to je fakt, nevím.
1: Navíc se přitom musí řechtat jako koně. Takže je ani nemůžu svázat řetězem, protože to by je určitě nerozveselilo. To je mám snad lehta.
0: To je příšerná představa.
1: No vidíš, jak já nenávidím dětský smích.
0: Podle mě to byla mizerná věždba. Řekl bych, šéfe, že bude lepčejší, když počkáte 100 let na další.
1: Ani náhodou. Chci vládnout světu hned. Až to tady dostanu všechno do parády. Už nikdy se z oblohy nebude usmívat to protivní slunce. Zařídím na zemi věčnou noc. A ty...
0: Co já? Co já?
1: Ty se staneš vládcem mé netopíří letky.
3: A mě ze spaní zase nic nebude.
1: Cože?
0: Jenomže už se nemůžu dotkat, jak zbrášky netopíry budou lítat po nocích.
4: Neloudáme se, svižně přecházíme ulici, děti.
1: Hej, zastav! Netopíriusi,
2: vidíš ty děti? To je snad celá třída, ne?
0: No jo, i s Účou. Má šílenou píšťalku. Píská tak falešně. My netopíři máme totiž absolutní sluch.
1: Smrkni.
2: Radši se koukni. Jsou tam černoušci, malí indiáni, děti se šikmýma očima i pihatí albíni. Na jakou barvu pleti si vzpomeneš?
0: No, pěkně strakatá třída. Vypadají jako pastelky.
1: Máme z pekla štěstí, netopíriusi. Pověz se jim na paty. A ne, abys je ztratil.
0: Tak teď mi kočky pod kapotou našlapujte pěkně po špičkách. Ať nám nevyplašíte ty barevný ptáčky.
5: Albíne Béďo, nevleč se jako lepidlo. Svižně. A ty, Dominiko Luando, slez z toho stromu a nevřešti jako pavián.
6: Je, paní učitelko, je to ještě daleko.
5: Kousíček. Svižnou chůzí, překonáme 3 křižovatky, u železniční stanice přejdeme můstek, za ním se dáme serpentinami dolů, pak projdeme zahrádkami, dáme se vlevo u kapličky, vpravo, 500 metrů ostré chůze, vlevo, vpravo a jsme tam. Ale zapište si za uši, žáci, v cirkusu se budete chovat slušně. Nepolezete blízko mříží se šelmami, ani tam nebudete strkat ruce, nohy, o nosech ani nemluvě. Rozumíš, Albíne Béďo?
6: Se ví, pančelko.
5: Uvědomte si, že jste děti významných rodičů, latinskoamerických diplomatů, afrických šamanů, českých i slovenských vědců, asijských šéfkuchařů a jednoho vynikajícího černošského jazzového pianisty. Oh yes. Proto se chovejte slušně, abyste neudělali ostudu. Slibujete? tamhle už je červené šapito cirkusu svět. Počkejte, neutíkejte! Aspoň před vchodem se zastavte!
7: Ano, paní učitelko, jdete počkat.
5: Doufám, že ten cirkus je řádně pojištěný, když se na něj žene celá moje třetí B.
8: Holčičky a kluci, jen rád jste vstupit do cirkusu svět. To, co jste v celém světě nespatřili, v tom našem uvidíte. Třeba levá servace, vegetariana, krotitel pomparka mu serfiruje k obědu i k večeři šopský salát.
6: Teda, ty mají správňáckou reklamu. Jen jestli se jí dá věřit. Co myslíš, Dončo?
7: Já na chvíli se v Afrika, aby nepěděl. A tam lev po šopská salát blinkat. U nás lvi krmit ne šopská salát, ale krotiteli.
6: To musíte mít děsnou spotřebu krotitelů.
7: A vy zase šopského salátu.
6: To je fakt. Hele, co abychom se ztratili a mrkli se tajně do klece na toho vegetariána?
7: Ale paní učitelka zvyšná nás bude chtít počítat.
6: Klídek, bude číst jména. Stačí, když za nás někdo řekne zde. Domluvím to.
7: Bezv nápad, Albine Pedro. A my zmizet dívat se na lva.
8: Tak kde pak máte mladější pedagogický tozor?
5: Dovolte mi se představit, jsem Alena Svižná, třídní učitelka.
8: Velice mě tesi, klaun Albert. Račte ta, děcka. Máte to do první žády? Páječná místa, kde budete litovat?
5: Ne, nejdřív je přepočítám. Ten žáci, každý, koho vyvolám, odpoví zde a teprve, až vás všechny přečtu, můžeme jít dovnitř. Rozumíte? Pedro Pedronila, Patricia Lumumba.
6: Dominiko, je čas. Řekl jsem malému čínskému draku a tají mě Dong, aby nás nahlásili.
7: Rima, honem, pryč tudy.
6: Hele, už jdou dovnitř. Jupi, prošlo to.
7: Koukni na tyto divný chlapy. Vystoupit černého auta.
6: Kašli na ně, Domčo. Očíhneme je pak. Teď nás zajímá lev. Slyšíš?
7: On asi má chlad.
6: A my zjistíme, jestli má chuť na krotitele nebo na šopak. Poles!
8: Panové si přejí vstupenky na představení? Začínáme za okamžik.
0: Šéfe, my půjdeme do cirkusu.
9: Jasně, netopiriusy. Kupte lístky.
2: Odpusťte, můj sluha je trochu nechápavý.
8: Tak račte, prosím, dobře se bavte.
9: Jsem si jist, že se opravdu pobavím.
2: Páni, to je děti.
9: A máme je, kluky a holky všech barev. Jen se radujte, milánkové, za chvíli mi dobře poslouchejte.
0: Šefe, i když je jich hodně, na obejmutí světa to asi bude málo.
2: Možná to bude stačit.
9: Mrkni se přece, jak se jmenuje ten cirkus, no?
0: Svět.
9: Svět! Tohle znamenala ta věžba. Tohle. Svět je cirkus. Geniálně vymyšleno. Každý jiný kouzelník by teď scháněl bambiliony kluků a holek a stavěl je do řady kolem rovníku, aby se chytli za ruce a udělali řetěz. Ale já na to kám.
0: Šéfe, tak Takže vy myslíte, že...
1: Ano, ano, můj věrný služebníku. Dneska zapadne slunce naposledy. A pak už nikdy nevyjde, to přísahám. Do hodiny se stanu vládcem světa. Teď jen počkat na vhodný okamžik.
0: No, já nevím, šéfe, myslíte, že se chytnou za ruce a budou se chechtat?
1: Psst, ticho! Právě začínají.
8: Dámy a pány, jako první vystoupí komické duo. Clown Albert, to prosím moje maličkost, a opička Frácie. Frácie, kde jsi? Děti, nefytěli vy opičku Frácii? Taková malá Fráce koná, porád se po mně opičila a teď mi někam zmizla. Já na Heligon větší než vaše paní učitelka zahrál bych vám virtuózně a ona k tomu dělala by trum, trum, trum, tadáda na hubu, jenže zmizla.
10: Tak hraj sám, hraj Alberte.
8: Mám chrát? Tak si tržte klobouky. Co to slyší, moje uši pleskly, ajajajajaj. Takhle to nemá snít. Ten Heligon je rozladěný. Mám to zkusit ještě jednou, Dety? Jemine, někdo mi nástroj ucpal.
6: Alberte, leze ti z Heligonu opice.
8: Ach, heleme se. Tak takhle to je. Jen počkej, Frácie, já ti tam kazit mi muziku.

0: všichni jenom brečet? Jste mými zajatci.
1: Třetí B? Jen žádnou paniku. Tohle není konec světa, jen výpadek elektřiny. Držte se dál za ruce, vyvedu vás ven na světlo.
2: Jen utíkejte, pošetilci. Podívejte se ven a uvidíte, že nastala nekonečná tma.
3: Blahopřeji, šéfe. Stal jste se vládcem světa.
2: Ano. A tebe, netopíriusi, jmenuji velitelem mé netopíří letky, jak jsem slíbil. Ujmi se funkce a pochytej všechny ty uprchlíky.
4: Rom!
5: Já nikdy neviděla lva, který páští šopský salát.
6: Už ho ani neuvidíš, černá holčičko. Mám kočičí zrak, ale i z tebe vidím v téhle tmě jenom bílá bělma. Což teprve vy, lidská mláďata se svým mizerným zrakem?
7: No, chtělo by to zaměřovač na noční vidění, to je fakt.
5: A ty opravdu nebýt nebezpečný, lvi servaci?
6: Tomu, kdo způsobil černou tmu, nebezpečný jsem.
5: A kdo to byl?
6: Nemám zdání. Ty to víš, krotiteli Bombardo?
0: No, tedy vlastně tomu nerozumím. Já ničemu nerozumím. Já mám jenom sílu a bič. Rozum ten mi funguje děsně pomalu. Na co jste se vlastně ptali?
6: Promiň, kamaráde, jako bych nic neříkal.
3: Promiňte, že se vám mícháme do hovoru, ale my víme, kdo způsobil tmu a ovládl celý svět. Byl to strašný čaroděj Raven se sluhou Netopíriusem.
5: Jo, a vy jste kdo?
7: Měli byste být v karanténě s takovým ošklivým černým kašlem.
3: No právě, my jsme černý kašel. Ale dřív, než nás hrozný černokněžní kraven zaklel, byli jsme krásně škaredé čarodějnice.
8: Já byla škaredější, protože držím červí dietu.
3: S tou já brzy začnu. Ukulela ukulelová z Havaje, těší mě.
8: A já jsem slečna Copacabana.
5: Brazilie.
8: Aha, slyším, že jsi vzdělaná holčička.
5: To naše paní učitelka Svižna.
3: Co pak, kolegyně?
8: Taky ježibaba.
5: To zrovna ne, ale ona nás učí zeměpis. Od ní je vědět, že Copacabana pláž je v Brazílii.
8: Ano, ano, ano, Copacabana, moje rodná pláž. Jak ráda bych se tam ještě někdy podívala. Ale nejdřív musí někdo porazit černokněžníka Ravena.
6: Řekněte mi, kde ho najdu. Já opustím svou vegetariánskou stravu a zbaštím ho i s fousama. Otevřete klec.
7: Počkat, my se do něj taky pustíme. Musíme zachránit spolužáky ze třetí B.
5: A paní učitelku Švižnou.
7: Ona má za nás odpovědnost, víte?
0: A jestli potřebujete sílu a ne fištrón, tak se mnou můžete počítat. Ale nekašlejte na mě, bacily, prosím. Nerad bych se nakazil.
7: Jo, to je ono. Porazíme Ravena. Jeden za všechny.
9: Všichni za jednoho.
0: Já taky za všechny.
9: Hip, hip, hip, bong!
10: Netopíří pozor! Můj pane, netopíří letka je připravena k vašim rozkazům. Co poručíte?
11: Moji milí, nastal čas, kdy všichni tvorové na celém světě musí pracovat pro mě. Někteří půjdou dolovat zlato, jiní na houbové plantáže.

0: plantáže pěstovat ty nejjedovatější muchomůrky zelené. Chytněte mi proto každého, kdo bloutí nocí, a vsaďte ho do klece. Kdyby se bránil, vypijte mu krev.
1: Míří na můj Pavel! Světu zmar!
2: Zmar! Zmar! Zmar!
1: Ke startu připravit pozor! Let!

0: Čicháme to píry. Schovejte se.
1: Fuj, já se bát. Může nám udělat zlé?
2: Jsou to velcí netopíři, upíři, letka černokněžníka Ravena. Pátrají po všech, kteří odmítají sloužit novému vládci a proto se schovávají ve tmě.
1: A co oni nám udělat, kdyby nás najít?
0: Nejspíš nejsou vegetariáni jako já. Poslouchej.
3: My jsme banda upíří, strašná noční letka. Tomu se krev zastá.

stay cool. Yeah. Rolling, I'll be thankful.

0: Všechny to píru. Čichám tady s raňoučkou krevní skupinu AB+.
1: Hurá, netopíriusy, bude zase co nasávat.
2: Ucítil jednoho z nás. Kdo má krevní skupinu AB+?
3: Prosím, já moc páce.
2: Klídek, holčičko, já se za tebe budu rvát jako lev. Nevypijou ti ani deci.
4: A já se budu bít jako bombarda, jen ať si něco zkusí. A hned jim z frňáků poteče rajská vomáčka.
5: Klídek, mám tady jinou zbraň, fantastický prak. Hele, Domčo.
0: A my použijeme bakteriologickou zbraň.
6: A kazíme je černým
3: kaslem. Tete, vypit, kamarádi. Vypit jako prokrevní pratranci.
2: To se ví, jeden za všechny.
7: Všichni za jednoho.
4: Já taky za všechny.
0: Bacha, Letko, je jich tu víc. Kromě AB, ještě lví nulka, Ačko nějakýho kluka a nezjištěná první skupina hromotluka s dlouhým bičem na dresuru.
1: Aspoň bude víc litrů.
0: Letko, pozor! Do útoku přímo vleď!
5: Páni, serváci, viděl jsi někdy horor ptáci?
2: Ne, my v kleci nemáme televizi. Proč se na to ptáš zrovna teď, Albíne Béďo?
5: Ale jen tak. Vždycky jsem si představoval, co bych dělal, kdyby se na mě řítilo obrovský hejno ptáků.
2: Těch netopírů není zas tak moc. Slabý 200.
5: Slabý? Uf, já mám do praku jen 10 kamenů.
2: Stejně nedáš svou krev, lacino. Střílej, Béďo, pal!
5: Tak pojďte blíž, pacholci.
0: Dostal jsem jí, kamarádi. Mejdej, dej mi, padám, pomstěte mě.
1: Za netopíriuse, přisajte se na lva.
2: Pojďte si pro nás, uplétající myši.
5: Pozor, za tebou.
4: Ty nechte mýmu biči.
1: Jsme nemuseli použít až bakteriologický kašel.
5: Hurá! Vítězství!
3: Vypít všechny, sladí kamarádi. A já bát se tak, až se ve mně krev nedožezá.
2: Bezva! Vyhráli jsme první bitvu, přátelé. Ale ještě nás čeká to nejhorší. Porazit ravena.
4: No jo, ale já...
2: Toto je přesně to, co nevím.
5: Ach jo, co pak na černokněžníka platí prak? Drápy, bič, anebo černý kašel?
6: Co pak tak smutníte? Vždyť jste zvítězili.
3: Kdo to mluví?
5: Hele, ukaž se, my tě nevidíme.
6: Ukázat se vám bohužel nemůžu. Jsem neviditelný.
3: Ty být neviditelný? Jú, to je žužo.
6: No jak pro koho, Dominiko? Já jsem uhašený oheň. Ramena jeho sluha Netopirius mě uhasili, takže teď se můžu jenom třást zimou a vlhkem a sípat. No, slyšíte, jak sípám?
3: Mě slyšet, chuďaku.
8: To jsi ty, náš vševědoucí věždecký plamen.
6: No, To jsem já.
8: Vítej mezi námi. A to ti nezůstala aspoň jiskřička, abys nám poradil.
6: Zůstal mi jediný žhavý uhlík.
8: No tak hurá! Třeba bychom z něj mohli společně rozfoukat nějaký nápad.
6: Můžete to zkusit, ale prosím, prosím, nefoukejte na mě, bacily.
2: Všichni nadechnout.
6: Tam ta lata... Hořím! Já hořím! Dobrý den!
9: Dobrý den!
6: Děkuji za rozfoukání. Už nejsem neviditelný. Za to vám povím, jak zatočit s Ravenem a jeho vládou tmy.
2: Povídej, ohýnku, my ti ještě trochu přiložíme, chceš?
6: No.
2: Tu máš. Máš rád buková polena?
6: Je, ty miluju, ty miluju. To je ono, to je ono. To jsem pookřál.
1: Teď už jsi skoro zase tak silný, jako když jsi věštil narozeni.
6: Vrací se mi stará forma. Šustý šust, plamtalata, vládce tmy na to tata. Porazí jen borec ten, kdo zařídí bílý den. A přinese od sluníčka paprsek, co zjasní líčka lidem všem.
5: Je to jasný. Vyletíme do noci výš než netopíři a přineseme sluneční paprsek, kterým to tady všude rozsvítíme.
2: A tebe, ohýnku, vezmeme s sebou a budeme tě krmit. Nenecháme tě přece vyhasnout, když jsi nám tak pomohl.
3: A jak jsme se dostat nahoru, když nemít letadlo ani helikopteru?
2: Snadná věc, holčičko. Ušijeme z plachty cirkusového stanu horkovzdušný balón.
9: Balón?
2: Já poskytnu drápy jako jehly.
9: Jehly?
2: Oheň naplní balón horkým vzduchem.
9: Balón!
2: A ty pak chytneš paprsek slunce do svých černých dlaní. Jsi přece z Afriky zvyklá na žhavé paprsky.
8: Ano, ano!
5: Hurá! Ušijeme balón!
10: Hurá!
11: Nejsme žádní ulejbánci, máme rádi ruční práci, šijem jako profíci.
10: Pích!
11: Balón vzduchem plující!
8: Pích, pích, pích.
11: Píchy, píchy, jehlani, umíme si poradit.
2: Pích, pích.
11: Až ten pích.

0: teda já mít úplně rozpíchané prsty.
1: A mně se v té tmě zhoršil zrak o jednu dioptrii.
2: Ale poletíme, přátelé, poletíme!
3: Nastupovat všichni do balónového koše!
4: Pustě, já první!
3: A ty ohni naplň balón horkým vzduchem.
5: Plaha, provedu lve serváci. Balón připraven k vzlétnutí.
3: Bombardo, přesekni kotevní lana.
2: Hotovo.
3: Odhoďte zátěž.
1: Zátěž odhozena.
4: Stoupáme, přátelé. Jsme stále výš a výš. Ukvělo takhle vysoko nelétalo.
0: A blíně, Pěťo, ty myslíš, že najdeme slunce?
1: Že váháš, Dominiku.
0: A zahráně paní učitelko a naše spolužáky?
1: Jasán, a naše rodiče a vůbec celý svět. A tamhle jeden černý kašel zase bude čarodějkou Copacabánou a druhej ukulelou.
4: A pozmeme vás na sled čarodějnic.
6: A svezeme vás na košťater.
3: A já si dám kýbl, nebo radši dva šopskýho salát. Mňam.
0: Je, to je krásný. Já se už vůbec nebát.
7: Povstání, vzpoura rebelie! Jak mohli ukrást cirkusový stan a vyrobit z něj balón na cestu ke slunci, Netopiliusi?
8: Šéfe, nezlobte se! Stojí proti nám silný nepřítel. Mě trefili do hlavy šutrákem. Ostatní jsou podrápaný lvými drápy a spousta jich má šrámy od biče.
7: Jakže? Moje elitní krvežíznivá letka se nechala přemoci? Zmizte! Netopíriusi?
8: Co poručíš, pane temnoty?
7: Co byli za čti? Co vás tak zřídili?
8: Černá holčička s krevní skupinou AB+. Kluk Albín s nulkou.
7: Děti?
8: A, no ale pomáhal jim lev. A hromotluk s bičem.
7: Zatraceně. Myslel jsem, že jsme všechny školáky i s učitelkou a cirkusáky pochytali.
8: Ano, šéfe, šoupli jsme je do klecí. Vůbec nechápu, jak mohli proklousnout.
7: Dost řečí. Nastartuj mňoukomobil. Musíme je chytit.
8: Šéfe, přepínám mňoukomobil na mňoukotryskáč. Držte se. Právě jsme překročili rychlost zvuku.
7: Vidím je. Támhle je ten balón.
8: Vybrali si moc pomalý dopravu pro sebe.
7: Šlápni kočkám na ocas, ať to s nimi skoncujeme.
3: Dohání nás.
4: Dominiko, nevidíš ve tmě aspoň jeden paprsek?
0: Je nevidět Copacabánu.
4: Pak jsme ztraceni.
7: Vzdejte se, nemáte šanci.
1: Až naprší a uschne nádivo. Bé.
4: Dám se tě po druhé, Dominiko. Nevidíš aspoň jeden paprsek?
1: Ne.
7: A mám vás, milánkové.
1: Uj, to je hnusný zvuk.
5: Plá, draven cvaká nůžkami, aby nám rozstříl balón.
7: Netopíruji si kousek doleva a tím udělám díru do balónu.
3: Albíne, Pěťo, střel ho prakem a vyraž mu ty nůžky.
1: Nemám už kámen.
4: Tak to je konec.
7: Rozlučte se s životem.
9: No tak to zas prvravené. Baba Jaga pod kapotou by musela být osel a ne kočka, aby ti pomáhala. Kočky, brzdíme!
8: Sakra, šefe! Mňouko tryskáč se zblástil! Brzdíku!
7: Rom a blesky, Střihl jsem vedle a udělal díru do noční oblohy.
4: To bylo o fous. Dominiko, nevidíš tou dírou ve tmě aspoň jeden paprsek?
1: Ano, letí k nám.
3: Chyť ho!
1: Já ho tražet. Au, ten pět horky.
3: Hoď ho jako oštěp po těch dvou a sraz je dolů, holčičko.
1: A hop.
5: Sluneční paprsek, pomoc! Padáme!
1: Je, Copacabano, ukolelo, byte vy?
4: Pokašli ani památka a jsme zase krásně škaredí.
8: Jo?
5: Plá, přátelé, nechci kazit náladu, ale uniká nám vzduch z balónu.
10: Haló, haló, haló, okamžitě přeskočte z balónu do mňouko, tryskáče. Hop, šup.
9: Připoutejte se, Hernájs, kluci písek Fígl Tornádo, budeme přistávat.
11: Jupi!
9: Tiše, žáci, dovolte mi promluvit. Ráda bych jménem školy a cirkusu Svět poděkovala našim zachráncům a předala jim drobné dárky.
1: Je, děkám, pančelko. To jsou ale suproví šutráky do praku.
0: Sluneční brýle pro mě?
9: Ano, to až budeš zase příště koukat na sluneční paprsky, Dominiko. A tohle je pro vás, dámy.
8: Juva, červí dieta, to jsem si dlouho přála.
4: Pastýlky proti kašli, jsem dojatá. Krmení pro kočky, no ne, mňamka.
3: Pro mě rozum do kapsy? Bezva.
5: Plá, buková polena, vy víte, co já rád.
1: A co jsi dostal ty, lve serváci?
3: Dva kbelíky šopského salátu, ve které se proměnili raven a netopíriu se. A řeknu vám, nejsou tak špatní. No, možná nejsem tak úplně vegetarián. Co to? Jste kamarádi, já musím běžet. To je úleva.
8: Co to je za vodní tobogán? Slyšel mě to tady smrtí.
3: Neřvan a chyť si nos, netopiriusi. Slibuji ti, že až se odsud dostaneme, znovu se stanu vládcem světa a strašně se všem pomstím.
12: No jo, šéfe, ale to může být zase až za 100 let.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Rázný

0: Ahoj, kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Ušoune. Co to vidím?
0: Vidíš Ušouna rybáře. A víš, co vidím já?
1: Co?
0: No, vidím Janu rybářku, která o tom ale ještě neví.
1: Aha, ale protože má Jana ráda překvapení, moc se na to rybaření s Ušounem těší.
0: Hurá, hurá, tak to je paráda, protože Ušoun se taky těší. A kromě těšení tu má taky hned na začátku dnešní školkový úkol.
2: No tak jsem s ním.
0: Ušounův úkol. Kamarádi, prosím vás, pomozte nám zkontrolovat, jestli máme všechno, co potřebujeme, když chceme jít s Janou na ryby.
1: Pojďme si to spolu pěkně vyjmenovat. Takže, co je nejdůležitější?
0: Dobrá nálada.
1: No to jasně.
0: Ale pruty, ty máme. A co dál?
1: Návnada.
0: Dobrá návnada.
1: Ano.
0: No a pak taky potřebujeme
1: křesílka,
0: svačinu,
1: podběrák, když něco chytíme, a vezírek.
0: No bezva, Jani, díky holky a kluci, všechno máme. No, tak myslím, že někteří z nás možná neví, co je to vezírek.
1: No, tak si dáme překlad.
0: Překlad z dospěláčtiny.
1: Vezírek je, kamarádi, taková síť, do které dávají rybáři svoje úlovky. Je to taková síťová taška, která se nahoře stáhne provázkem, a když někdo uloví rybu, dá ji do vezírku a vezírek dá pak do vody.
0: No, aby mu ryby neuplavaly.
1: Přesně tak. Holky a kluci, my tady máme na ryby všechno, co potřebujeme, ale než vyrazíme, pustíme si naši dnešní první písničku.
3: 3,

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu, tady mou pohádkovou školku s rybáři Janou a Ušounem.
1: Holky a kluci, my už sedíme v křesílkách. Jsme u řeky. Pruty jsou nahozené. To znamená, že jsme dali návnadu na háček a nahodili jsme vlasec do vody.
0: A když nějaká ryba zabere, tak to poznáme, protože máme na vlasci přidělané čihadlo.
1: Oj, tak to chce další překlad.
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: No, pozor. Čihadlo je taková malá kulička s pérkem uvnitř a očkem nahoře, která se pověsí na vlasec a když ryba zabere, tak začne to čihadlo poskakovat.
1: A tak poznáte, že ryba bere. Ušoune, bere, bere, bere.
0: Jani, já ti rozumím, nemusíš to opakovat tolikrát.
1: Ale já to opakuju, teda já to neopakuju, ale já to říkám, protože bere nám ryba.
0: Jo.
1: Čihadlo poskakuje jako šílené, hele.
0: No jo, je. Hurá, hurá, drž, Jani.
3: Držím.
0: Ty brďo, no, to
3: držím.
0: Vypadá snad na velrybu.
1: Páni, určitě to bude fakt velká ryba, protože má vážně velkou sílu, ale velryby v našich řekách samozřejmě nežijí.
0: Holky a kluci, věděli byste, které ryby v našich řekách žijí?
1: Jasně, že to kamarádi vědí. Ušoune, prosím tě, pojď mi pomoct, připrav podběrák.
0: Jo,
1: a holky a kluci nám zatím prozradí, které ryby žijí v našich řekách a rybnících.
0: Tak, holky a kluci, vyjmenujte se mnou 10 ryb. První bude kapr, toho známe určitě všichni. Druhá bude štika, třetí okoun. No, to jsou na rozdíl od kapra dravé ryby. Mají zubiska a živí se menšími rybičkami.
1: Ušounku, nevyprávěj a nespodběrák. Naše ulovená ryba se blíží.
0: Už to čekám. Neboj, neboj, stihnu u toho doříct i zbývajících 7 ryb. Hele. Cejn, karas, uhoř, ten vypadá skoro jako vodní had, sumec, candát, plotice a tolstolobik. To jsem to zvládl, co?
1: Ty jsi nejlepší, krásně jsi to zvládl, Ušounku. To jsem zvědavá, která ryba bude ta naše.
0: Já už ji vidím. Hele, hele, to není žádná ryba, kterou znám. Žádná z nich totiž není zlatá.
1: Ty brďo, Ušounku, jdi do vody a opatrně ji vylov. A vy si zatím, kamarádi, užijte dnešní další písničku.
4: Máma mi dala korunu a

0: jsem nic nekoupil.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Mou? Tady už jsou novou pohádkovou školku. Jo. Hustý. Tak a je to. Ušounovi poprvé došla slova. Abyste tomu rozuměli, Ušoun totiž vážně mrká, protože jsme vážně nechytili žádnou známou českou říční rybu, ale chytili jsme opravdickou pohádkovou zlatou rybu.
2: Fakt, že jo?
3: Fakt. Ahoj, mrňavý suchozemšťané.
1: Hele, zlatá rybko.
3: Říkejte mi Zlatko.
1: Dobře, Zlatko. Bude to teď jako v pohádce?
2: Jo. My tě pustíme a ty nám splníš 3 přání, jo?
3: Vy mě chcete pustit?
2: No jako, radši bychom si tě ochočili a připravili ti ve školce super akvárko, ale víme, že máš radši řeku.
1: No, Ušounku, líp bych to neřekla.
3: Vy jste ale hodní a já už jsem o vás slyšela.
2: Aha. Jo, a co jsi o nás slyšela?
3: No, že jste legrační, milí, veselí, máte rádi hádanky, cvičení a taky moc hezky zpíváte.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme, no jasně. A víš, Zlatko, co se teď stane?
3: No pustíte mě, to už jste říkali.
2: A Jana tě k tomu zaspívá. Je to tralalalka, která jak o zpívání slyší, něco ji nutí hnedle zpívat.
3: Ale to je přeci dobře. Jen spusťte. Já se těším. A poslechnu si ji už ve vodě. Protože jak známo, ryba na suchu brzy chřadne.
1: Zaspívám písničku o jedné malé rybičce, kterou jsem kamarádi naposledy zpívala ve školce.
2: A já budu poslouchat, ani nedutnu. Ušounovo zpívání.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Normálně si tu s Janou sedíme u řeky, chytáme ryby a jednu jsme vážně chytili.
0: A není to ledas jaká ryba, je to zlatá ryba, Zlatka.
2: Ano, to jsem já, kouzelná zlatá rybka. Ano, přesně ta, která si teď s vámi, holky a kluci, užije pohádku. A pohádku dokonce o jiné zlaté rybce.
1: Aha, no jo, to jo.
0: A proč ne?
1: Ušounova pohádka.
3: Moře bylo tiché a pokojné. Vlny si chvilku šeptali, chvilku prospěvovali. Sem tam křikl nad modrou hladinou bílý pták. Rybář seděl v loďce a byl smutný. Od rána lovím a nechytil jsem ani rybičku. Nemám štěstí, ale zkusím to ještě jednou. Hodil síť do vody, po pár metrech ji vytáhl. Nic, jen sprška stříbrných kapek se vracela do hlubiny. Kap, kap, kap. Rybář si povzdechl, ale najednou se zarazil. Co to? V síti zahledl malou rybku. Byla zlatá, svítila a zářila jako polední slunce. A promluvila k němu lidskou řečí. Pust mě zpátky do moře, rybáři, nebudeš litovat, splním ti za to 3 přání. Mrskla ploutví a 1000 zlatých blesků uhodilo rybáře do očí. Proč ne? Řekl překvapeně. Vážíš 10-15 deka, co bych to byl za člověka, abych v prostřed husté sítě nechal rybku. Ještě dítě. Ale jestli se mě chceš mermomocí nějak odměnit, přál bych si plnou síť pěkných ryb, dodal nakonec a hodil zlatou rybku bez rozmýšlení do vody. Splním ráda tvoje přání, jen běž klidně domů, dám ti ještě novou loďku a pár vesel k tomu, promluvila k němu rybka a moře se za ní zavřelo. Stalo se, jak slíbila. Když rybář vyprávěl všechno ženě, byla spokojená. Dobře si udělal, pochválila ho. Máme na dlouhý čas co jíst a část úlovku prodáme ve městě, libovala si. Ale za pár dnů z ní spokojenost vyprchala jako vůně z uvadlé růže. Zavolala muže. Měl si chtít něco lepšího, zlobila se. Co pak je to trochu jídla? Naši sousedy mají auto, chatu a my nic. Běž k moři a zavolej rybku. Rybáři se nechtělo. Dala nám novou loďku a sítě. Nachytám přece ryb dost a dost. Můžeme žít šťastně bez auta i bez chaty. Ale žena si stále vedla svou, spustila řeči mocný proud, rybáři nezbylo, než ji poslechnout. Moře bylo tiché a pokojné. Vlny si chvilku šeptali, chvilku prospívovali a potom se rozběhli někam do dálky. Sem tam křikl nad modrou hladinou bílý pták. Rybář na břehu zavolal. Zlatá rybko, jsem tu zás, ať si kdesi slyš můj hlas. Moře se otevřelo a rybka vykoukla z vody. Co si přeješ, rybáři? Zeptala se a mrskla párkrát ploutví. 1000 zlatých blesků udeřilo rybáři do očí. Žena chce auto a chatu, vysvětloval nesměle, nezlob se. Splním ráda tvoje přání, jen běž klidně domů. Dám tvé ženě navíc ještě novou garáž k tomu. Uklidnila ho rybka a moře se za ní zavřelo. Stalo se, jak slíbila. U rybářova domku stála garáž s nablízkaným autem a rybářka cinkala svazkem klíčů od chaty. Teď byla spokojená. Vidíš, muži, všechno krásně vychází. Konečně nám ke štěstí nic neschází. Jak jsme k němu přišli, nikdo nezjistí. Hlavně, že náš soused pukne závistí, jako kaštan v době zrání, smála se. Jsme teď velcí páni. Ale jak se dny kutáleli z kopce jeden za druhým, spokojenost od ní najednou uletěla jako motýl z podzimní louky. Muži, spustila. Proč máme pracovat a nemůžeme jen lenošit? Nemusíme přece hnout ani prstem. Stačí, když dojdeš se zlatou rybkou. Žádej po ní krásný zámek se služebnictvem, plný truhly stříbra a zlata. Ať se stará, rybka zlatá. Ty jsi ji zachránil, já ji neupekla, rozlobeně řekla. Darovali jsme jí přece život. To ti samo nebe dosvědčí. Tak ať se nám jak se patří odvděčí. Rybáři se nechtělo. Kroutil se a vytáčel. Málem tisíc výmluv měl. Dala nám už loďku a sítě, chatu, garáž i auto. Oba máme zdravé ruce. Co nám chybí? K čemu kouzla rybí? Ale žena si stále vedla svou. Spustila řeči mocný prout. Rybáři nezbylo, než ji poslechnout. A tak šel, nerad, co měl chudák dělat. Moře bylo tiché a pokojné. Vlny si chvilku šeptali, chvilku prospívovali a potom se rozběhli někam do dálky. Sem tam křikl nad modrou hladinou bílý pták. Břeh i celé okolí bylo cítit po rybách a po soli. Rybář na břehu zavolal. Zlatá rybko, jsem tu zas, ať si kde si slyš můj hlas. Moře se otevřelo a rybka vykoukla z vody. Co si přeješ, rybáři? Rybář jí pověděl, co všechno žena chce. Rybka mrskla ploutví a tisíc zlatých blesků ho udeřilo do očí. Splním ráda tvoje přání, jen běž klidně domů. Vsaď pár čísel v loterii, kup si los a hrej. Starost odhoď jako smetí, o nic víc se nestarej. Stalo se, jak slíbila. Měli krásný zámek se služebnictvem, truhly plné zlata, stříbra a drahých kamenů. V penězích se topili, málem s nimi jako s uhlím topili. Nemuseli teď nic dělat, jedli jen a pili, jako v ráji sladce žili, palci z nudy točili. Točili si jeden den, druhý den a zrovna tak za týden i za měsíc. Ale jednou časně ráno toho měl rybář právě dost. Rozlobil se, dostal zlost. Nebudu už zahálet, musím něco dělat. Stárnu, hloupnu, břich mě roste, přitom je to celkem prosté. Půjdu chytat ryby, je to přece moje práce. Ale žena, co s ním žila, náramně se naježila. To by tak hrálo, aby zpracoval. Máme všechno ze zlata, peněz plné truhly, šperků, plášu, plata. Máme domy, jeden druhý, kuchaře a služky, sluhy. A ty by ses chtěl dřít, rvát se s mořem, tahat síť. Poslouchej mě, co ti povím, já to nikdy nedovolím, zakřičela rozlobeně, začala s mužem cloumat. A ten se probudil. Ležel ve svém starém domku a raní slunce ho volalo ven. Za oknem se smálo. To jsem rád, že to všechno byl jen sen, že se mě tu jenom zdálo. Usmál se a oblékal se do práce. Kdyby s náhodou chytil zlatou rybku, nic od ní nechtěj, máme zdravé ruce, neumřeme hlady, volala za ním žena mezi vrátky. Vrať jí moři zpátky. A šla za svou prací.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušou novou pohádkovou školku s Janou, Ušounem Rušounem a zlatou rybkou Zlatkou.
4: Zlatka dobře zná naši pohádkovou školku a to nás moc těší.
2: A díky tomu taky vím, že teď budeme hádat.
1: Teda, ale Zlatko, já nestačím zírat. Ušounova hádanka. Holky a kluci, jak Zlatka správně řekla, je čas nastražit ušiska. Čeká nás hádanka.
4: Co nebo koho teďka slyšíte?
1: Tak Zlatko, já ti to pěkně odpočítám a tentokrát to řekneš s kamarády ty, ano?
2: Jasně.
1: Takže 3, 2, 1.
2: Flétna.
4: Výborně, výborně.
1: Výborně.
4: A teď další hádanka, co pak to slyšíte teď?
1: Připravte se, 3, 2, 1, teď.
2: Bobny.
4: Paráda, zase jste to uhádli. Tedy, vy jste ale šikovní.
2: Tak to si asi za odměnu zasloužíme písničku, že ano?
1: No to je jasný, ano, ano.

0: revoluci. Stále posloucháte mu, tedy Ušounovu rybářskou pohádkovou školku.
1: No, dneska jsme totiž šli chytat ryby a chytili jsme jednu, no, úplně úžasnou, nejúžasnější.
2: Děkuju.
0: Jo. Je to zlatá rybka a jmenuje se Zlatka.

0: Ale...
1: Ale co, když nic nepotřebuješ, tak nech ta přání někomu jinému, někomu dalšímu, kdo zlatku chytí.
0: A jo, jasně, třeba kamarádům by se tři přání určitě hodila víc než nám, to je asi pravda.
2: Ušonku, já jsem samozřejmě připravená vám tři přání splnit. Ale pokud chcete, abych je radši splnila dětem, co rády chodí do Ušounovy pohádkové školky, ráda to udělám.
0: Je? No tak to je super.
1: A já dokonce vím, jak bychom to mohli zařídit.
2: Povídej.
1: Za malou chvíli budeme kamarády prosit o obrázky a vždycky jednomu z nich posíláme odměnu. Tak jsem si tak jako říkala, že když máme tři přání, mohli bychom dneska poslat odměny tři.
0: Jo, to je ale skvělý nápad. Skoro jako kdybych to vymyslel já.
2: Mně se taky moc líbí a ráda vám ho splním. Mějte se moc krásně, Jano a Ušoune. A zase se někdy těším.
3: Ahoj, ahoj.
1: Tak jsme se rozloučili se Zlatkou a už vás, kamarádi, prosíme o obrázky. Dneska nám prosím pěkně namalujte zlatou rybku.
0: Nebo klidně i řeku plnou ryb.
1: A můžou být zlaté klidně všechny.
0: A nebo nám namalujte něco z náčiní, které na chytání ryb potřebujete.
1: No a pak už jenom stačí, když rodiče nebo paní učitelka vyfotí obrázek mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom hned třem z vás pošleme za obrázek odměnu. No, jak vám to Jana pěkně zařídila u zlaté rybky.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ošoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A i dneska si na závěr dáme jednu krásnou, veselou písničku. Tak neváhejte a pojďte si s námi na rozloučenou zatancovat.
0: Jupí! Ušounova písnička.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: máme pro vás skvělou zprávu.
1: Jo, jakou?
0: Rádio Junior vysílá 1. července ve 20 hodin pohádku Pipi dlouhá punčocha.
1: Pipi? Počkej, to je ta pěhatá holka, co má dva rezavé copy a bydlí sama ve vile vilekule jenom s koněm a opicí?
0: Jo, to je ona, moje oblíbená pohádková postava. Pipi má taky velikou sílu, klidně by tě zvedla nad hlavu.
1: Tak to bych teda nerad. Ale za to si rád poslechnu, jak se bude hrát na píditele.
0: Já taky. Na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas bude Pipi od 1. července po dobu 56 dní. Jupí!

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Žili byli.
2: Ne, to není začátek pohádky.
1: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
1: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
1: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
1: radiojunior.cz.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
2: Ano, ano, už je to tak.
1: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
1: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
1: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
1: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Junior.
1: Krásné dobré odpoledne, holka kluci. Je to tak, 17. hodina nám odbyla a tak je tady Klub Rádia Junior, který je celé prázdniny. Je ve svém pravidelném čase, tedy od 5 do 8 hodin. No a jako celý tento týden, tak se bavíme dneska i v klubu na téma Expedice Sever, konkrétně míříme do Norska. V tomhle vysílání se rozvíte, jak vypadá norská kuchyně. Seznámím vás taky s nejznámější norskou příšerou. Trochu se naučíme norsky, respektive norštinu, a samozřejmě k Norsku neodmyslitelně patří taky fjordy a polární záře, tak i to si vysvětlíme. V téhle hodince nebude chybět zhruba za půl hodiny síťovka od Teresky Rašové, krátce po 6. to bude zvídavec od Evči Sinkovičové, těšit se můžete taky na četbu na pokračování o 6:30 a později. Po 19. hodině bude dneska hostem nutriční terapeut a odborník na dlouhověkost Miloslav Šindelář a společně vás naučíme, jak se dožít stovky, jestli to teda vůbec jde. Tak se těšte, začínáme pochopitelně krátkými zprávami.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Teplota mořské hladiny překonala rekord. Vědci naměřili 20,86 stupně Celsia. Nový rekord se dal podle vědců očekávat vzhledem k nástupu klimatického jevu El Niño. A i když jde o hodnotu jen o 0,3 stupně Celsia vyšší než v roce 2024, podle odborníků je důležitý dlouhodobý trend. Teplota oceánu roste a to může způsobovat další problémy. Například větší riziko povodní, tání ledovců nebo narušení ekosystému. Zoo Ostrava slaví velký úspěch. Podařilo se tam odchovat vzácné mládě korunáče z Klaterova, největšího holuba na světě. Mohou mít na výšku až 79 cm a váží i přes 2 kg. V Ostravě se za 15 let, co tyto ptáky chovají, narodilo mládě poprvé. Dokonce v rámci celé Evropy se za poslední rok podařily jen 4 odchovy. Důvodem je to, že tito ptáci jsou obecně velmi citliví na stres během hnízdění. Návštěvníci ostravské zoo mohou mládě vidět ve voliéře Papua. A ještě k počasí, dneska je oblačno až zataženo, na většině míst také prší, někde jsou i bouřky. Teploty klesly v Čechách na 25, na Moravě a ve Slezsku zůstávají i přes 30 stupňů Celsia. Už zítra bude většinou polojasno, s teplotami od 22 do 26 stupňů.

Krásné odpoledne, přátelé. Pojďme si teď v krátkosti připomenout, jak vlastně prázdniny na Rádiu Junior vypadají. Já věřím tomu, že už jste se rozjeli do všech koutů České republiky, k babičce, k dědovi, na tábory a tak dále. Když si na nás, jakožto Rádio Junior, občas vzpomenete, budeme moc rádi. Speciálně pro vás jsme totiž přesunuli hodinu ranního restartu z 6. od 6 do 8 na od 10 do 11, takže pokud jste prostě spáči a přes léto si rádi přispíte, tak jsme se vám malilinko přizpůsobili, v 10 hodin si myslím, že už máte krásně vyspáno a děláme pro vás takové speciální ranní restarty, ze kterých vytváříme podcasty, ty vždycky najdete na našich webovkách radiojunior.cz a celý tento týden se stejně jako v odpoledni bavíme o Norsku, už tam máme na webu dva nebo dokonce tři díly, tak na to můžete mrknout. Co se samozřejmě nemění, tak je Klub Rádia Junior, který se vysílá od 5 do 8 hodin. Ten je taky tematický a co se týče těch témat další týdne, tak protože naším obecným tématem je severské léto, tak kromě Norska probereme pak v dalším týdnu třeba i Finsko, Dánsko, Island, Arktidu, Švédsko, Aljašku, Kanadu a další severské země jako Estonsko, Lotyšsko, Litvu nebo Sibiř. Tak i na to se můžete těšit. No a samozřejmě tohle severské téma se trošičku projevuje i v dalších rubrikách, jako třeba Žili byli, které jsou, kde najdete třeba i severské osobnosti, pak trošku ve Zvídavci, v hitparádě, taky trošku míříme hudebně na sever. No a pochopitelně třeba i v Četbě na pokračování. Rozhodně se můžete v srpnu těšit na Děti z Bulerbinu, to nám do toho severského tématu krásně zapadá. Bude to premiéra, my se na to těšíme moc. Konkrétně to bude 2. srpna, tak se těšte s námi. Teď už si dáme další song, Hugel a I Adore You.

Krásné odpoledne, přátelé, posloucháte Klub Rádia Junior dneska s Peťou Ševčíkem u mikrofonu a krátce po 5 hodině odpolední je jako vždycky čas na jednu aktualitu, tentokrát o největší lodi světa. Pojďme hezky po pořadě. Koncem roku 2024 vstoupila do služby největší výletní loď světa s názvem Icon of the Seas. O rok a půl později i doplnila sesterská Star of the Seas a teprve před pár dny 10. června se flotila rozšířila ještě o třetí monstrum Legend of the Seas. Abyste si to dokázali představit, já mám tendenci tady ty největší lodě světa srovnávat s Titanicem. O Titanicu vznikl film a tam říkali takový to je největší loď světa, nepotopitelná, blablabla a tak dále, že jo. No ale to už je více než 100 let, co Titanic jako existoval. Tak schválně, jak vypadá to srovnání, jo, s tou dnešní největší výletní lodí světa. Tak Titanic měl na délku 269 metrů, tahle nová má ještě o 100 metrů víc. Co se týče prostoru, tak ta nová loď má 5x více prostoru. Titanic měl 28 metrů na šířku, nová loď 48 metrů. Titanic měl 9 palub, nová loď 20. Titanic měl kapacitu 2435 cestujících, nová loď 3x tolik. Tady mě teda ještě víc baví srovnání, že Titanic měl kapacitu 2435 cestujících, když to ta nová loď, ta potřebuje 2350 lidí jenom na samotnou posádku. Jo? Takže v podstatě celá posádka nebo jako celá kapacita Titanicu tady v té nové lodi padne vůbec na to, aby ta loď mohla být v provozu. Samozřejmě jedná se o naprosto luxusní záležitost, včetně ubytování, jídla, hudby, společenských akcí, ale tady na těch lodích je spousta zábavy v podobě třeba největšího plovoucího akvaparku na světě s několika nejdelšími skluzavkami a 7 bazény. Nechybí tam bruslařský ring, lezecká stěna nebo třeba umělá vlna na surfování a řada dalších adrenalinových atrakcí, jako je třeba procházka po vysuté lávce přímo nad oceánem. To všechno naskládané do 20 pater. Celkem, no možná bych řekl příjemně, mě překvapilo, že pokud byste chtěli na takovou loď si koupit lístek na poslední chvíli, jo, takovou last minutku, tak na 7 dní by to vyšlo v uvozovkách jenom na 26 tisíc korun. Jo, což vlastně jako na to, jak strašně luxusní loď to je, mi to nepřijde tak hrozný. Pak jsem se ale jako dočetl, že získáte jako za tuhle cenu, teda nějakou úplně 5 kajutu bez okna a já bych teda bez okna rozhodně žít nemohl. Tak tolik jenom taková zajímavost, teď už Tomáš Klus a píseň. A pak.

ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spadne.

Krásné odpoledne, přátelé. I v klubu si uděláme takový malý výlet do Norska, tentokrát za norskou kuchyní. Takové to vepřoknedlo zelo nebo smažák, to byste u Norů hledali opravdu marně. Národní jídla tam vypadají jinak. Norskou specialitou je třeba brunost. To je takový speciální hnědý sýr. Prý si ho buď to zamilujete, nebo ho budete hned nenávidět. Nic mezi tím neexistuje. Já bych řekl, že je to dost podobné jako u nás tvarůžky. Taky neznám nikoho, kdo by řekl, ale jo, tak sem tam si dám. Ne, je to vždycky jako buď to fuj nikdy, anebo mňam to miluju. Brunost je vyráběný ze syrovátky, smetany a mléka, ať už kravského či kozího, nebo kombinace obou. Vyznačuje se sladkou chutí a prý trochu připomíná slaný karamel. Kdybychom ale hledali něco jako norské národní jídlo, byl by to rozhodně losos, kterého tam umí připravit na spoustu různých způsobů. A asi nejznámější pojem, pod kterým se skrývá právě losos, tak je gravlax. Jedná se o uzeného lososa s marinádou z kopru, soli a brandy. Za mě teda celkem odvážná kombinace. Já teda uzené maso obecně moc nemusím. Kopr, ten bych si klidně dal, ale znám třeba spousta lidí, kteří kopr a koprovou omáčku úplně nesnáší, takže myslím, že je to jako celkem odvážný. Velice oblíbené je také v Norsku jehněčí a skopové maso. Norové totiž chovají velké množství ovcí a tak se logicky objevují i na jejich jídelníčku. Podobně Norové chovají také losy a soby na maso, což pro nás je tak jako exotické zvíře. Co je dost kontroverzní, tak stále jedí velryby. Jsou jedním z mála států, který nepřistoupil na dohodu o zákazu jejich lovu. Na druhou stranu konzumace tam klesá, takže možná se k tomu také časem propracují. Norové také milují brusinkovou marmeládu. Co je zajímavé, tak jejich brusinky jsou chuťově výraznější. Proč? No, může za to tamnější klima. V Norsku totiž všechno zahradní a lesní ovoce roste o něco pomaleji a je proto menší, ovšem s výraznější chutí. Kde bychom zamířili mezi norské v uvozovkách chuťovky, tak tam existuje třeba pokrm zvaný smalahove, což je vařená ovčí hlava, jako k tomu asi není co dodat, že? Dost zvláštní je také lutefisk, což je sušená treska, která se několik dní namáčí ve vodě a následně v louhu, čímž se stane průhlednou a má takovou opravdu roztomilou, rosolovitou konzistenci. Taky mňamka. No a do třetice rakfisk. To je fermentovaný pstruh, který je známý pro svůj opravdu velice pronikavý zápach. No a co mě z hlediska jejich jídelníčku pobavilo, tak prý neoficiálním národním pokrmem je v Norsku mražená pizza Grandiosa. Ta byla poprvé uvedena na trh v roce 1980 a stala se tak moc populární, že se jí ročně v Norsku prodá zhruba 20 až 25 milionů kusů. Je to asi jako kdyby každý Nor ročně snědl 4 až 5 těchto pic. Tahle pizza je dokonce tak oblíbená, že si ji prý mnozí dopřávají i jako hlavní chod na Vánoce. Takhle úplně v krátkosti vypadá norský jídelníček, pojďme zase o kousíček dál.

Přátelé, v dnešním výletu do Norska se samozřejmě musíme podívat také na něco, co k Norsku patří naprosto neodmyslitelně a kvůli čemu tam jezdí i spousta turistů, a to jsou fjordy. Pojďme si nejdřív vysvětlit, co to vůbec fjord je. Jde o mořský záliv, což znamená, že ta mořská voda na tom místě významně vybíhá do pevniny. Jo, ale ne 10 metrů, ani 20, ale třeba 10 kilometrů. Vlastně tvoří takové účko směrem do vnitrozemí, jestli si to dokážete představit. Ale zároveň fjord je lemovaný vysokými, strmými skalními stěnami. Takže to vypadá prostě opravdu magicky. Celá tahle paráda vznikla tak, že během dob ledových se mohutné ledovce posunovaly z hor směrem k moři. No a protože ty ledovce byly obrovsky těžké, tak drtili všechno, co měli pod sebou a vlastně vyhlubovali do země díru. No a jakmile se dostali k moři, tak roztáli, no a celé to údolí se vlastně zaplavilo. Fjordy jsou tedy typické pro oblasti s výskytem historického zalednění, jako je právě Norsko, ale třeba také Grónsko, Kanada, Chile, Nový Zéland nebo Aljaška. Co se ale týče Norska, tak jejich pobřeží je v podstatě tvořeno stovkami až tisíci fjordů různé velikosti. A díky tomu je norské pobřeží dlouhé přes 100 000 kilometrů. Jenom pro srovnání, třeba Kanada, která má nejdelší pobřeží na světě, tak to pobřeží je zhruba 2,5x větší než to norské. Ale Kanada je 26x větší zemí, jo? Přitom to pobřeží má jenom 2,5x větší. Zkrátka, jako to samo o sobě celkem dobře vytváří představu o tom, jak členité to norské pobřeží asi je. No a ještě jeden příměr si dovolím. Kdybyste vzali celou délku toho pobřeží a narovnali ji okolo země, tak by pobřeží Norska obkroužilo naši planetu celkem 2,5x. Pokud byste hledali ten nejkrásnější a také nejnavštěvovanější norský fjord, našli byste určitě místo zvané Geiranger Fjord. To je 15 kilometrů dlouhý ledovcový záliv, který je od roku 2005 zapsán i na seznamu UNESCO díky své dechberoucí přírodě, strmým skalním stěnám a kaskádovým vodopádům. Tím nejslavnějším je vodopád Sedm sester, kde se traduje, že, nebo teda taková legenda o sedmi sestrách zamilovaných do jednoho muže, a on se prý nedokázal rozhodnout, kterou z nich si vybrat. Každopádně ten vodopád tvoří celkem jaksi očekávatelně 7 oddělených proudů padajících z výšky až 250 metrů přímo do vody. Opět malé srovnání, jo. Nejvyšší budova v Česku, AZ Tower v Brně, má 116 metrů, takže kdybyste tuhle budovu postavili dvakrát na sebe a ještě pár desítek metrů přidali, tak z takové výšky padá ta voda na vodopádu Sedm sester. Prostě jako to musí být skvělá podívaná. Já jsem teda v Norsku nebyl, viděl jsem jenom fotky toho vodopádu a toho fjordu, ale jako myslím si, že to musí být fakt uchvatný. Teď už Veronika B., Girls Power.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Přátelé, jako každou středu ani tentokrát nechybí síťovka. Dneska o nečekané hvězdě sociálních sítí. Jenom naznačím, že nejde o člověka. Více už Tereska Rašová.
1: Síťovka. Ahoj a čau. Tentokrát jsem do své tašky síťovky ulovila v moři sociálních sítí něco šedého, co umí mluvit, ale člověk to není. Nejspíš tušíte správně, že je to papoušek. Jmenuje se Apollo, je to papoušek šedý a je hvězdou sociálních sítí. Na TikToku sledovalo v prosinci 2024 jeho profil Apollo and Friends 2,9 milionů lidí. YouTubeový kanál Apollo and Friends odebíralo 1,58 milionů odběratelů. Na Instagramu měl 1,3 miliony sledujících. Jeho profily provozují Tori Lacey a Dalton Mason. Do popisku u instagramového účtu napsali: sleduj nás, snažíme se z Apolla vychovat nejchytřejšího papouška na světě. Dobrá práce, říká Apollo. Tento papoušek se vylíhl v dubnu 2020. V prosinci téhož roku si ho koupila Tori a Dalton ve Zverimexu v St. Petersburg na Floridě za v přepočtu asi 40 tisíc korun. Majitel před nimi přistřihl Apollovi křídla, ale Tori a Dalton mu je nechali dorůst do jejich přirozené podoby. Apollo umí mluvit a odpovídat na otázky, co je to, jakou to má barvu a z jakého je to materiálu. Tori a Dalton ho trénují pomocí techniky od Irene Pepperberg. Poslechněte si, co Apollo umí.
2: What's this called?
3: There's a bell?
2: What's this called?
3: Fire.
2: What's this made of?
3: Metal.
1: Dalton se ptá, jak se tomu říká. Apollo odpovídá bell, tedy zvoneček. Dalton se ptá, jak se tomu říká, a škrtne zapalovačem. Apollo odpovídá fire, tedy oheň. Dalton se ptá, z čeho je to vyrobené. Apollo odpovídá metal, tedy z kovu. A má pravdu, zapalovač je opravdu z kovu. Takhle umí Apollo odpovídat na spoustu otázek a dostává za to pistácie. Samozřejmě dělá i chyby, ale Tori a Dalton ho hlavně hodně chválí, když se například naučí nové slovo. Papoušek Apollo je dokonce držitelem světového rekordu z roku 2023 za to, že dokázal pojmenovat nejvíc předmětů za 3 minuty. Řekl jich správně 12. Poznal knihu, brouka, figurku Vária z videoher Super Mario Bros., korek, rostlinu, míč, kámen, lahvičku, blok, zvoneček, ponožku a klobouk. Za každé 4 předměty, které zvládl pojmenovat, dostal pistáci.
2: What's this called?
3: Book.
2: What's this?
3: It's a book.
2: What's this called?
3: Plant.
2: What's this called?
3: Block.
2: No. What's this called?
3: Rock.
2: What's this called? What's this called?
1: Papoušek Apollo umí pojmenovat i Shreka, ale říká mu Shrok. A kdo jsou ti Friends v názvu profilů na sociálních sítí Apollo and Friends? Jsou to další dva ptáci, Soleil a Ophelia. Přiletí na zavolání nebo sedí Tori na hlavě. Tak se mějte krásně. Pusinku vám posílá Apollo a zdraví vás Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.
0: Holky a kluci, já vím, že jsou prázdniny, že jste rozlítaní všude možně, ale i tak, kdybyste náhodou měli chuť na nějakou vaši oblíbenou písničku, buď to jen tak, nebo ji třeba chcete někomu věnovat, napište mi na vzkazovna @rozhlas.cz celý váš vzkázek, nebo klidně zavolejte, telefonní linka je 800 199 199 a určitě to dáme společně dohromady. Na vzkazovnu máme pár minutek, takže moc neváhejte. Ještě jednou mailovka vzkazovna@rozhlas.cz a telefonní číslo 800 199 199. Třeba někoho písničkou potěšíte.

A já vám pro změnu přísahám, že dneska budeme mít soutěž. Vlastně, víte co, pojďme se do ní rovnou pustit. Přes léto budeme mít soutěž každou středu a dneska mám takovou hezky tématickou soutěžní otázku. A velmi nápaditou, jo? Dobře, poslouchejte. Jak se jmenuje hlavní město Norska? A než začnete křičet ty odpovědi, dobře si poslechněte možnosti. Je to buď to město Berano, nebo město Jeleno, Sobo, nebo Oslo. Tak já myslím, že dospělí oceňují tuto kreativitu. Pokud víte, tak pište vaše odpovědi na radiojunior@rozhlas.cz. Z vašich mailů pak jednoho náhodně vyberme na konci příští hodinky, to znamená těsně před 19. hodinou, když to tak řeknu, a soutěžíme o nějakou tu hezkou knížku. Já záměrně neprozradím jakou, totiž pošleme jinou knížku, pokud dneska vyhraje slečna, a jinou, když vyhraje klučina, ať vám to trošku ušijeme na míru. A za mě to bude i větší zábava, protože je v tom takový ten prvek tajemna. Co vy na to? Tak ještě jednou, jak se jmenuje hlavní město Norska? Buď to Berano, Jeleno, Sobo nebo Oslo? Pište na radiojunior@rozhlas.cz. Vyhlášení krátce před 19.

Přátelé, míříme zpátky do Norska, kde je opravdu celá řada míst, která jsou ničím zajímavá. Ale teď nepůjdeme po těch klasických přírodních krásách, ale najdeme to vůbec nejzáhadnější místo v celém Norsku. Rozhodně zaujme všechny z vás, kteří máte rádi tajemno a hlavně nevysvětlitelné úkazy. Nad norským údolím Hesdalen se čas od času objevují nevysvětlitelné světelné jevy. Jsou to takové barevné koule, někdy zelené, jiné červené, modré i bílé, které blikají, pohybují se a mizí, někdy se objevují za denního světla, jindy v noci a někdy jsou na obloze dokonce dlouhé hodiny. V některých případech jsou světla tak jasná, že dokáží osvětlit i celé údolí. A pozor, rozhodně to není žádná novinka. Lidé si toho začali všímat někdy na přelomu 19. a 20. století. Jinými slovy, jsou to minimálně vyšší desítky let, co o tom víme. Třeba v osmdesátkách se to objevovalo i 20krát za týden. Dneska se barevné úkazy objevují zhruba 10krát až 20krát za celý rok. Fenomén přirozeně začal lákat nejrůznější záhadology a ufology, ti zatím vidí jako naprosto jasně mimozemskou civilizaci. Ono se to samozřejmě nabízí, ale záhadu zkoumají i vědci a seriózně. A proto v údolí Hesdalen postavili měřící stanici, která od roku 1998 sbírá o ukazu nejrůznější data. Říkají tomu systém AMS a funguje nepřetržitě. Má kamery, rádiový přijímač, magnetometr, snímá teplotu, vlhkost, prostě je spousta dat. Jenomže věda ani po letech nemá uspokojivé vysvětlení. A existuje nejméně 6 teorií o tom, proč ta světla vůbec se objevují. Všechny ty teorie jsou neskutečně složité, mají co dočinění s fyzikou a mě třeba baví ta, která předpokládá, že v údolí Hesdalen se nachází ložiska uranu, přičemž radioaktivní rozpad těchto prvků vede prý ke vzniku radonu a ten světelkuje. To jsou ta světla, která pak vidíme na obloze. Takhle, možná, že ani tahle teorie není pravdivá. Zkrátka na záhadě údolí Hesdalen je nejděsivější to, že po desítkách let výzkumu vlastně nikdo neví. Jo a mimochodem ještě jedna perlička, v samotné vesnici Hesdalen žije jenom 150 lidí, což upřímně jako té záhadě přidává ještě na lákavosti. Takový to místní ti by vám řekli víc. Mě to trošku připomíná naši nejnovější četbu na pokračování, nebo nejnovější podcast, a to s názvem Hlubina. Je o tom si řekneme více.

Přátelé, já jsem před chviličkou nakousnul to téma hlubiny. Je to jeden z nejnovějších seriálů Rádia Junior, který připravila Tereza Verecká. Dost možná si tohle jméno pamatujete, protože to je také autorka Oceňovaného lyžáku, který má také takovou lehce hororovou atmosféru. A já jsem třeba hlubinu poslouchal minulý týden. Byl to tuším čtvrtek a pátek. Já jsem si to rozdělil 2-3 díly, jeden den a 2 díly další den. A musím říct, že venku bylo 38 stupňů a já z toho měl husí kůži. Jako fakt to stojí za to. Takhle, za mě, já jsem na začátku byl malinko jako zmatený, jo, taková první jako minutka až dvě, tak jsem se v tom nějak nedokázal zorientovat, ale pak už dobrý. A za mě teda nejlepší díl je čtvrtý, jo, takže pokud jste jako skončili třeba u druhého a říkali jste si, a to mi už nestojí za to, fakt pokračujte, ten čtvrtý díl vás dostane. No a pátý samozřejmě jako rozuzlení, tak to je taky bezva. Já jinak naznačím, že celý ten děj se odehrává na jezeře Tichá voda, které je díky své mimořádné průzračnosti velice oblíbeným místem rekreačních potápěčů. Jenomže každý rok se tam někdo ztratí. Všichni si myslí, že se utopí, ztratí se tentokrát i malý Vojta a nikdo neví, kde je. Jenom místní trochu tuší. No a já nebudu více prozrazovat, mrkněte na to na našem webu, klidně celé prázdniny si můžete tuhle četbu poslechnout, nebo tenhle příběh na našem webu to bude neustále, na webu radiojunior.cz. Tak na to mrkněte, teď už pink, what about us?

0: Celé prázdniny na Rádio Junior se nesou v duchu Expedice Sever. Tento týden si povídáme o Norsku a já třeba strašně oceňuji, že i Star Paráda tomu tématu jde naproti. Co se bude dít? O tom už Klárka Nováková.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, jak si užíváte prázdniny? Doufám, že naprosto skvěle. Hitparáda Rádia Junior taky, protože si odjela na dovču. Místo ní se ale už v sobotu, 4. července, můžete těšit v 9 ráno na Star Parádu, ve které taky zamíříme na sever. A tentokrát vám budu pouštět ty nejvymazlenější a nejvychlazenější norské hity. Možná vás naprosto překvapí, kolik se jich tam urodilo. Z našeho vysílání asi znáte Markuse a Martinuse, nebo zpěvačku Emu, což je jejich ségra, těchto slavných dvojčat. Ale máme tam i spoustu dalších super songů a zpěváků a taky autorů elektronické muziky, jako je třeba Alan Walker. Ten skládá písničky i pro počítačové hry, třeba Death Stranding. Možná ale budete znát i DJ Kygo, nebo tiktokové megahity We Fell in Love in October od Girl in Red, nebo třeba od Aurory Runaway. A tím to nekončí, třeba Alexander Rybak je taky nor a do toho i houslista a složil naprosto úžasný song Fairy Tale. Můžu vám říct, že těch písniček je fakt hodně a že jsem naprosto nadšená, protože jsem netušila, že Norsko má takovéhle parádní pecky. Tak si naší Star Parádu rozhodně pusťte. Běží klasicky v čase, kdy běží Hit Paráda, takže v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5. Moc se těším, až si to všechno poslechnete a až mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz napíšete, který song se vám líbí úplně nejvíc a proč. Vyhrát za to můžete super ceny. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz ve Star Parádě. Tak ahoj, loučí se Klárka Nováková a příště bude Finsko o Norsku, ale až za týden. Tak čau.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, přátelé, 18. hodina je tady. Připomínám Expedice Sever přes celé léto na Rádiu Junior. Tentokrát míříme do Norska celý tento týden a v následující hodince vás ještě seznámím se slavnou norskou příčerou. Trochu se naučíme norsky a snad nám vyzběde čas taky na polární záři. Jinak jako vždycky, krátce po 18. hodině to bude zvídavec, četba na pokračování jako vždycky o 6:30, no a na závěr nás čeká vyhlášení soutěže. Později po 19. hodině bude mým hostem dneska nutriční terapeut a odborník na dlouhověkost Miloslav Šindelář a společně vás naučíme, jak se dožít stovky, jestli je to teda vůbec možné. Tak rozhodně poslouchejte, začínáme jako vždycky trochou zpráv.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Teplota mořské hladiny překonala rekord. Vědci naměřili 20,86 setin stupně Celsia. Nový rekord se dal podle vědců očekávat vzhledem k nástupu klimatického jevu El Niño. A i když jde o hodnotu jen o 3 setiny stupně Celsia vyšší než v roce 2024, podle odborníků je důležitý dlouhodobý trend. Teplota oceánů stále roste a to může způsobovat další problémy. Například větší riziko povodní, tání ledovců nebo narušení ekosystému. Zoo Ostrava slaví velký úspěch. Podařilo se tam odchovat vzácné mládě korunáče z Klaterova, největšího holuba na světě. Mohou mít na výšku až 79 cm a váží i přes 2 kg. V Ostravě se za 15 let, co tyto ptáky chovají, narodilo mládě poprvé. Dokonce v rámci celé Evropy se za poslední rok podařilo jen 4 odchovy. Důvodem je to, že tito ptáci jsou obecně velmi citliví na stres během hnízdění. Návštěvníci ostravské zoo mohou mládě vidět ve voliéře Papua. A co se počasí týče, tak dneska je oblačno až zatažено. Na většině míst také prší, někde jsou i bouřky. Teploty klesly v Čechách na 25, na Moravě a ve Slezsku zůstávají přes 30 stupňů. Zítra bude většinou polojasno a teploty 22 až 26 stupňů.

Holky, kluci, pokud byste jeli do Norska, tak se tam bez problému domluvíte anglicky. Statistiky říkají, že téměř 90% Norů umí anglicky na té úrovni, že se s nimi domluvíte, což mimochodem Nory řadí mezi nejlépe anglicky mluvící národy mimo země, kde je angličtina úředním jazykem. Pokud byste ale chtěli jít Norům trochu naproti, naučit se norštinu prý není až tak těžké. Norština je trochu jako němčina, jenom jednodušší. Říká se, že pro české studenty patří k těm nejvstřícnějším jazykům. Proč? No, například v norštině neexistuje složité skloňování nebo časování podle osob jako v češtině. Slovesa mají v daném čase stejný tvar pro já, ty, my i oni. Takže v češtině třeba řeknete já jdu, ty jdeš, on jde, když to Norové řeknou já jdu, ty jdu, on jdu. Jo, chápete, jenom to trošičku připodobňuju. A to je fakt jako zásadní zjednodušení. Obrovskou výhodou norštiny je také to, že sdílí velké množství slov s angličtinou a němčinou. Takže například norský výraz skole, což byste taky odhadli, že je škola, že jo? Ale je to dost podobné na anglické school nebo německé schule, že jo? Také jejich větná skladba je zcela logická a pravidla jsou velmi podobná angličtině. Jenomže i norština má svá specifika, která ji činí poměrně náročnou. Norština třeba patří mezi jazyky, kde je důležité nejenom to, co řeknete, ale význam slov se odvíjí i toho, jak to řeknete. Tedy jakým tónem. Zkrátka, stejné slovo tam může mít jiný význam podle toho, jak ho zaintonujete. Je to asi jako kdyby věta půjdeš ven měla jiný význam, když to řeknete půjdeš ven, nebo když to řeknete půjdeš ven. Takže jako musíte fakt dobře poslouchat. Ještě větším problémem je ale množství dialektů. Bez nadsázky lidé ze severu Norska nerozumí těm z jihu. Jeden by si řekl, že zrovna v 5milionové zemi by se mohli domluvit na jednotném jazyce a nekomplikovat to. Ale pokud se nad tím člověk zamyslí třeba už jen z geografického hlediska, tak mu dialekty začnou dokonale dávat smysl. Teď si představte, že Norsko má od severu k jihu více než 1500 kilometrů. To je vzdálenost zhruba z Prahy do Říma, jo, takže v tomhle světle už je to celkem pochopitelné. A z toho vyplývá ještě jeden poslední problém, a tedy, že v Norsku existují dvě oficiální verze jazyka, dvě spisovné formy. Při psaní se setkáte s variantami Bokmål, která je používanější a bližší dánštině, a Nynorsk, založená právě na venkovských dialektech. Kdyby něco podobného existovalo u nás, jo, tak třeba by bylo spisovné říct já jsem venku úplně stejně jako já jsu venku, jo, protože tak se to říká přece na Moravě. Norštinu tedy není vůbec těžké se naučit, ale dorozumět se v Norsku norštinou, naučenou ve škole, je paradoxně asi těžší, než se dorozumět anglicky. I v tom jsou Severané prostě sví. Teď už Gwen Stefani. Let me reintroduce myself.

0: Přátelé, dovolím si v rychlosti připomenout dnešní soutěžní otázku. Ta zní takto. Jak se jmenuje hlavní město Norska? Je to buď to Berano, Jeleno, Sobo a nebo Oslo. Co vy na to? Tak pokud víte, tak mi napište odpověď na radiojunior@rozhlas.cz. Soutěžíme o nějakou tu hezkou knížku, záměrně neříkám jakou, ať je tam takovej trošičku prvek tajemství, jo? Tak pište radiojunior@rozhlas.cz, otázka je jasná, jak se jmenuje hlavní město Norska a už za nějakou půl hodinku budeme znát vítěze. A teď je před námi ale zvídavec od Evči Zinkovičové, dneska na téma severských zvířat.
1: Zvídavec Evy Zinkovičové.
2: Zdravím všechny zvídavce. Také jste už zvědaví, co nás čeká dnes? Tak vzhůru do světa zajímavostí. Tak schválně, co víte o sobech? Tedy kromě toho, že sobí spřežení táhne Santovi sáně, aby Santa stihl doručit vánoční dárky. Dnes vám jednu zvláštnost o tomto obyvateli subpolárních a polárních oblastí prozradím. Soby žijí v extrémních podmínkách a dokázali se jim dokonale přizpůsobit. V oblastech nad polárním kruhem musí tito savci čelit v zimě nikdy nekončící tmě a v létě zase 24-hodinovému polárnímu dni. Na velké rozdíly v síle světla v létě a zimě jsou však skvěle vybaveni. Jako jediní savci totiž dokáží měnit barvu očí podle ročního období. Za dlouhých letních dnů jsou jejich oči zlatavě hnědé a v zimní černočerné tmě jsou tmavě modré. Ke změně zbarvení dochází v části okazvané tapetum lucidum, která leží za duhovkou a odráží viditelné světlo zpět do duhovky, tím napomáhá zvyšovat množství světla, které se dostane k fotoreceptorům, tedy ke světlo vnímajícím buňkám v oku. Tato vrstva oka některým zvířatům zajišťuje noční vidění. Lidé ji v oku nemají. Změna barvy na tmavě modrou umožní sobovi mnohem lépe vidět v temné zimě, dokonce i ultrafialové světlo. Jeho zornice je trvale rozšířená, tlačí na vrstvu oka tapetum lucidum a ta pak může odrážet i modré světlo, běžné při arktické zimě. Sob pak dokáže zachytit pohyb nepřítele i jiné nebezpečí na velkou dálku za téměř úplné tmy. Také lépe vyhledává potravu. Zní to skoro až magicky, že se mu mění barva očí, že? Představte si, kdyby tohle zvládly oči lidské. Teď je zima, takže by měl každý oči modré, v létě zase hnědé. Ale jak už víte, lidí se tohle netýká. Moji milí zvídavci, pokud chcete o měnící barvě sobích očí někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Jako vždycky, krátce po 18. hodině, i tentokrát je pro vás připravena vzkazovna. Pokud byste chtěli někoho pozdravovat a třeba takhle krásně breptat do rádia, jako jsem právě breptal já na začátku, tak rozhodně můžete. Buď to zavolejte na telefonní číslo 800 199 199 a budeme breptat společně. A nebo můžete napsat váš vzkaz na vzkazovna@rozhlas.cz. Přát si zkrátka nějakou tu písničku, buď to jen tak, prostě pro radost, a nebo třeba s tou písní můžete i někoho pozdravovat. Navíc, když zavoláte, jo, 800 199 199, tak můžeme i chviličku pokecat o jako vašich prázdninových plánech a tak, takže můžete. Dáme tomu pár minutek a uvidíme. Teď je Rita Ora a Anywhere.

A přece jenom nějaký ten vzkázeček tady máme, konkrétně od jedné z našich asi nejvěrnějších posluchaček, od Filomény, která si přála zahrát písničku od Adély Václavové, písničku V laboratoři, a posílá ji úplně všem posluchačům Rádia Junior. Tak já rád vyřizuju.

0: taky doufám, že se ještě dneska navečeřím. Každopádně teď už mám na telefonu Elišku. Eliško, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak se máš takhle o prázdninách?
1: Dobrý.
0: Dobrý, jo, tak jako neznělo to úplně nadšeně, ale jako dobrý. Co to znamená? Zatím žádný tábor třeba, nebo?
1: Ne, to má.
0: Ne, a chystáš se někam?
1: Ne.
0: Nechystáš, takže to bude vlastně jako domácí pohodička.
1: Jo.
0: Ale tak, to je taky dobrý. Eliško, máš nějaký nápad na písničku, kterou bychom mohli zahrát?
1: Od Kalena. Mhm. Pravý den.
0: Pravý den, tak doufám, že to tady ve rychlosti naťukám a najdu. A mezi tím mi můžeš prozradit třeba, jak teda budeš trávit ty prázdniny, když budeš doma. Jestli to bude jenom flákárna?
1: Jízda na kole.
0: Jo, takhle, sportování, to super, to jako velmi chválím. A jako ještě nějaký plán, jako nechceš se třeba přes prázdniny naučit nějakou novou dovednost, já nevím, jako plácnu, jo, ale třeba vařit, nebo já jsem se přes jedny prázdniny naučil anglicky, jo, a dodnes teda z toho těžím. Tak máš nějaký takový plán, nebo zatím jsi o tom nepřemýšlela?
1: Nepřemýšlela.
0: Tak mi, Eliško, ještě prozraď, jaký bylo vysvědčení?
1: Takže jedna čtyřka, dvojky a jedničky.
0: Člověče, z čeho byl ten čtverec?
1: Z angličtiny.
0: Z angličtiny, ajajajajaj, tak tam to nějak nesedlo, že? A tak není všem dnům konec, že jo? Za dva měsíce začíná nový školní rok, takže opět s čistým štítem, tak není proč vyšet hlavu. A ještě mi teda prozrať poslední věc, Eliško, komu budeme hrát tu píseň? Jen tak pro radost nebo pro tebe?
1: Pro všechny, kdo to poslouchá.
0: Dobrá, tak jo, Kellen a Praha Vídeň. Eliško, moc díky za vzkaz, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Holky a kluci, dneska to bude čtení z nového cyklu Strážce mýtu, první díl. Hlavním hrdinou je 13-letý Martin, který tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce, ovšem nečekaně se ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. No a čeká ho spousta dobrodružství a taky dost nebezpečí. Sám jsem zvědavý, jak se s tím popasuje. Tak přeju fajn poslech.

Již dlouho putuje po české zemi velký černý stín. Den za dnem, nekonečné týdny a měsíce, pátravě klouže po krajině podoben odrazu mraku, co na chvíli zakryl slunce. Je to orel jménem Perun. Jeho křídla jsou velká, jak most přes širokou řeku, kovově lesklá péra poskládaná, jak pláty brnění, jeho zobák a drápy nepřátelům zavírají oči hrůzou. Perun hledá člověka, jenž jako jediný může zachránit knihu mýtů a legend, kterou uloupila Morana. Musí svého vyvoleného najít dřív, než se navždy uzavře brána mezi jeho zemí minulosti, kde se čas nedělí na to, co bylo, je a bude, a zemí plynoucího času. Vyvolený jako jediný z lidí dokáže Peruna spatřit a podívat se mu do očí. V nejhlubším koutě své duše Perun doufá, že to bude statečný a čestný muž, dost silný na to, aby splnil své poslání. Když se naplní čas dne a na krajinu lidí padá šeť soumraku, objeví se v červáncích nad obzorem úzká štěrbina, kterou se Perun vrací každý večer do země minulosti. A vyměřený čas se krátí.

Kdo chce jet z Prahy vlakem do vesnice Velký Kámen, musí třikrát přesedat. V rozpáleném kupé vjel do Martina znovu vztek. Jak mu tohle mohli rodiče udělat? Vlastní rodiče, 2 měsíce prázdnin někde na venkově s cizím člověkem, bratrem svého dědečka, kterého nikdy neviděl, a za zády s věčně ukňouranou mladší sestrou Karlou. Ale na nádraží jeho starost o toho otravného spratka skončí. Skřípot brzd trhal uši nekonečně dlouho. Menší nádraží Martin snad v životě neviděl. V dohledu nebyl jediný dům, jen pole a louky. V tu chvíli vyjel ze zatáčky vůz tažený 2 koňmi. Nechával za sebou závoj zvířeného žlutohnědého prachu. Martin nevěřil svým očím, právě přijelo minulé století. Místo náhonu na všechny 4 kola, upocení smradlavý koně a žebřiňák. Všechno je špatně, blbě, zkažený celý prázdniny. Muž, co sehnal k Martinovi, měl odřené džíny, ošoupaný pásek a rozhalenou košili s vykasanými rukávy. Jeho tvář, kterou pokryli pavouci času hustou sítí vrásek, stínil slaměný klobouk. Ty jsi Martínek! Ne, Martin. Opravil ho Martin. Já jsem Václav. Otočil se muž na Karlu a pohladil ji po vlasech. A ty budeš, pamatuju si tě ještě v kočárku, pořád si jen vřískala takovým vysokým hláskem. Já chci domů, škytla Karla. Pokrčila nos a nafoukla tváře. Hlavně nebůl. Martin věděl, co přijde. Já nevím, kdo pořád vykřikoval, že chce za dědečkem, do přírody, za zvířátkama, na náš zámek. Máš, co jsi chtěla, tak neřvi. Nechceš si to zkusit s koňmi? Obrátil se na Karlu chlácholivě Václav. Vůz se rozjel, Karla si přisedla blíž k Václavovi a váhavě vzala opratě do rukou. Za chvíli už její klokotavý smích soupeřil s rachotem kol. Asfaltka, pokrytá vrstvou uschlé hlíny a prachu, nepozorovaně přešla v obyčejnou polní cestu. Martin nelhal, když Václavovi tak neomaleně říkal, že sem jet nechtěl. Stačilo málo a skoro celé prázdniny se koupal a potápěl v moři. Ale za tátou jela tentokrát jen maminka a oni tu zůstali s cizím pánem, který si hraje na jejich dědu.

Martin si lehl na vůz a zadíval se přímo do oslňujícího slunce. Prudký jas ho přinutil zavřít oči. Právě v té mámivé chvíli, kdy ztrácel vědomí a začínal se propadat do světa snů, projel jeho tělem mrazivý záchvěv. Jakoby slunce náhle pohaslo. Otevřel oči a prudce se posadil, ale kolem byla jen žhnoucí krajina a obloha bez mráčku. Jen na zlomek okamžiku zahlédl Martin na zlatavém poli velký černý stín, který rychle zmizel za kopcem. A jsme doma, prohlásil Václav hrdě. Stáli před domkem, který byl téměř přilepený ke skále, na níž se tyčily, nebo spíše skomíraly, zbytky kamenného zdiva hradu. Jeden sloup naznačoval, kde bývala hlavní brána, a díry v polorozpadlých hradbách svědčily o tom, že hrad už dávno dobyl poslední nepřítel. Čas. To je vaše, zajíkla se Karla. A ze snu o zámecké paní rázem zbyly trosky stejně ubohé, jaké viděla před sebou. Můj dům, můj hrad, řekl hrdě Václav. Snad zřícenina, ne? Martin vzal batoh a strnul. Zapomněl doma to jediné, co mohlo udělat tyhle prázdniny snesitelnějšími. Karla vycítila, že teď přišla její chvíle. Mile se na Václava usmála, podívala se úkosem na Martina a ta malá nevinná holka jí zmizela z tváře. Zapomněl doma notebook, chudáček. Normálně se bez něj ani nehne a pak ho klidně nechá ležet na stole v kuchyni. Máte tady internet? Nebo aspoň počítač, pane Václave? Zeptal se přehnaně zdvořile Martin, oči zaryté do země. Mobil ho zachrání. Tady není ani signál. Ale příště už tu určitě bude, slibuju. Martinův pohled vyjadřoval jediné. Žádné příště už nikdy nebude. Slunce se kloní k západu a na obzoru se brzy objeví první červánky. Perun nesmí promeškat okamžik, kdy se mu nebesa otevřou k návratu do země minulosti. Ani dnes nenašel toho, který by mohl zachránit dědictví, jež jim bylo svěřeno. A přece jednou pocítil zvláštní neklid. Letěl nad opuštěnou krajinou, po cestě jel rozhrkaný vůz tažený koňmi, na kozlíku seděla dívenka s mužem v klobouku a vzadu ležel malý chlapec. Obrovského orla, který se nad nimi vznášel, ani jeden neviděl. Ten jeho divný pocit. Snad to byl jen přelud z horka, pomyslel si zklamaně Perun. Zítra se tam vrátím, ale před strážcem o tom raději pomlčím.

Jako socha stojí pevně strážce, oči upřené k západu a vyhlíží svého přítele Peruna. Stříbrem protkané vousy a dlouhé vlasy zachytávají odlesk odcházejícího dne. Hrdá svatováclavská přilbice temní v záplavě rudých červánků. Strážce natáhne ruku, několik máchnutí křídel a na paži dosedá orel, velký jako obyčejný pozemský dravec. V tu chvíli poslední světlo obzoru pohasne a tma skryje zklamání. Vyprávěj mi o zemi, nad kterou si dnes létal, o tom, jak hladiny řek odráží oblaka, jak voní rozkvetlé louky. Perun se neklidně zavrtěl a poposedl. Nechtěl bych čeřit naději, nepiji z poháru falešných nadějí, zarazí ho prudce strážce. Perun se ošíval. Chtěl jsem ovšem pomlčet, byl to jen chlad, který mnou projel až po špičky křídel. Pozdě. Perun zahlédl jiskru, kterou zažehl ve strážcových očích. Chlad? Řekni mi, co jsi viděl, naléhal strážce. Nic, jen děti a starce, nikoho, kdo by zvedl hlavu. Strážce se otočil ke skále a kameny se rozestoupily. Vítalo je oslnivé světlo. Než však udělal první krok, tma ožila, přistoupila blíž a zaclonila světlo vycházející ze skály. Znamení Morany vypálilo do tmy zlověstný cejch. Ukaž se, Morano, zvolal strážce. Štěstí se od vás odvrátilo. Nevěřím, že váš zachránce vůbec kdy chodil po zemi, když ho nedokáže najít takový bystrozrak. Kde máte svého vyvoleného, který má znovu přečíst knihu? Pouhý splozenec vašeho strachu a bezmoci. To já budu číst v knize. A co přečtu? To pohltím navždy. Pak nebudeš mít, co by se strážil. Tvá naděje mizí každým dnem. Kniha bude prázdná. Moranin hlas praskal jako led. Strážce sekne mečem po znamení provázejícím Moranu. Jakoby spolikala to, co sebou přinesla, a ztratila se, aniž by se ukázala.

Skála objala strážce a Peruna svou jistotou a neslyšně se uzamkla. Procházejí obrovským sálem stáhlým žebrovým, vzklenutým do nedohledna, podepřeným kamennými sloupy a na každém hlavice jako tvář, z jedné strany lidská, z druhé zvířecí. Všude planou louče a uprostřed se neznatelně houpe kulatý lustr se stovkami svíček. Ve středu sálu stojí dlouhý stůl s rozličně zdobenými kamennými křesly. Kamenní rytíři, lokty opřené, hledí si do očí. Hrdě vztyčené hlavy zračí sílu a rozhodnost. Všichni v plné zbroji, drátěné košile pokrývají rozložitá ramena a širokou hruď. Válečné rukavice ze stovek kovových plátků mnozí dosud neodložili. Přilbice stejných tvarů, jen s rozličným zdobením, leží vedle plných pohárů. Meče zůstaly zastrčené v pochvách nebo jen tak za opasky, praporce rytíři opřeli o stěny. Zbroj i brnění je bohatě protkané různými ornamenty, každému jeho erb a znak. Jsou silou zakletou v kameni. V zadním sále stojí v řadě osedlaní vraníci, nehybní jako jejich jezdci za stolem, ale tenhle kámen div nepukne samou touhou. Jen vyrazit, koně nedočkavě pohazují hlavou, staví se na zadní, vše lapeno ve věčné strnulosti. Na konci řady stojí grošák, o hlavu větší než jeho druhové. Kamenné oči zvířete sledují každý krok svého pána. Strážce hladí chladnou šíji svého druha a šeptá mu do ucha: zítřek přináší naději. Už brzy spolu vyrazíme, Perun ho našel. Cítím to. Co nemohu vykonat já, dokáže on.

0: koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. I could never change your mind.

Krásné odpoledne, přátelé. Pokračujeme v expedici Sever a tentokrát míříme do norské mytologie. Kdyby existovala soutěž o nejslavnější norskou příšeru, pak by to pravděpodobně vyhrál Kraken. Název této příšery pochází z 18. století a je odvozen od staroseverského krake, což znamená vyvrácený strom. A když se nad tím zamyslíte, kraken bývá znázorňován jako obří chobotnice, což vyvrácený strom se svými kořeny dost připomíná, ne? O krakenovi se traduje, že dokázal svými chapadly obmotat celou loď a stáhnout ji pod vodu. A prý existují záznamy o této monstrózní mořské příšeře už od 13. století. Co je ale možná ještě děsivější, historka o krakenovi má nejspíš reálný základ. Když námořníci popisovali nestvůru s obřími chapadly, s největší pravděpodobností se setkali se skutečnými tvory z hlubin oceánu. A to buď to s krakaticí obrovskou, anebo kalmarem hamiltonovým. Oba dorůstají kolem 13 metrů, takže drobečkové to úplně nejsou. Nicméně na rozdíl od krakena určitě by nezvládli potopit loď a co víc, ani by se o to nejspíš nepokoušeli, protože jsou to plaší živočichové a do takové akce by se prostě nepouštěli. Možná ta legenda ale vznikla na základě toho, že krakatici viděli námořníci na vlastní oči, trošičku si to přibarvili a mýtus byl na světě. V čem by ten popis na krakatici taky seděl, tak je to, že námořníci se zmiňovali o obřích očích onoho monstra. A tady pozor, kalmar hamiltonův má skutečně největší oči v celé živočišné říši. V průměru měří až 30 cm, což pro vaši představu je velikost třeba fotbalového balónu nebo takového toho velkého jídelního talíře. Tyhle oči ale nemá na frajeření, ale z praktického důvodu, že je totiž ve velké hloubce i více než 1000 metrů pod hladinou a velké oči mu pomáhají zachytit i to nejmenší světlo v temnotě hlubin. Tak to byl příběh Krakena. My už si za chviličku vyhlásíme vítěze dnešní mailové soutěže, tak si na to ještě počkejte, za 3 minutky jdeme na to.

před 19. hodinou jsme si slíbili ještě vyhlásit výherce dnešní mailové soutěže. Otázka byla celkem jasná, jak se jmenuje hlavní město Norska. Já doufám, že oceňujete všechny ty možnosti, které jsem pro vás vymyslel. Berano, Jeleno, Sobo nebo Oslo. Tak pochopitelně velké zklamání, holky a kluci. Všichni jste měli správnou odpověď a nikdo jste se nenechali nachytat tady těmi krásnými možnostmi. A jednou z nich, kterou jsem vybral svojí patentovanou metodou Entendiki, tak byla Justýna Nekudová, která napsala: ahoj, hlavní město Norska je Oslo, s pozdravem Justýna. Tak Justýnko, právě za tebou směřuje dnešní cena, což bude krásná knížka. Záměrně jsme neprozradili, jaká přesně to bude, ale neboj se, přijde ti. Teď už Voxel nám už nic nechybí a za malý okamžik už si budeme povídat s Miloslavem Šindelářem, odborníkem na výživu a dlouhověkost, a zjistíme, jestli se můžeme dožít stovky.

0: Vára junior.
1: Díky zdravému životnímu stylu se můžeme dožít klidně 100 let. Jestli to tak je, nebo jakou roli v tom hraje životní styl. O tom si budeme dneska povídat s Miloslavem Šindelářem. Milo, ahoj.
2: Ahoj Petře, díky moc za pozvání a zdravím i všechny posluchače a posluchačky.
1: Ty jsi odborník na výživu a dlouhověkost. My jsme se tady konec konců společně slyšeli, já jsem to počítal, byly to nějaké 3, možná 4 roky. Co se u tebe změnilo za tu dobu?
2: Změnilo se to hodně, přestěhovali jsme se, ale jinak,
1: to, je velká změna,
2: jinak
1: to, je
2: to, co vlastně dělám, ten režim je pořád stejný, takže nezměnilo se toho zase tolik ohledně toho pracovního života. Dělám to, co mě baví, to znamená dělám výživu, dělám dlouhověkost, radím lidem, natáčím podcasty, natáčím videa na YouTube a na svůj Instagram.
1: Já tě sleduju pravidelně a zrovna dneska jsem se díval, že tvůj YouTube kanál, celkově všechna ta videa už mají přes 1 000 000 zhlédnutí. To je jako slušný úspěch, ne?
2: Wow, je to možný, to víš víc než já.
1: Ty to nesleduješ takhle?
2: Nesleduju to takhle.
1: A já jsem si myslel, že jste ten 1 000 000 třeba nějak oslavili doma.
2: Bohužel ne, ale asi bude muset, když mi to takhle říkáš.
1: Jinak pořádáš taky workshopy, různé přednášky, píšeš články, seš spoluautorem 2 úspěšných knížek, jestli můžu zmínit, Moderní výživa ve fitness, tu mám mimochodem doma. A moderní hubnutí.
2: Ano.
1: A čeho já si na tobě hrozně vážím, tak je, že informace, které šíříš, tak jsou vědecky ověřené. To znamená bez emocí a prostě tak, jak to fakt je. Co z toho všeho, co jsem teďka vyjmenoval, tě vlastně baví nejvíc?
2: Nejvíce mě baví asi ta popularizace vědy, předávání těch informací moderní a srozumitelnou formou. A zmínili jsme tady už právě třeba ta videa na YouTube, to mě baví velmi, natáčet videa. A potom hlavně i ty zpětné vazby od lidí. A přesně jak jsi říkal, že i třeba vy doma to sledujete, tak mě to strašně baví, když potom mi řeknou lidi, že třeba změnili svůj životní styl, že se mě v něčem inspiroval. A to je vlastně to, co mě na tom baví a proč to dělám.
1: A daří se ti ta pravidla nebo vlastně ty rady ohledně životního stylu a dlouhověkosti jako aplikovat i do svého vlastního života dodržovat?
2: Musím říct, že víceméně se mi to daří. Teď v poslední době je s jedinou výjimkou a to je spánek. Tam mám trochu rezervy, teď mám ten průměr za poslední týdny, měsíce něco kolem 6 hodin 50 minut. Chtěl bych se dostat aspoň na těch 8 hodin.
1: Jak jsem zmiňoval, holky a kluci, dneska se dozvíte, jestli je možné se dožít 100 a jestli je možné životní styl ovlivnit natolik, abyste se té 100 opravdu dožili. O tom si budeme za chviličku povídat.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, dneska s Peťou Ševčíkem u mikrofonu a mým hostem je odborník na výživu a dlouhověkost Miloslav Šindelář. Mílo, my už jsme to malinko nakousli, ale já bych se rád zeptal, co tě vůbec přimělo zajímat o tu dlouhověkost? Kde se to vzalo?
1: Wow, mě od malička zajímalo to, jak to v lidském těle funguje, proto jsem potom šel studovat i medicínu, všeobecné lékařství na třetí lékařské fakultě. Tam jsem bohužel zjistil, že úplně lékař nechci být a ve čtvrtém ročníku jsem odešel a vystudoval jsem přímo výživu, nutriční terapii na první lékařské.
0: Ty jsi skončil ve čtvrtém ročníku?
1: Ano.
0: Takže tři, jako takhle, a ještě na konci, ne čtvrtého?
1: Na konci, ano, takže dva roky mě zbývaly do konce, ale rodiče samozřejmě byli na mě trochu naštvaní. Ale
0: to
1: já to nelituju, protože mě to dalo strašně moc. Dalo mě to potom vlastně ty základy všech těch důležitých vědních oborů a těžím z toho v podstatě dodnes. A já jsem si opravdu uvědomil, že lékař někde jako v nemocnici bych nechtěl být a pravděpodobně bych nebyl šťastný. A ta výživa a dlouhověkost mě baví mnohem víc. A baví mě to jednak kvůli sobě a jednak i kvůli ostatním, protože si myslím, že to je jedno z nejdůležitějších témat v současné době, protože my se dožíváme čím dál vyššího věku, ale bohužel jsme také často nemocní a vlastně obecně populace přibývá, je nás na zemi čím dál více a proto je důležité zabývat se tou dlouhověkostí.
0: Co se pod tím ale představit? Dlouhověkost před 100 lety znamenalo, že se někdo dožil 60, ne? Dneska je to jako dost jinak.
1: Ano, je to takový těžko uchopitelný termín. V dnešní době právě třeba o dlouhověkosti mluvíme, když se někdo dožije nad 90 let. V České republice je ta střední délka života někde kolem 80 let. Muži se dožívají o trochu nižšího věku než ženy. A když se někdo dožije opravdu na 90 let, tak můžeme se bavit o té dlouhověkosti. A je to ale obecně nejenom o té délce života, ale ta dlouhověkost je možná hlavně o té kvalitě života. To znamená nejenom jakého maximální délky života se dožijeme, ale hlavně jak jsme potom aktivní, jak dokážeme přemýšlet a v jak dobré jsme kondici. A o to opravdu za mě jde.
0: Existuje tam nějaký biologický strop, kolik se člověk může dožít?
1: Ano, existuje. Ten biologický limit podle těch dosavadních studií je někde kolem 120 let. Byla jedna francouzská, Jeanne Calment, která se dožila 122 let a ona zemřela někdy na přelomu století a nikdo ji od té doby nepřekonal. Takže opravdu biologicky 120 let, ale my opravdu musíme vyhrát genetickou loterii, abychom se tady toho věku vysokého dožili a musíme udělat zřejmě jako i ty ostatní věci potom správně a abychom prodloužili tu délku života potom na...

0: a víc na tady ten biologický limit, tak je zřejmě potřeba nějakých zásadních průlomů třeba v léčbě nebo v biologii nebo v genové terapii, které pravděpodobně možná přijdou. Nevíme, jestli to bude za 5, za 10 let,
1: kežby,
0: anebo za jedno století. Kežby.
1: Kežbychom se to ještě dožili. Ale ty jsi to vlastně nakousl, jak velkou roli v té dlouhověkosti hraje genetika versus jakou roli hraje, dejme tomu, disciplína z hlediska životního stylu.
0: Mm-hmm. Ty studie právě třeba na jednovaječných dvojčatech, kteří jsou vlastně geneticky identičtí, tak tam se ukazuje, že zhruba 20% hraje roli genetika a 80% hraje roli na životní styl a prostředí.
1: A to je vlastně dobrá zpráva,
0: to
1: ne?
0: Je pro nás velmi dobrá zpráva, mm-hmm. protože my opravdu tu délku života můžeme z větší části ovlivnit, ale samozřejmě liší se to. Tady těch 20 versus 80% to se týká těch běžných lidí. Potom, když se podíváme právě třeba na centenariány, což jsou lidi, co se dožívají nad 100 let toho věku, tak tam už potom ta genetická složka hraje větší rozdíl. Proto často ta dlouhověkost koluje v rodinách. Takže když máte babičky, dědečky, pradědečky, prababičky, co se dožili opravdu třeba 90 a výše, tak máte i vy větší šanci, že se dožijete nadprůměrné délky života.
1: Děkuji, Milo, to jsi mě potěšil, protože moje babička se dožila 94.
0: Wow, skvělý, takže máš dlouhověkost v rodině a vyhrál jsi pravděpodobně ty správné geny.
1: Je, kéž by to tak bylo. Mě si trošičku připomněl s tím 80 na 20 genetika versus, teda disciplína versus genetika, je takovou tu myšlenku, kdy holky a kluci možná teďka o prázdninách se budete něco učit, třeba dejme tomu hrát na hudební nástroj, co byl teda můj případ ve vašem věku. Vemte si, že i tam je to velmi podobně, a tedy, že pouze 20% se uvádí je talent a 80% je píle, takže relativně každý se může dožít vysokého věku a relativně každý se může naučit, když to řeknu, hrát na hudební nástroj. A to jsem malinko odbočil. Takhle, Mílo, když za tebou někdo přijde a řekne, já bych chtěl se dožít té stovky. Čím začneš? Je tam nějaká kouzelná pilulka?
0: Samozřejmě začnu tím, že mu vysvětlím, že budoucnost je nejistá, ale my můžeme, že nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, ale my velmi výrazně můžeme tu pravděpodobnost ovlivnit přesně tím životním stylem. Já mám tady z toho důvodu 5 pilířů dlouhověkosti, který mají největší vliv na tu délku života. A tady možná někoho zklamu nebo možná i překvapím, nejsou to žádné zázračné pilulky, suplementy, genové terapie, ale to, co funguje nejlépe, je opravdu ten základ. Takže prvním pilířem je pohyb, druhým pilířem je výživa, a třetím pilířem je spánek, čtyřka, to jsou vztahy a různé psychologické a duševní faktory. A pětka, tam řadím všechno to ostatní. Tam jsou různé preventivní kontroly, prohlídky u zubaře. Je tam také možná sauna, což je zajímavý také prostředek pro dlouhý život. A možná tam budou i ty suplementy, což je taková ta třešnička na dortu.
1: Já se takhle, to vysílání si rozdělíme, takže o každém tom prvku si určitě popovídáme. Ještě jenom obecně k té dlouhověkosti. Je nějaký poznatek o dlouhověkosti za posledních pár let, za ty 4 roky třeba, co jsme se neviděli, který tě v poslední době fakt šokoval, překvapil, nebo to jde nějak třeba proti běžnému rozumu? Napadá ti něco takového?
0: Mě překvapilo to, že každý pohyb se počítá a zároveň to, že pohyb je zřejmě nejlepším lékem na dlouhověkost a stačí nám relativně málo, kdy opravdu ty zdravotní rizika můžeme velmi výrazně snížit. Ale nejde jenom o ta zdravotní rizika, o chronická onemocnění, ale jde i potom o to, jak se cítíme. Takže my, bohužel, většina z nás je špatná v tom, my nehledíme do té budoucnosti, my nemyslíme na tu prevenci, ale ono se týká každého z nás teď a tady. To znamená, my když začneme více se hýbat, více sportovat, lépe jíst, tak budeme potom mít více energie, lépe se nám bude spát a ovlivní to náš život ne za 10 nebo za 20 let, ale právě nyní.
1: Já někdy, když čtu takové ty vědecké poznatky, vědci říkají, že teď je to aktuálně takhle, tak mám pocit, že za 10 let to bude jinak. Setkal se s nějakou informací, která po pár letech nebo x letech byla jako úplně vyvrácena, je to úplně jinak, než se jako předpokládalo?
0: Ve výživě se to děje, ale řekněme, že si myslím, že už ty opravdu zásadní věci, které doporučují oficiální organizace, jako jíst hodně zeleniny, ovoce, jíst hodně vlákniny, a omezit průmyslově zpracované potraviny,
1: že
0: nějaké sladkosti, tak to už víme, tam už se nic opravdu nezmění.

0: se to v detailech. V minulosti to byly třeba vajíčka, který byly očerňovaný. My dnes už víme, že ten dietní cholesterol je v pořádku pro většinu lidí, takže těch vajec se nemusíme bát.
1: Já si dávám 3 denně teda.
0: To je naprosto v pořádku. Takže opravdu jako v těch maličkostech, detailech se to může potom měnit, ale ty základy tam zůstávají velmi pevné.
1: My za chviličku zůstaneme ještě u toho jídla a sestavíme si takový denní jídelníček pro inspiraci.

0: Krásný dobrý podvečer, holky a kluci. S Mílou Šindelářem, odborníkem na výživu a dlouhověkost, jsme si před chviličkou řekli, čím je ta dlouhověkost vlastně tvořena. Ono to zní jako takové lehce tajemné slovíčko, ale už víme, že je to pět prvků. Mílo, počítej se mnou, jestli to řeknu správně, jsem si to zapamatoval. Strava, pohyb, spánek, duševní zdraví a pak si říkal všechno ostatní.
1: Všechno ostatní. Máš to naprosto správně, je vidět, že mě sleduješ.
0: Všechno ostatní. Pojďme začít tím jídlem. Tam by mě hodně zajímalo, kdybychom si zkusili tady jenom tak orientačně sestavit takový jídelníček na den pro 10letého, 12letého človíčka, který nás třeba teďka poslouchá, říká si, možná na tom něco je, že jídlo neslouží jenom k tomu se zaplácnout, ale že se potom prostě budu cítit líp. Mm-hmm. Tak takhle, první otázka by směřovala k tomu, mám snídat nebo nemusím?
1: Za mě spíše ano, ale záleží na kontextu. To znamená, ta snídaně není zázračné jídlo, ale obecně, když se podíváme na výsledky studií, tak lidé a právě hlavně děti, tam máme nejvíce těch důkazů, případně dospívající, když opravdu snídají, tak se potom mnohem lépe stravují v těch pozdějších fázích dne. To znamená, nejedí často nějaký nesmysly, chipsy, fast foody, ale jedí prostě potom přesně tak, jedí potom lépe, protože ta snídaně opravdu zasytí, takže já snídat pro většinu lidí opravdu doporučuju.
0: Já třeba musím snídat. Dokud se nenasnídám, tak já dokonce nedokážu vůbec nic dělat. Já jsem takový zombie, kdo jdu do koupelny, že zuby, všechno. Prostě říkám, nikdo na mě zatím nemluvte, nejdřív snídaně a pak všechno. Je to jako síla zvyku?
1: Je to síla zvyku, dá se to vlastně odnaučit, přeučit. Naopak třeba lidé, co nejsou zvyklí snídat ráno, jim třeba špatně, tak dá se to zase potom odnaučit a postupně tam to jídlo zařazovat.
0: Jak dlouho to trvá vytvořit si takový zvyk? Což jako míním opravdu to, že člověk už automaticky dělá tu jednu věc, ani nad tím nepřemýšlí.
1: Ano, nedá se to říct úplně obecně, záleží jak často kolikrát to opakuješ, ten tvůj nový návyk, ale většinou to jsou týdny až měsíce, když potom to začneš dělat automaticky.
0: Co si dáme na snídani, Mílo?
1: Jo, tady záleží, co nám chutná, takže já většinou na tu snídani doporučuji, aby tam byly bílkoviny, tam často lidé chybují, to znamená, oni si dají právě třeba nějaké, řekněme, vločky s mlékem, s vodou, s ovocem, případně si dají nějaké cereálie a rozpustné v mléce a chybí tam bílkoviny. Mm-hmm. Takže to je jako častý problém. Tak já třeba můžu říct, co já doporučuji některým mým klientům, nebo co dělám já sám. Já většinou mám dva typy snídaní a začínám většinou den nějakým mléčným produktem, třeba skyrem, smraženým ovocem. Ten skyr, to je mléčný výrobek, je nízkotučný a je tam hodně těch bílkovin.
0: Ale pozor, já si pamatuju, a to mě zaujalo už před 4 lety, teda Mílo, a fakt si to pamatuju, že si říkal, že si dáváš ne ten 150-gramový, ale to velký
1: 350
0: balen. Wow, tak to si myslím, že drtivá většina lidí jako by nebyla schopná sníst a nikdy jako jaksi velcí chlapy, jako jak ty.
1: Není problém.
0: Není problém pro tebe.
1: 150, klidně vlastně potom, když nás poslouchá dospívající člověk, tak samozřejmě 150 gramů může být pro ně jako optimální snídaní. A já si k tomu dávám ještě většinou ty ovesné vločky a tady zase spousta lidí dělá problém nebo chybu v tom, že tam nemají dostatek bílkovin, takže ideálně si k těm vločkám dát třeba nějaký ten mléčný výrobek, jogurt do toho zamíchat s nějakým třeba mraženým ovocem a mají plnohodnotnou snídani.
0: OK, když se posuneme v tom dni, ty jsi říkal, že snídaně nám může nastartovat takový to, že celý den budu jíst správně, pojďme teda předpokládat, že jíme celý den správně. Jak by mohl vypadat oběd?
1: U dospívajících tam ještě může být dopolední svačina.
0: Takzvaná desátka.
1: Jo, ano, nebo přesní dávka, také jak se tomu odborně v uzovkách říká. Tak tam zase, když ten člověk má vlastně více pohybu, když má třeba nějaké tréninky, hraje kolektivní sport, tak u těch svačin je tam vyšší důležitost, protože tam on potřebuje regenerovat, potřebuje do sebe opravdu načerpat ty živiny, tu energii doplnit a tam ta dopolední svačina má smysl a tady to typicky může být právě třeba nějaké pečivo s kvalitní šunkou, vysokoprocentní nejvyšší jakosti, s nějakým sýrem a případně třeba jablko, banán k tomu, něco takového. Potom tam je ten oběd, tam většinou teda záleží ve škole, co udělá ta školní jídelna, ale zase většina dětí nebo dospívajících už má na výběr, že tam jsou třeba 3 varianty a tam, když si dá třeba nějaké maso k tomu přílohu a zeleninový salát, tak samozřejmě tu chybu neudělá.
0: Má vystaráno.
1: A má vystaráno, ano. Mm-hmm. Potom tam může být odpolední svačina, zase když ten člověk potom má více sportu, tak ty svačiny jsou výhodou, jak už jsem říkal. Tam může být podobná jako třeba ta dopolední svačina a večeře zase teplá, studená, je to téměř jedno. A právě třeba si ten dospívající člověk může to udělat doma nebo samozřejmě rodiče. Ale tady zase je důležité, aby to bylo komplexní jídlo, takže nějaká kombinace těch bílkovin, což může být právě maso, soja, luštěniny s nějakou přílohou, rýže, pohanka, těstoviny, ideálně zařazovat i celozrnné obiloviny, celozrnné výrobky s dostatkem vlákniny a k tomu samozřejmě buď nějaké ovoce nebo zelenina, což by měla tvořit ta zelenina a ovoce zhruba polovinu toho talíře.
0: Mm-hmm. Tak to já teda si dávám na večeři jako obrovský talíř té zeleniny a jako všechno ostatní tam skoro není vidět, jo. Ale chtěl jsem se zeptat, Mílo, co je pravdy na tom, že jídlo ovlivňuje naši náladu, to, jak se cítíme?
1: Ano, je to samozřejmě pravda, je to spolu úzce spojené. Mm-hmm. A obecně lidé, co jedí zdravě a mají třeba i dostatek pohybu, no to všechno souvisí spolu se vším, tak potom mají i lepší náladu. A zase naopak, když jíme velmi často nějaké ty velmi zpracované potraviny, fast foody a podobně, tak nás to může unavit, nemáme potom dostatek energie a našemu zdraví a samozřejmě potom i náladě to škodí. Nicméně tady bych chtěl zdůraznit to, že neexistují žádné zakázané potraviny a když si prostě jednou za čas dáme nějakou tu sladkost, dáme si klidně nějaký ten fast food, tak se nestane vůbec nic, ale... A pravdou je, že záleží na množství a frekvenci konzumace. Když to potom máme v jídelníčku opravdu každý den, tak je to samozřejmě velký problém a nesvědčí to našemu zdraví.
0: Je pravda, že jíst zdravě rovná se utratit víc peněz?
1: Nemusí to platit obecně, ale... je nutné lépe vybírat potom třeba v těch supermarketech. To znamená, můžeme vybírat relativně jako levné a dostupné potraviny, které jsou velmi kvalitní. I třeba já vždycky doporučuju právě třeba, když někdo nemá prostředky na čerstvou rybu, tak ať si koupí konzervu. Ať si koupí konzervu sardinek, ať si koupí konzervu tuňáka. Je to velmi dobrý zdroj těch omega-3 mastných kyselin. Případně potom zase čerstvá zelenina, ovoce, když není sezóna, může být trochu dražší, tak zase třeba mražené ovoce a zelenina je také velmi nutričně hodnotná a může tím doplnit ten pestrý jídelníček.
0: Někdy mám pocit, že když se dívám na sociální sítě, tak že je spousta převratných suplementů, spousta převratných jako jídel a způsobů, co si dát, jak nahradit normální jídlo něčím v prášku, něčím jako v lahvičce tekutém prostě. Jak mám poznat, že ten člověk, který to prezentuje, to se mnou myslí dobře? Že to není prostě nějaký výmysl, nějaká dezinformace?
1: Tohle je těžké, ale samozřejmě to už jste tady nakousl, když nám někdo bude říkat, že je tady něco lepšího, nějaký produkt, který je lepší než normální pevná vyvážená strava, tak je to samozřejmě nesmysl a už by nám to mělo jako rozsvítit tak ten varovný vykřičník v mozku, když nám někdo tady bude doporučovat nesmyslné suplementy jako náhradu té pevné, pestré, vyvážené stravy, tak je to samozřejmě velmi špatně. A tady je důležité sledovat, kdo to říká, jaké má třeba vzdělání a jestli to náhodou není třeba placená spolupráce, která by se samozřejmě měla označovat na Instagramu, ale narážím na to jako častokrát, že spousta influencerů bohužel tu spolupráci neoznačuje, takže myslet opravdu kriticky, nebrat zaručeně rady od influencerů, že jsou opravdu jako správné, že jsou nejlepší a možná se podívat i třeba na ty odborné doporučení oficiálních organizací, jako je třeba WHO nebo Světová zdravotnická organizace, EFSA nebo Česká společnost pro výživu.
0: Já si jednu z tady těch informací pamatuju, je asi 2 roky stará, kdy jsem měl pocit, že skoro každému teenagerovi a dětem se zobrazovalo, když už teda mohli mít sociální sítě, tak se jim zobrazovalo něco ve stylu reklamy na energetické nápoje, což mě osobně přijde úplná šílenost. Mílo, prosím tě, proč jsou energetické nápoje nevhodné úplně pro děti?
1: Je to velký problém v dnešní době a přesně jak jsi říkal, ten marketing často bohužel cílí na děti a teenagery. Mm-hmm. A tam není to o tom, že by tam byla vyložena nějaká toxická nebo zdraví škodlivá látka. Jde spíš o tu kombinaci látek a jde o to použití. To znamená, největší problém je takový ten začarovaný kruh. To znamená, dítě nebo teenager je často unavené, a protože prostě stává brzo do školy, večer sleduje sociální sítě, YouTube, Netflix a podobně, má málo spánku. A druhý den to samozřejmě řeší tím nápojem energetickým s kofeinem a také často s nadbytkem cukru. A ten kofein u dětí je velmi problematický, protože jim vlastně znesnadní ten spánek, to usínání, a ten spánek potom bude mnohem méně kvalitní. Takže to dítě nebo teenager se potom druhý den bude cítit zase mnohem méně vyspalý a zase to bude řešit tady tou berličkou, což je ten energy drink, a je to opravdu začarovaný kruh. A ta kombinace nedostatku spánku, nadbytku cukru a samozřejmě i toho, že tím energy drinkem vyměňuje ty kalorie anebo i ty tekutiny za to, co by měl opravdu konzumovat potom spíše, a to je třeba ta ovoce, zelenina, anebo právě ta čistá voda, což by mělo být vlastně základem toho pitného režimu. Takže je to potom takový začarovaný kruh a ve finále chronický příjem tady těch drinků může poškodit zdraví.
0: Už za chviličku probereme další z těch prvků dlouhověkosti, a tedy spánek, který jsme teďka už malinko brnkli na tu stronku.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.
2: Holky a kluci, Klub Rádia Junior pokračuje. S Mílou Šindelářem si tady povídáme o tom, jak se dožít 100 let. A zjistili jsme, že si to můžeme rozdělit do několika kategorií. Před chviličkou jsme probrali jídlo, tak lehce. Samozřejmě tolik času nemáme, abychom všechno mohli probrat úplně do detailu. A teď se pustíme do spánku. Mílo, já mám taky pocit, že přes prázdniny holky a kluci ztratí takové ty běžné návyky, kdy jdou třeba v 9:30 spát, v 6, v 7 hodin ráno vstávají, takže mají v sobě tu pravidelnost. Je to teďka problém, že přes prázdniny chodí spát v 11, o půlnoci a vstávají úplně jindy?
3: Je to lehký problém, ale já tady nechci moralizovat, protože jsem byl podobný nebo stejný. Ale opravdu to, co nám ta věda, ta data ukazují, je to, že naše tělo má rádo rutiny a pravidelnost. To znamená, není důležitá jenom ta celková délka toho spánku, kolik toho naspíme za tu noc, kdy tady vlastně v té věkové kategorii, co poslouchá Rádio Junior, tak je doporučována délka spánku 9 až 12 hodin za tu noc, opravdu kvalitního spánku. A potom ale druhá věc je ta pravidelnost, takže tam opravdu ten režim by měl být ideálně úplně jako stejný nebo velmi podobný od toho běžného režimu i z hlediska té školy. Takže přes prázdniny ideálně to tak nějak aspoň držet.
2: Dá se dospat? Ve smyslu, když jdu jeden večer spát o půlnoci a vstanu v 6, to znamená, mám nějaký ten spánkový deficit, dejme tomu ty 3 hoďky, když další den budu spát místo 9-12 hodin, mám to vyřešený?
3: Není to ideální, bohužel takhle to nefunguje. A tam naopak to dospávání nám zase může ten cirkadiální rytmus, to je vlastně ten biologický vnitřní rytmus, na který je naučené naše tělo,

0: souvisí to hodně se světlem a tmou, střídáním vlastně noci a dne, tak když zase takhle budeme přispávat, tak to může zase ten cirkadiánní rytmus rozhodit a ten další den potom zase můžeme mít problém usnout v tu hodinu, co potřebujeme. Takže ideálně je nemít moc velké výkyvy a držet ten režim stejný. A to neplatí jenom ale u prázdniny versus škola, ale platí to i o všední den versus víkend. Takže o víkendu bychom měli potom plus minus fungovat stejně. A tady doporučuji každému, abys to vyzkoušel. A opravdu, když tohle jako ty lidi vyzkouší, tak budou potom mnohem lépe fungovat, nebudou ráno unavení, budou stávat i třeba bez budíku, ale chápu, že někdy je to těžký s těma seriálama, s těma hrama, občas nás to opravdu, ty lákadla tady máme všude a je to velmi těžký se opravdu donutit do toho, abychom vstávali a chodili spát ve stejnou hodinu.
1: Trošku mířím i k takové myšlence, jak souvisí spánek s jídlem. Protože já, když půjdu jeden večer později spát, nedospím se do těch, ve vašem případě holka kluci, těch 9-10 hodin, by bylo fajn, ale budu spát jenom 6 hodin. Co mé tělo řekne další den z hlediska mého jídelníčku?
0: Řekne ti, že tělo nemá energii, budeš mít mnohem větší chuť, ale ne na zeleninu, nebudeš mít chuť na brokolici nebo salát, ale budeš mít samozřejmě chuť na ty energy drinky, na ty jednoduché cukry a na nějaké slaná jídla, takže právě třeba na nějaké brambůrky, chipsy a podobně. Takže to tělo se snaží tu energii doplnit, když ji nemá ve formě toho spánku a tam samozřejmě lidé, co mají nedostatek spánku, tak chronická spánková deprivace, ten jeho nedostatek vede potom i k obezitě, k přejídání a k dalším zdravotním problémům.
1: Co se s naším tělem vůbec děje, když spíme? Proč je to tak důležité? Proč to patří do dlouhověkosti? Proč se o tom vůbec bavíme?
0: Ten spánek paradoxně není ještě moc prozkouman, ale co opravdu víme velmi dobře, je to, že se přes noc ukládají vzpomínky a do té paměti. Ukládá se tam i to, co jsme se třeba předtím učili v té škole. A samozřejmě mozek se čistí. Probíhají tam různé vlastně opravy a detoxikační úlohy, funkce v tom mozku. A mozek se zbavuje těch odpadních látek, co tam opravdu nechceme. Takže my potom, když budeme spát málo, tak mozek se jich nezbaví úplně kompletně.
1: Nestihne to.
0: A nestihne to. A potom to samozřejmě je problém i z dlouhodobého hlediska. A lidé, co spí jako dlouhodobě je velmi málo, tak mají potom problém s mnoha chronickými onemocněními a problémy.
1: Já třeba mám v tomhle úplně dokonalý mozek v tom, že já vím, že když se něco naučím a vyspím se zcela normálně na další den, takže si to budu pamatovat. Zatímco, když se to budu učit celou noc, pak budu spát 2 hodiny, tak vím, že si to nebudu pamatovat vůbec.
0: Ano.
1: Takže v tomhle možná i takový malý tip pro vás, holky a kluci, do budoucna ve škole. Někdy je lepší se na to vyspat, než jako hrotit to, že se naučíte o stránku víc, protože dost možná si ráno nebudete pamatovat vůbec nic, nejenom tu stránku navíc. No.
0: Tohle mě vlastně teďka přivedlo k jedné zajímavé studii, kterou testovali, myslím si, že to byli vysokoškoláci, a tam opravdu ten spánek, ta délka spánku před tím důležitým testem nebo zkouškou, tak znamenala nebo predikovala, předpověděla úspěšnost. To znamená, studenti, kteří opravdu spali déle, tak měli potom mnohem lepší výsledky v tom testu nebo na té zkoušce, zhruba asi o 30%, že to byl jako velký rozdíl jako v porovnání s těmi, co opravdu jako ponocovali a snažili se to dohnat jako na poslední chvíli. Samozřejmě tuhle studii může zkreslit to, že samozřejmě ti, co byli jako naučení, tak šli spát v pohodě, měli čas spát, a ti, co neuměli vůbec nic, tak to doháněli a potom stejně měli špatné výsledky.
1: No tak na druhou stranu 30% to stojí za tu zkoušku.
0: Ano.
1: Ve smyslu jít se radši vyspat, protože 30% už je rozdíl mezi jedničkou a trojkou, možná si myslím.
0: Ano.
1: Takže být bámi, holky a kluci, tak to rozhodně vyzkouším. A tak se nabízí ještě otázka, jak teda docílit toho, abych zaprvé spal dostatečně dlouho, to je jasný, to si stačí naplánovat, že tak jasný. No jasný to je, ale udělat to je druhá věc. A jak mít teda kvalitní spánek? Jak docíli toho, že si to tělo opravdu odpočine? Dneska je totiž velký problém, že všichni do poslední chvíle koukají třeba do telefonu. Jak to vnímáš ty? Může to být problém?
0: Ano, může to být problém. Částečně i z hlediska toho modrého světla, kdy nám to blokuje tvorbu melatoninu, což je takový ten v uvozovkách hormon, který nám pomáhá vlastně usnout. Takže to je jedna strana.
1: Čili když budeme před spaním koukat do telefonu, budeme hůř usínat, tak?
0: Ano, ano, jo. Velmi pravděpodobně ano. A potom druhá věc je i ten samotný obsah, který konzumujeme. To znamená, když budu hrát nějaké velmi akční hry, střílečky a podobně, kterým jako nabudí, budu mít vysokou tepovku, tak samozřejmě potom budu mít problém usnout. Zároveň, když potom na Netflixu budu se dívat na nějaký horor nebo na nějaký jako thriller nebo akční film, tak taky budu mít potom problém usnout, protože náš mozek je samozřejmě nabuzen, naše tělo taky, a v porovnání s tím, když si dáme něco uklidňujícího. Takže
1: knížku?
0: Když už přesně tak knížku, ale když už chceme konzumovat ten obsah na sociálních sítích před spaním, když to třeba jinak nejde, mám s tím problém, tak aspoň si dát nějaký uklidňující obsah, abych potom neměl s tím usínáním takový problém. A co je zásadní, je ta spánková hygiena a rutina. A tady, co je velmi často podceněn faktor, tak je ranní vystavování se přirozenému světlu. Obecně se ukazuje, že když ráno po probuzení na sebe otevřeme okno, vyjdeme na balkon nebo jdeme pěšky do té školy, tak potom nám to nastaví ten cirkadiánní rytmus a i večer potom nebudeme mít takový problém usnout a budeme unavení tehdy, kdy máme být unavení. Takže tohle je třeba takový fuzovka hack, který používám u sebe i u svých klientů, když mají problémy se spánkem. Přirozené denní ranní světlo.
1: Na jak dlouho bych se měl třeba ráno takhle cíleně vystavit tomu světlu? Pokud někdo jako vstává s tím, že třeba nemusí, dejme tomu, do práce, do školy, tak stačí třeba 10 minut?
0: Nebo? Ano, ano. Všechno se počítá 5 až třeba 20, 30 minut je ideální po ránu.
1: Holky a kluci, to byl spánek a ještě rozhodně stihneme pohyb, tak poslouchejte dál.

0: Čau všichni, tématem dnešního klubu je, jak se dožít stovky. A společně s Mílou Šindelářem, který je odborníkem ve výživě a také odborníkem na dlouhověkost, tak probíráme jednotlivé prvky té dlouhověkosti. Bavili jsme se o jídle, bavili jsme se o spánku a rozhodně bychom neměli minout také sport, protože Míla určitě řekne, že sport je jedním z těch nejdůležitějších faktorů v životě. Já bych to rovnou přeskočil, protože tohle víme. Měli bychom to dodržovat. Jaký typ pohybu bys doporučil našim posluchačům? Myslím, jako, co by měli dělat? Jako, co se počítá jako pohyb?
1: Úplně každý pohyb se počítá. To je důležité tady zmínit na začátku, že každý pohyb má zásadní zdravotní benefity, když ho samozřejmě děláme správně. I s pohybem to můžeme přehnat. A většina oficiálních organizací doporučuje kombinaci toho silového tréninku, kdy posilujeme naše svaly, a kde je tam právě třeba nějaký odpor a může to být třeba i třeba vlastní tělo. A potom by tam mělo být to kardio. To je vlastně ten pohyb, kdy posilujeme hlavně náš kardiovaskulární systém, takže srdce, plíce, oběhovou soustavu a podobně. A u toho se trochu i zadýcháme, nebo i někdy trochu víc. A to je právě třeba kolo, jízda na bruslích, běh, svižná chůze, plavání. A ještě důležité tady zmínit, že bychom měli preferovat to, co nás baví, aby to pro nás bylo udržitelné. Stejně jako u té stravy je důležitý nevydržet tu dietu nebo ten stravovací přístup jenom týden nebo dva týdny, protože potom to samozřejmě ten velký efekt nebude mít. Ale když to dokážeme dělat dlouhodobě konzistentně, když to třeba nebude dokonalé ten režim, tak budeme mít naprosto skvělý výsledky. A většinou lidé, když dělají ten pohyb, co se baví, co jim přináší prostě nějaký dobrý pocit, tak potom mají tu konzistenci a mají ty skvělé výsledky.
0: My jsme předtím zhrnovali, co se děje s naším tělem, když spíme. Tak co se děje s naším tělem, když sportujeme? Nebo potom, co rozportujeme?
1: Wow, to je strašně komplexní téma. Děje se tam strašná spousta pozitivních věcí. To znamená, tělo na to samozřejmě reaguje, na tu zátěž, na ten sport, na ten pohyb, tím, že se snaží na to adaptovat. To znamená, my když třeba nestíháme s dechem, tak na tom dalším tréninku nebo na tom 10. a 20. tréninku, tak naše tělo se na to adaptuje tak, že potom se mu opravdu zlepší ta fyzička, že třeba se zvýší využití kyslíku v našich mitochondriích, což jsou ty buněčné elektrárny, zvýší se třeba kapacita přenášet kyslík pomocí těch červených krvinek neboli erytrocytů a potom i třeba ten silový trénink, kdy samozřejmě budeme cvičit s těmi činkami, budeme cvičit s vlastní vahou těla na workoutišti, cokoliv, tak naše svaly budou se zvětšovat a budou sílit, aby potom na tom dalším tréninku byly mnohem silnější.
0: Když to zjednoduším, když budu pravidelně cvičit, budu se cítit líp.
1: Ano, ano, je to tak. A ty pocity, a pozitivní nálada a podobně, tak ty poznáme už od prvního tréninku, protože tím, že cvičíme, tak se nám vyplavují endorfiny, co jsou hormony štěstí, když to zjednoduším, hormony radosti a dobré nálady. A opravdu po tom tréninku, když se nám třeba předtím nechtělo, tak se budeme cítit mnohem líp než před tím tréninkem.
0: Prosím tě, cítil jsi se mnohem líp po 106-kilometrovém cyklistickém závodě, který jsi absolvoval celkem nedávno?
1: No, jasně. Já jsem se cítil naprosto skvěle a hlavně proto, že bylo 34 stupňů venku a jel jsem přes 4 hodiny na tom kole, takže už jsem měl strašnou radost, že to mám za sebou, ale zároveň to byly neskutečné pocity, že jsem to opravdu dojel, že jsem to splnil a ty endorfiny tam opravdu byly.
0: A co, jaká byla motivace?
1: Byla to sázka.
0: Jo, takže dokázat.
1: No jasně, já jsem do té doby v podstatě nejezdil na kole, mě ho ukradli před 5 lety a já jsem začal jezdit na silničním kole, já jsem poprvé na silničním kole seděl 5 dnů před tím závodem, takže byla to sázka s kamarády, moc jsem nevěděl, do čeho jdu, ale možná i proto potom byly ty pocity takový, jaký byly, bylo to prostě úžasný. Občas prostě takovýto překonání, zjistit ten limit vlastního těla je naprosto skvělý.
0: 106 kilometrů si vůbec nedokážu představit, že bych zvládl. To si viděl v podstatě jako půl republiky, ne?
1: To zas ne, ale jsou borci, co tady to jezdí každý den úplně, úplně na pohodu, takže není to nic výjimečného, ale samozřejmě ten sport je potom náročný, ale je skvělý. Prostě lidi, co ať už jakýmkoliv způsobem sportujou, mají to rádi, tak já před nimi smekám.
0: Ty jsi říkal, že každý pohyb se počítá. Od toho pohybu ještě uděláme takový krůček opravdu malinký k tomu poslednímu prvku, kterým je duševní pohoda, duševní zdraví. Abychom se dožili vysokého věku, jak velkou roli to může hrát být jako, to zjednoduším hodně, v pohodě.
1: naprosto zásadní. A tady je to důležité i z toho hlediska, že nejenom, že naše nálada a duševní zdraví ovlivňuje i to fyzické, ono to je i z prostého hlediska tak, že my, když budeme mít dobrou náladu, budeme vyspalí, budeme dobře najedení, tak budeme mít větší pravděpodobnost potom jít na ten trénink a sportovat. A potom zase, když máme špatnou náladu, jsme nevyspalí, tak na ten sport nepůjdeme a je to zase takový ten začervený kruh a koloběh těch špatných návyků. Dobré je, že naopak ty správné návyky se také podporují a my, když budeme jíst správně, mít dostatek spánku, tak bude zase vyšší pravděpodobnost, že budeme cvičit a bude to všechno krásné.
0: Všechny ty prvky dohromady, co jsme zmiňovali, se zkrátka vzájemně podporují nebo i stahují k zemi.
1: Ano.
0: Jídlo, spánek, pohyb a s tím související i duševní zdraví.
1: Je to tak.
0: Holky a kluci, tak já doufám, že se dožijete stovky. Tady společně s Mílou, nebo lépe řečeno Miloslav Šindelář nám to tady krásně shrnul, i když řekli jsme si těsně před vysíláním s Mílou, že je to samozřejmě téma, kterému se Míla věnuje dlouhodobě. A trvalo by desítky, stovky hodin zmínit všechny informace, které by bylo nutné, abyste jako věděli k tomu, abyste se třeba fakt té stovky dožili. Milo, já ti každopádně moc děkuju, že jsi přišel, že jsi přijal pozvání k nám do klubu Rádia Junior opět po 4 letech a budu se těšit zase někdy na viděnou, naslyšenou.
1: Petře, já taky moc díky a díky všem posluchačům, přeju vám hezký večer.
0: Ahoj. A holky a kluci, před námi je samozřejmě Hajajova pohádka, tak vám přeju fajn poslech, loučím se s vámi a těším se na vás zase zítra ráno. Budeme opět válčit s norskou tematikou od 10 do 11, tak se na vás těším.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Kdo se vypraví na čundr, ten musí být připravený na všechno. A ničemu se nesmí divit. Ani setkání s mluvícím zajícem. Po první noci pod čirákem si budou děda a Tadeáš vařit trampskou polívku z kotlíku. Kdo si na ní pochutná? To se dozvíme už za chvilku. Další díl ze seriálu S dědou na čundru má název Všechno patří zajícům. Ať se vám krásně poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. Ráno dědečka s Tadeášem probudilo veselé pokřikování. Vstávejte, vstávejte, vstávejte!
1: Ještě chvilku, mami,
0: zabručel z polospánku Tadeáš. V zápětí mu došlo, že není doma v posteli, ale že je s dědou na čundru a leží ve spacáku na kraji lesa. Jak zprutka otevřel oči a uviděl jen malý kousek od sebe panáčkovat zajíce, rázem zapomněl, co se mu zdálo. A tak se nikdy nedozvíme, jestli se mu sny z první noci pod širákem vyplnili, jak prorokoval děda. Ale to nevadí. Každý sice rád vypráví své sny, ale poslouchat ty cizí nikoho nebaví. Což by dědeček jako dramaturg a režisér mohl potvrdit, kdyby ovšem nebyl zrovna čerstvě probuzený. Když zjistil, že na něj pokřikuje zajíc, pomyslel si, že asi ještě spí.
1: Ty se mi jen zdáš, viď?
0: Zeptal se.
2: Nezdám, nezdám, nezdám,
0: vypískl zajíc. Děda se zarazil, protože v divadle, kde pracoval, často připravoval pohádky, věděl, že v nich dobře funguje, když se něco stane třikrát.
1: Ty jsi pohádkový zajíc, proto říkáš všechno třikrát.
0: Zajíc zastříhal ušima. Já jsem původně velikonoční zajíček, co nosí na dílku, takže jsem pohádkový jen trošku, trošku, trošku. Dědeček se usmál. Jako zajíc z Alenky v kraji divů. Zajíc vyskočil půl metru do výšky a když dopadl na zem, zadupal. Já nejsem žádné Alenky, povídám, že jsem z Velikonoc, z Velikonoc, z Velikonoc. Ale teď už přece nejsou Velikonoce, teď je léto, vložil se do debaty Tadeáš. No právě, já chtěl být na světě pořád, ne jen o Velikonocích, tak jsem z nich pláchnul, pláchnul, pláchnul. A teď jsem tu a chtěl bych jít na čundr s vámi, s vámi, s vámi. Děda s Tadeášem se po sobě rozpačitě podívali. Umím boxovat, chlubil se zajíc. Boxovat? Podíval se Tadeáš.
1: Když zajíci brzy z jara bojují o samičky a o teritorium, klučou se tlapkami, jako by boxovali, vysvětlil mu děda.
2: Jo, jo, jo, přitakával zajíc. To byste ocenili, až potkáte nepřátele.
1: My nemáme nepřátele, zajíci. Neseme na zádech těžké batohy, přece si ještě nebudeme zatěžovat duši nepřátelstvím, usmál se dědeček.
0: Zajíc horečně přemýšlel, čím jiným by jim mohl být na čundru prospěšný. Pomohl mu Tadeáš, když oznámil, že má hlad.
2: Vím, kde najít mrkev, mrkev, mrkev. A není tam plot a nikdo to nehlídá, nehlídá, nehlídá.
0: Nelze popřít, že dědečka nabídka zaujala. Rozpoutal se v něm vnitřní boj. Trempa v jeho duši napadlo, že by se mrkev hodila do polívky, kterou by si uvařili v kotlíku na ohni. To se zamlouvalo i režisérovi v dědečkově nitru, protože ho lákala akčnost polního pichu. Jenže v dědečkovi sídlil také dramaturg. A ten zastával názor, že musí být pro vnuka vzorem a tudíž by se měl zachovat jako Mirek Dušín a prohlásit, že krást mrkev je nečestné a nesportovní.
1: Nejsme zloději, co nám nepatří, to nemůžeme brát, prohlasil po chvíli váhavě.
2: Vy nemůžete,
0: řekl zajíc. Však pro mrkev půjdu já. Zajíci nejsou zloději, když si vezmou, co chtějí. Kde pak? Zákon praví, že všechno patří zajícům. A když zajíc navíc navrhl, že je povede tajnými cestičkami, o kterých nikdo jiný neví, bylo rozhodnuto, že jde s nimi. Nebo vlastně oni s ním. Zaječí cestičky jsou určitě bezvadné pro zajíce, kteří mají na výšku jen něco přes půl metru. Lidé jsou ovšem podstatně vyšší a tak dědu a Tadeáše uhánějící za zajícem šlehalo trnité ruští. A uhánět museli, protože ušák pádil tempem, které by mu mohl každý maratonský běžec závidět.
2: Stop!
0: Zařval po chvíli dědeček. Zajíc ovšem nebyl zvyklý poslouchat režiséra, takže utíkal dál, ale Tadeáš se zastavil.
2: Co je, dědo? Já už nemůžu,
0: lapal dědeček po dechu.
1: Ať si běží, kam chce, dodal
0: a v skrytu duše doufal, že se zajíce zbaví. To se však spletl. Když se po nějaké době vymotali ze zaječích cestiček, spatřili svého čtyřnohého společníka, jak na ně čeká na okraji pole. To je dost, přivítal je. Já už mezi tím stihl opatřit tu mrkev. Hele, hele, hele. Vy doneste dřevo a tamhle na mezi můžete rozdělat oheň. Tak do práce, šup, šup, šup.
1: Chová se jako vedoucí výpravy, bručel dědeček nespokojeně, když Tadeášem chystali ohniště.
0: Ale sotva se oheň rozhořel a v kotlíku zavěšeném nad ním se začala vařit voda, dědečkova nálada stoupla. Hodil do kotlíku mrkev od zajíce a vytáhl z batohu špek, pár brambor a instantní polévku v sáčku.
1: Neříkej Ušákovi, že jsem tam dal pytlíkovku. On je určitě zastáncem biostravy, zašeptal Tadeášovi.
0: Pak přidali ještě pampeliškové listí a taky planý kmín a česnek. A dokonce i jetelové květy. Tadeáš si všiml, že pod mezí leží mrtvý rejsek. Nedáme ho tam taky, jako když pejsek s kočičkou vařili dort? Smál se.
1: Nikoli, chlapče. Rejsek je na chuť odporný, prohlásil dědeček.
0: Ty už si nějakého jedl? Podivil se Tadeáš.
1: Já ne, ale tvrdí to všechny kočky, které kdy rejska chytili místo myši. To je taková rejsčí obrana. Kdo rejska jednou ochutná, už víckrát žádného neuloví.
0: Asi i díky tomu, že nepřidali rejska, si na polívce pochutnali všichni. Tady až dokonce tvrdil, že ještě nikdy v životě nejedl nic lepšího. Dědeček se usmál.
1: Co si sám uvaříš na ohni, který si sám rozdělal, to vždycky chutná nejlíp, chlapče. Chudáci lidi, co to nikdy neskusili.
0: Mně to taky chutnalo, prohlásil zajíc. Odteď jste mý nejlepší kamarádi, kamarádi, kamarádi. Ale dál s vámi už nepůjdu. Tady jsme na hranici mého teritoria. Kdybych ji překročil, tak bych lezl jinému zajíci na území, které si na jaře vyboxoval on. A to se nedělá, nedělá, nedělá. Všichni tři společně dobře uhasili oheň a pak se rozloučili. Dědeček s Tadeášem šli sluncem ozářenou polní cestou, ale ještě dlouho se ohlíželi a mávali. Zajíc panáčkoval na mezi a taky jim mával, dokud mu nezmizeli z dohledu.
2: Dědo, myslíš, že ten zajíc byl opravdu kouzelný? Zeptal se Tadeáš.
1: Já nevím, chlapče, ale řekl bych, že je to stejné jako s vílami a s dobrým duchem tuláků. Buď jsou skuteční, nebo jsou to naše romantické představy. A není to jedno. Hlavní je, že jsme je potkali. To se každému nepoštěstí. Usmál se dědeček, vzal Tadeáše za ruku a vyrazili směrem, kde se slunce začalo zvolna sklánět k obzoru.
0: Dobrou noc.

0: další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: A teď už za námi přichází Pipi dlouhá punčocha. Pipi je živel, neřízená střela. Spolu s ní si můžeme hrát na píditele. Pirátskou písní přemoci strašlivě silného siláka Adolfa a nebo se vypravit na vzdálený ostrov, kde divoští kurekureduti kokosáky jedí s chutí. A bude toho mnohem víc, tak si poslechněte následující pohádku, kterou napsala Astrid Lindgrenová, pro rozhlas upravila Jitka Škápíková, režie Vlado Rusko, účinkují Barbora Hrzánová, Krištof Hádek, Rosita Erbanová, Pavel Rimský, Milena Steinmaslová a další. Pohádka Pipi dlouhá punčocha byla natočena v roce 2007 a já vám přeji báječný poslech.

0: Miku, Aničko, proč ještě nespíte?
1: Podívej, za okny protějšího domu se svítí.
0: Ve vile, vile, kule.
2: Ty to nevidíš?
0: Něco se vám zdá. Ten starý dům je přece dávno opuštěný.
1: Kdo tam dřív bydlel?
0: Jeden moc tlustý pán s malou holkou. Byla velká asi jako vy, nos měla jako brambůrek plný pich, dva rezavé copy jí trčely do stran jako antény. Měla dlouhé hubené nohy a byla hrozně hubatá. Stačí?
2: A proč už tam nebydlí? Kam se odstěhovali?
0: To je mi ale otázek. Zhasnout a spát. Ještě pusu. Tak a dobrou noc.
1: Dobrou mami. Noc. Ty, Tomíku, ale mně se vážně zdá, že se ve vile vile kole svítí.
2: Mně taky. Půjdeme to prozkoumat.
1: Teď? V noci?
2: Jasně. Jen co máma s tátou

0: Ahoj. Kdo jsi?
1: Pipi dlouhá punčucha. A kdo jste vy?
0: Já jsem Tom a tohle je moje sestra Anička.
2: Co tu děláš?
1: Bydlím. Ale co tu děláte vy?
0: Bylo nám divné, že se ve vilekule svítí, tak jsme...
1: Si na to šli posvítit. No jasně. Hele, zhasni tu baterku.
2: Vaše už taky spí?
1: Kdo?
0: Tvoji rodiče.
1: Já žádné rodiče nemám.
2: Ani trochu.
0: Každý musí mít nějaké rodiče.
1: Nesmysl. Na co? Aby ti posílali spát uprostřed největší legrace?
2: Třeba na to, aby ti dávali pusu na dobrou noc?
1: No, tak když vás to tolik zajímá, moje maminka je anděl. Tam... nahoře.
2: Opravdický? S křídlama?
1: Asi jo. Umřela, když jsem byla ještě malá. A tatínek se mi někde ztratil.
0: Odešel a nechal tě samotnou?
1: Neodešel. Uplaval. No, táta je totiž námořník. Pluli jsme spolu přes oceán. A najednou přišla veliká vlna a smetla ho přes palubu.
2: To je hrůza. A co budeš dělat?
1: Co by? Budu tu na něj čekat.
2: Nebuď smutná, Pipi. On se určitě brzy objeví.
1: Nejsem smutná. Jsem docela normálně veselá, jako vždycky.

0: Teď půjdeme stanovat.
1: Ty máš stan?
0: Ne, ale mám klobouk. Tak šup. A cestou si můžeme hrát.
1: A na co?
0: Třeba na píditele.
2: Kdo je to píditel?
0: Přece ten, co se pídí.
2: No, po čem se pídí?
0: Tak různě. Všude na světě se válí plno věcí. Hroudy zlatá, pštrosí pera, mrtvé myša, šroubky a matice. Tak, co si kdo najde? Je jeho.
1: Fakt?
0: No jasně. Jednou jsem se takhle pídila v džungli. A představte si, že zrovna uprostřed pralesa, kam ještě nikdy nevkročila lidská noha, jsem našla úplně zachovalou protézu.
2: A co pak si s ní udělala?
0: Darovala jsem ji jednomu jednonohému pánovi, který šel zrovna kolem. Byl moc rád.
1: Pipi, a nevymýšlíš si?
0: Jenom trošku.
2: Lhát se nemá, říká to naše maminka.
0: Taky už jsem o tom slyšela, jenže mě to nedá. Z ničehož nic se mi v hlavě vylíhne nějaká lež a já ne a ne se jí zbavit. Možná je to tím, že jsem žila dlouho v Kongu.
1: Proč sem pleteš Kongo?
0: Protože v Kongu nemluví pravdu vůbec nikdo. No, tam si vymýšlejí celé dny. Takže kdybych někdy náhodou zalhala, tak se na mě nezlobte. A vždycky si vzpomeňte, že jsem byla v Kongu.
2: Pipi, Tome, já jsem něco našla.
0: Vida, nějaký děda leží si tu na zemi a chrní. Je tvůj, Janičko.
2: To nejde.
0: Proč ne? S takovým pánem se dá dělat spousta věcí. Můžeš ho třeba zavřít do králíkárny a krmit ho pampeliškami.
2: Já ho nechci.
0: Tvoje chyba.
1: Pozor, tady je louže.
0: Páni, to není louže, to je hotové moře.
1: Musíme to obejít.
0: Samá voda, Tomíku, kde pak obejít? Přeplout!
2: Já bych už radši stanovala. Slíbila jsi nám to.
0: Nebuď nedočkavá, Aničko. Napřed musíme ztroskotat na nějakém pustém ostrově. No ne, nasedněte do mé boty rychle, no. Odrazit od břehu. Raz a druhý.

0: Tomíku, máš u sebe nějakou prázdnou lahev?
1: Na co?
0: Hloupá otázka. Prázdná lahev je při ztroskotání moc důležitá. Tatínek vždycky říkával, karamba pipi, kdybys šla na královský bál a zapomněla si umýt nohy, nic si z toho nedělej, ale kdyby si při ztroskotání zapomněla vzít sebou prázdnou lahev, je s tebou amen.
2: A proč?
0: To se dozvíš, až ztroskotáme.
3: A kdy to bude?
0: Jestli chceš, třeba hned. Pomoc, do lodi vítká voda, potápíme se.
2: Já se bojím.
0: Vylevejte vodu, čím se dá, rychle, rychle. Kde pak je pozdě? Co nevidět, půjde kocápka Ken.
1: Ale ne, už jsme kousek od břehu. Pojďte, skály.
0: To bude jistě pustý ostrov. Musíme k němu doplout za každou cenu.
3: Hurá, jsme zachráněni.
0: Prozatím ano.
3: Proč jenom prozatím?
0: Dokud se tu neobjeví lidojedi.
2: Lidojedi? Tomíku, já mám strach.
1: Neboj se.
2: Já se děsně bojím.
0: Tak postavíme stan a rozděláme oheň. Stan nás ochrání před lidojedy a oheň před dravými šelmami.
2: Tady jsou taky dravé šelmy?
0: Určitě. Hlavně komáři.
2: Tak to já bych radši stanovala někde jinde.
0: Nebojte se. Pipi vás ubrání proti všem.

0: do zaječích. Na pipi je totiž krátký a tak si to maže zpátky.
1: Já mám takový divný pocit, Pipi, když takhle zpíváš. Trochu se bojím, ale zároveň je to příjemné.
2: To já se jenom bojím. I když příjemně je mi přitom taky. Trochu.
3: Víte, čím budu, až budu velká?
1: Ne.
3: Námořním lupičem. A taky postrachem všech moří.
1: Páni.
3: No protože budu tuhle strašidelnou píseň zpívat tak hlasitě, až to všichni piráti zešedivý hrůzou.

0: smet.
1: Teda, já myslím, že bychom se měli vrátit.
2: To nejde. Jednou jsme trosečníci, tak musíme počkat, až nás někdo zachrání. Tomíku, napiš vzkaz. Pomozte, než zahyneme. Úpíme na pustém ostrově bez šňupacího tabáku.
1: Vždyť to není pravda.
2: Co není pravda? Že zahyneme nebo že úpíme?
3: Že úpíme bez šňupacího tabáku.
2: Ne, ty nějaký máš.
3: Nemám.
2: Anička nějaký má.
3: Nemá, ale...
2: A mám snad já nějaký šňupací tabák?
3: No nemáš, ale co pak šňupeme?
2: Poslyš, Tomíku, odpověz mi na jednoduchou otázku. Kdo nešňupe? Ten, kdo má šňupací tabák, nebo ten, kdo ho nemá?
3: To se rozumí, že ten, kdo ho nemá.
2: Tak vidíš, proč děláš zmatky?
3: Ale a co s tím vzkazem budeme dělat?
2: Co asi? Nic. Kdybys vzal sebou prázdnou lahev, dal bys papír dovnitř, zazátkoval bys ji a hodil do vody. Pak by nás přišli zachránit.
1: A když žádnou lahev nemáme?
2: Tak to vážně nevím. Asi tu budeme muset zůstat.
1: To nejde. My musíme zítra do školy. Paní učitelka říkala, že bude zkoušet násobilku.
2: Násobilku? Karamba. V tom případě se zachráníme sami. Posádko, nasedat! Vyplouváme zpátky na pevninu. Ahoj, ostrove!
4: Ahoj!
5: Dobrý den, děti. Posaďte se. A hned začneme s násobilkou. Kolik je? 7x5. Tomíku.
3: Prosím.
5: Nedáváš pozor, zíváš a neumíš látku.
3: Umím.
5: Neumíš a odmlouváš. Píšu ti 5.
3: Ach jo.
5: Povíš nám to, ty Aničko?
1: Já nevím, na co jste se ptala.
5: Aha, takže máš také za 5. Děti, co je to s vámi? Tak dozvím se už konečně. Kolik je 7x5?
2: Teda to je nápad. Dávat dětem tak hloupé otázky.
3: Pipi!
5: Kde ses tu vzala, holčičko?
2: Zkus hádat. Můžeš 3x.
5: Ty jsi nová žákyně?
2: Možná.
5: Tak to si tě musím zapsat. Jak se jmenuješ?
2: Pipilota, citronie, cimprlína, mucholapka, dlouhá punčocha.
5: Zvláštní jméno.
2: Říkají mi Pipi. Protože tatínkovi se Pipilota zdálo moc dlouhé.
5: Dobře. A teď mi řekni, kolik je 7x5?
2: To bys měla vědět sama. Já ti to říkat nebudu.
5: No, Pipi, takhle se mnou opravdu mluvit nemůžeš. A budeš mi vykat, rozumíš? Budeš říkat, paní učitelko, vy. Jasné?
2: Prosím za prominutí, to jsem nevěděla.
5: Tak si hezky pamatuj. 7x5 je 35.
2: A proč se mě na to ptáš, když to víš?
5: Ne, víš, ale víte. Vy.
2: No jo, zase jsem ti tykla.
5: Dobře, prominu ti to. Ale zdá se, že násobilka je na tebe moc těžká. Zopakujeme si raději sčítání a odčítání.

0: Ano, výborně. Snědli jich 8.
1: Jenže pak je zapil kefírem a dostal běhavku.
0: To stačí. Klid, tak dost, děti, dost. Nedělejte mi ze školy holubník.
1: Víš co, paní učitelko, mě ta tvoje škola nebaví.
0: Nebuď drzá, nebo půjdeš za dveře. Podívej se na sebe, jak vypadáš. Neovládáš látku, neumíš se ani pořádně učesat a obléct. Jediné, co dovedeš, je odmlouvat, vyrušovat a neustále mi tykat.
1: Tak já jdu. Ale víckrát mě tady neuvidíš, když jsi na mě taková.
0: Zaplať pánbůh, že už je ta nemožná holka pryč. Budeme se radši věnovat přírodovědě. Děti, kdo pak ví, co je na tomto obrázku?
2: Had.
0: Správně, toto je had.
1: Když už je řeč o hadech, tak vám něco povím.
0: Ty jsi

Sıçra!

0: bavit zpátky, okamžitě!
1: Tomíku, Aničko, jak bylo dneska ve škole?
2: Tak normálně, mami.
3: Doufám, že nebude chtít vidět žákovskou.
1: Ukažte mi oba žákovskou knížku.
2: No, nastar.
1: No tak, bude to?
3: Víš, mami, my jsme si dneska ve škole tak trochu hráli.
1: Hráli? To byla asi pěkně povedená hra. Oba máte pětku z násobilky a poznámku. Zívají, přitom se na mě otvírají pusu a navíc vyrušují s novou žákyní. Co to má znamenat?
3: Víš, to je ta nová holka, která bydlí.
2: Pšt.
1: Jaká holka?
2: Ale jenom taková nová.
3: Jmenuje se Pipi, má maminku Anděla. Tatínek se jí ztratil a dlouho žila v Kongu.
1: Aničko, Tomíku, nechte si ty legrácky, já na ně nejsem zvědavá. A máte domácí vězení, dokud se nenaučíte násobilku.
2: Jako když bičem mrská.
1: Jako když bičem mrská. Přesně tak.
4: Ach jo, kde dneska jsou? Proč nepřišli? Možná už je přestalo bavit kamarádice s tak protivnou a ošklivou holkou, jako jsem já. No, Pipi, jen se na sebe koukni do zrcadla. Pihy jako zrnka pepře, vlasy jako paprika a nos jako brambora. Hrůza. Ne, nesmím být smutná, musím být normálně veselá. Třeba ještě přijdu.

0: Bibi? Bibi?
1: Ahoj.
0: Promiň, nemohli jsme přijít dřív. Měli jsme domácí vězení.
2: Co je ti? Ty brečíš.
1: Já že brečím? Já nikdy nebrečím, abyste věděli.
0: Ale máš úplně červené oči.
1: Tomuhle ty říkáš červené oči, Tomíku?
3: To v Kongu byl jeden děda a ten měl tak červené oči, že mu policie zakázala chodit po ulici.
0: Proč?
3: No, protože si lidi mysleli, že na křižovatce svítí červená. Jen se někde ukázal, hned se zastavila doprava.
2: Přece je máš trochu červené.
0: Já vím, co potřebuješ, Pipi. Potřebuješ pořádně rozveselit. Víš co? Půjdeš s námi do cirkusu.
3: Kdybych věděla, co to ten cirkus je, třeba bych tam šla.
2: Cirkus?
0: Cirkus je zábava. Klauní, koně, provazochodkyně.
2: Ale měli bychom jít. Už to začne.
4: Vážené publikum, die Vorstellung beginnt, představení začíná. Před vaše ctěná kukadla teď přijíždět světoznáma krasojistkyně neodolatelná Miss Carmen Chita, eine schöne Dame, aby vám předvěsla znamenitá jízda na bělou.
2: Ten kůň je krásný a ta paní na něm taky.
0: Skáče salta, jako by byla z gumy.
3: Hej, Carmen Chito, drž se pevně, ať ti koník neschodí.
4: Poslouchej ty holčičko, ty vytiše a nerušit. A teď přijít obrovský těžká kousek.
1: Co to je toho?
3: Když jsem byla v Kongu, uměla jsem jezdit na koni i hlavou dolů a pospátku.
4: Sedla si ty mrňous a necekla, jasný?
3: Kdo jsi, že si na mě tak přišláš?
4: Já bych ředitelem cirkus, holčičko, jestli ty hned nevyclích a já tě abfuren odvést, fuč.
1: No jo, tak už se nestekej.
4: Telefášené publiku, meine Damen und Herren, náš skvělý program pokračuje. Za okamžik by uvidět zázrak Čechov, ein Wunder, der starke Adolf, nejsilnější muž světa, silný Adolf.
5: Den, dámy a pánové.
1: Je, Tomíku, Aničko, já ho znám. To je kápo všech pirátů, děsný Lotr Adolf.
2: Pirát?
0: A co dělá v cirkuse?
3: To by mě taky zajímalo.
5: Přečte si potlesk na později, až uvidíte, co dokážou moje svaly.
3: Možná už to svoje pirátské řemeslo pověsil na hřebík a tady si jenom přivydělává.
5: Zde! Tento krásný bělouš, krasojezdkyně Carmen Chitty. Vidíte? Stojí na zemi všema čtyřma. A já ho teď zvednu oběma rukama. A už se vznáší pod vrcholem šapito jako ptáček. A zde tato manéž. Vidíte? Je posypaná pilinama. A já teď dupnu.
3: Na tohle já se nemůžu dívat. Hele, dej toho koně dolů a přestaň tady dupat.
2: Buď tiše, Pipi. Ten silák je opravdu strašlivě silný.
0: Dupne tou svou tlustou nohou a bude z tebe placička.
4: Jak ty vidět, dámy a pánové, silný Adolf der starke Adolf stále držet koně nad hlavou jako pírko. O koně finebát, on na to zvykla. Ale já teď mít pro vás báječná nabídka, prývánke pod. Kdo z vás dosáhnou toho, že silný Adolf muset pustit koně dolů, tomu já vyplatit 100 krůnen, 100 korun. Tak prosím, kdo se přihlásila?
3: Já.
4: Ne, ty ne, in keinem fall, nechodila sem, ty jedna malá copatá ošklivá holka.
3: Proč ne? A zrovna půjdu. Nazdárek, Adolfe.
5: Ohleme se. My dva jsme se už někde viděli, co? Myslíš, že se tě polekám jako tenkrát? Ho, ho, ho, ho. Na Adolfa to už víckrát neskoušej.
3: Ho, ho, ho, ho. Netrůfáš si, co?
5: Ho, ho. S holkama se neperu.
6: Já se taky prát nehodlám. Ho, ho, ho. Mám lepší nápad. Dobře mě poslouchej, ty. Po strachu oceánů.
7: Obě

0: Zbrojnici!
1: Bravo, Pipi!
2: Tatínku Efraime, co tady děláš?
1: Hledám svou holčičku, ale to je na dlouhé povídání.
3: Prosím, holčičko, pijte, tady je ta 100 koruna, vyhrála jsi.
4: No, když jinak nedáš, já si ten papírek vezmu. Můžu si do něj třeba zabalit salám. Ale dál už se na cirkus koukat nebudu. Mě teď víc zajímá můj táta.
2: Já věděla, že za mnou musíš přijít, tati. Já věděla, že ses neutopil.
1: Kde pak já a utopit se? Co tě vede, dítě moje? Mě ve vodě nadnáší sádlo.
2: Jak ses celou dobu měl?
1: Představ si, že jsem se stal králem na ostrově Kurekuredutu.
2: Fakt?
1: Jo. Vyplavil jsem se tam na břeh, když mě ta velká vlna tehdy smetla z lodi do moře.
2: A co bylo dál?
1: No co by. Jako král jsem dopoledne vládl a odpoledne stavěl loď. Hmm. Když byla hotová, nalodil jsem se a namířil si to rovnou za tebou. Mí podaní volali Usumkuraku Somkara, což znamená brzy se nám vrať, tlustý bílý náčelníku.
2: Tvůj příjezd musíme oslavit.
1: Poslyš, Pipi, ještě pořád tak parádně lžeš.
4: Jenom někdy, když je na to čas. Myslím, že ty lžeš mnohem líp.
1: Ba ne.
4: Ba jo.
1: A ba ne.
4: Ba jo.
1: Ano, tak někdy takhle v sobotu večer Kurekuredutum trošku zalžu. Ovšem jenom pokud se během týdne chovají vzorně. Někdy uspořádám i menší večírek, při kterém si za doprovodu bubnů zalžeme všichni a taky si zaspíváme a zatancujeme. Čím víc lžu, tím Kurekuredutové bubnují silněji.
2: Páni,
1: no jo?
2: To já tady nemám. Občas si nalžu tak pěknou historku, že ji sama i uvěřím, ale že by mi k tomu někdo bubnoval, to ne.
1: Tak od teďka bude. Zbal si věci, Pipi, ráno odplouváme. Slíbil jsem svým divochům, že jim přivezu princeznu. A víš, co na to volali? Usumplusor, usumplusor!
2: Hurá, hurá!
1: Uhodlas.
2: Bylo by to prýma, táto Efraime. Jenže to nepůjde.
1: Proč ne?
2: Protože Tomíkovi a Aničce by tady bylo beze mě smutno. Ledaže...
1: Ledaže?
2: Ledaže bych je vzala sebou.
1: No to by šlo.
2: To by nešlo.
1: Ale to by šlo, ať se honem nachystají, loď už čeká.
2: To by právě nešlo, tati. Karamba. Museli by své mamince něco nalhat a to se nemá.
1: Karamba. Jo, tak to nevím, jak si s tím poradí.
5: Jez pořádně, Tomíku, a nedrop.
6: Mami, myslíš, že bychom mohli jet na prázdniny na ostrov?
5: Kolikrát ti mám opakovat, Aničko, že se s plnou pusou nemluví. A jestli myslíš ten ostrůvek v zámeckém parku, můžete poprosit tatínka, aby vás tam převezl v pramičce. Ovšem, když budete hodní.
7: Ale my jsme mysleli nějaký větší ostrov. Ostrov v moři.
5: Jo, to nevím. Taková dovolená něco stojí.
6: Tom myslí ostrov, kde žijí divoši.
5: Tak to rozhodně ne.
6: Proč?
5: Protože divoši by se od vás dvou naučili leda nespůsobně stolovat.
6: Ale my bychom tam moc chtěli. Ti divoši se jmenují Kurekureduti.
7: Mami, maminko, víš, že nás na ten ostrov pustíš. My už umíme násobilku i pospátku.
5: Vážně?
6: To je pravda. Všechno jsme se doučili. A na ten ostrov nepojedeme sami, ale s Pipi. Ona se čerstvě stala princeznou a chce nás tam vzít na prázdniny.
5: Aha, už jsem se lekla, že mluvíte vážně.
7: Ale to je vážně, mami.
5: Já vím. Nemáte v hlavě nic než prázdniny. Tak dobře. Hlavně si nezapomeňte vzít 2 spodní trička, až poplujete přes Severní moře.
6: Jasně.
7: Určitě.
5: 2 pro každého. Platí.
6: Platí.
1: Teda povím vám, že lepšího námořníka, než je má dcera, nenajdete. Korny bude spolehlivě i v tom nejprudším přívoji a nejzáludnějším mělčinem.
0: Sláva! Ať žije Pipi!
4: Johoho! Ostrov Kurekuredutů přímo ve směru přijde. Připravte kotvu!

0: To je od nich moc hezké.
1: Taky si myslím. Posaď se, Pipi.
2: Kam? Tady na tu bambusovou hromadu?
1: No dovol, to není žádná bambusová hromada, to je můj královský trůn.
0: Aha, promiň, tati.
1: Nic se nestalo. Tady sedávám vždycky, když vládnu. Mm-hmm. A ty jako princezna budeš sedávat rovnou vedle mě.
3: Usum plusor, usum plusor, usum plusor, usum plusor.
1: To stačí, divoši.
3: Mí vítat svého krále a jeho zrzavou dceru zas a znovu.
1: Povídám, stačí. Víš, Pipi, na tomhle ostrově žije jenom 126 kurekuredutů. To je ideální počet podaných. A někteří z nich už se naučili mluvit běložsky. Třeba tenhle?
3: Já jmenovat se Momo.
1: Vidíš?
2: Pipilota, těší mě. Ale proč přede mnou klečíš, Momo? Klidně můžeš stát?
3: To nejít. Já být obyčejný divožský hlídač. A ty být moc vznešený, bílý. Princesna.
0: Já jo. Já vůbec nebýt vznešený bílý princezna.
2: Já být jednoduše Pipi dlouhá punčocha. A vysedávání na trůně mě nebaví. Víte co? Pojďte nám radši něco zatancovat.
3: To mi rádi, diváci.

0: стачи, дивоши.
1: Принцезно пипипи. Тебе так годно, а выправовать нам о том, як то ходи в Йолеське замы.
2: To bych mohla. No jo, ale odkud začít? Tomíku, Aničko, pojďte mi pomoct. Tak třeba. Všechny bílé děti mít rády násobilku.
3: Říká se násobilku.
4: A krom toho to není pravda.
2: Ale je. Bílé děti mít násobilku moc rády. Bílé děti být celé pryč, když jeden den nemít násobilku.
3: Jak to mluvíš, Pipi?
2: Lámanou kure dučtinou přece, ale dost mě to vyčerpává.
1: Ty klidně mluvit bělošky.
2: Tak jo, když uvidíte bílé dítě brečet, je úplně jasné, že mu za A vyhořela škola, nebo za B, že má volno, nebo za C, že mu paní učitelka zapomněla dát úkol z návosilky. A jak to vypadá, když začnou prázdniny, to se vůbec nedá popsat. To se pak ten brek a řev nedá poslouchat. Děti táhnou ze školy za zpěvu smutečných písní a škytají pláčem při pomyšlení na to, jak dlouho bude trvat, než budou mít zase násobilku.
3: Ale Pipi, ty už si zase vymýšlíš.
2: No a?
1: A, no co to je ta násobilka?
2: Vysvětlím ti to, momo. Třeba 7 × 7 = 102 a 9 × 9 = 164.
4: Ale houbeles, 7 × 7 není 102, ale 49.
3: A 9 × 9 = 81 a ne...
2: Nesmíte ale zapomenout, že jsme na ostrově Kurekuredutu. Tady je jiné podnebí a všecko tu víc roste. Takže 7 × 7 i 9 × 9 tady musí být mnohem víc.
3: To by nám paní učitelka dala.
2: Její chyba. Má při tom svém vyučování víc myslet na divochy. A teď nám zase povídejte vy, jak to chodí tady na ostrově.
1: To mi moc rádi, ale mi nepočítala. Mi zpívala a tancovala. Usum plusor, usum plusor.

0: Tak na lenošení ho nezapomeňte. Já totiž lenošení přímo nesnáším.
1: Usum kurra, pipi kurra.
2: Nebrblejte, divoši. Pipi má pravdu. Je nejvyšší čas.
0: Na co, tati?
2: Musíme na pár dní odjet na sousední ostrov. Všichni ostrované pojedou se mnou. Všichni, kromě dětí.
0: A co tam budete dělat?
2: Společně oslavíme můj velkolepý návrat.
0: Takže budete lenošit, slavit a nic nedělat.
2: Víš, dítě, na sousedním ostrově mají moc dobrý šňupací tabak. Za pár perel ho dostanu spoustu. Pochop, je to vlastně taková obchodní cesta.
0: Chápu.
2: Jenom je mi líto, že to budete muset zůstat sami. Doufám, že vám nebude smutno.
0: Až mi ukážeš děti, kterým je smutno, když dospělí někam odjedou a nechají je doma, slibuju, že se naučím celou návosilku klidněji na přeskáčku.
2: To rád slyším. Tak tedy, děti, ahoj!
3: Jseš si jistý, Baku, že je to ten správný ostrov?
4: Že váháš. Když kapitán Dlouhá Punčocha tehdy v námořnický krčmě platil rum, a vysypal na stůl pytlík plnej perel.
3: Plnej perel.
4: No jo. Hned mi bylo jasný, že musíme jít po něm.
3: Hele, zrovna odplouvá pryč.
4: Taky to mám načasovaný. Počkáme, až bude dost daleko.
3: Jo. A co když se vrátí?
4: To on se vrátí. Na to vem jet. Ale než se vrátí, my dva najdeme ty perly a vyfouknem je slavnému Punčochovi pod nosem.
3: Jo.
4: Vyhodit kotvu.
3: Kotva spuštěna, Baku.
4: Nezvy tolik, Jimmy. Musíme být nenápadní.
0: Ty jsi nejel s nimi, Momo?
5: Ne, já tu muset zůstat. Já nesmnet od nikud nikam hnout, protože já být hlídač. Hlídač pokladů.
0: Na ostrově je poklad?
5: Samé perly. Bílé děti chtít vidět? Ano ne? Ano ne?
0: Bílé děti zajisté chtít ten poklad vidět? Ano jo, kde ho máte?
5: Perly být schované ve velikánské jaskyny, vysoko na skále nad mořská hladina. Tam být v bezpečí před námořními lupiči. Cesta totiž velmi nebezpečná a úzká. Kdyby člověku uklouznout noha, by to jeho konec, on by spadnul do moře.
0: Aspoň by si zaplavat.
5: On by dlouho neplavat. Sežral by ho zubatá ryba, šralok.
6: Pipi, vidíš to? V zátoce kotví nějaká loď.
7: Páni, má černou vlajku se skříženými hnáty.
0: Karamba, námořní lupiči. To je žůžo. Jdu se s nimi seznámit.
3: Vypadá to, že tady zůstali jenom tři děcka a jeden děda.
4: Tak s těma budeme hotoví jedna dvě.
3: Jo.
4: Sleduj, jak je přelstí. Dobrý den, milé dětičky.
0: Co tady chcete vy dva?
8: My jsme jeli jen tak náhodou kolem.
4: Jo, kolem. No. A tadyhle Jim z ničeho nic povídá. Baku, to jsem jako já.
8: To je jako on.
4: Co bys tomu řekl, kdyby jsme se trochu vykoupali? Tak jsme přirazili ke břehu, viď?
8: Jo, máte tady pěkný koupání?
0: Výborný. Hlavně pro žraloky, koupou se tu každý den.
8: Ty říkáš, že se koupat nemáme?
0: Naopak. Můj dědeček se tady koupal v loni a tenhle pátek už opustili z nemocnice. Dali mu tak parádní protézy, že mu je každý závidí. Hlavně, když s nimi mlátí po hlavě námořní lupiče.
4: Cože?
0: No víte, když si denně nemají zde aspoň do jednoho piráta, necítí se ve své kůži a zlostí sám sebe kouše do nosu.
8: Co to žvaníš, jak může sám sebe kousat do nosu?
0: Stoupne si na židli, aby dosáhl.
4: Tak dost. Já už ty tvoje povídačky nemůžu poslouchat.
0: Proč se rozčilujete? Jo, tak. Vy nevíte, že můj dědeček má nejdelší nos na světě. Má 5 papoušků a všichni se mu tam klidně vejdou. Sedávají tam jeden vedle druhýho.
4: Ty zrzavej spratku, ty seš ten nejprolhanější harant, jakýho jsem kdy viděl. Přiznej se, že je to lež?
0: Jo, je. Je to lež jako věž. Jo. Protože ten pátý papoušek musí stát na jedné noze. Ta druhá se mu už tam nevejde.
4: Táhni k čertu.
8: Baku, žralok, tamhle.
0: Vždyť jsem vám to říkala. Já nelžu pořád, jenom někdy.
8: Baku, já se v tom koupat nechci.
0: Tak to vyklopte. Proč pak jste k nám připuli?
4: Poslyš, co je pravdy na tom, že se tu někde v okolí loví perly?
0: Tady naděje perel, že se o ně zakopává.
4: Jo.
0: Potopte se a uvidíte.
4: A jinde by se nenašli?
0: Jasně, že našli. V jeskyni, až úplně nahoře na skále. Ale tam si asi netroufíte.
4: Co by ne? Lezem, Jimmy.
8: Lezem? No tak les radši první, Baku, ne?
4: Ne, les ty, Jimmy. Seš silnější.
6: To jsi neměla, Pipi. Co když tam opravdu vylezou a poklad seberou?
9: Ty se nebat, malička. Tyhle dva cestu nikdy nedojít.
7: A i kdyby se přesto vyškrábali až nahoru na útes, Pipi má přece svoji hrůzostrašnou píseň.
0: Jasně, Tomíku, ty jsi zkrátka hlava, ale musíte mi s ní trošku píchnout.

0: se z toho zpěvu úplně rozklepali kolena, Baku. Chytá mě závrať.
1: Nemohli by

0: ruku.
1: Tak pozor, klouže to.
0: Jimmy, já se neudržím. Podej mi ruku.
1: To nejde, baku, je to tady moc úzký. Já. Pádám.

0: Pomoc! Kroci!
1: Chtěli jste se koupat, Lenkové? Tak to máte. Už si na vás brousí zuby.
0: Přeženou nás!
1: Když budete rychle plavat ke své lodi, třeba to stihnete.
2: Plavčíme!
0: To po mně vaku!
1: Už jste skoro tam, no, ještě kousek. Vidíte, jak jste se pěkně vykoupali. A teď honem zvedněte kotvu a plavte domů, ať vás tady víckrát nevidíme.

0: Proč vzdycháš, Aničko?
1: Skoro jim závidím, že jedou domů.
2: Já taky.
0: Vám se stýská po nábosilce?
1: To ani tak ne, ale po mamince. Potom, jak mi každý den dává pusu na dobrou noc.
2: A jak přitom voní a...
0: V tom případě se musíme vrátit.
3: Ty chtí to odjet, pipipi. Ty mne tu nechat.
0: Už to tak vypadá. Bylo tady hezky, Momo, ale každá legrace jednou končí. Tak co? Nalodíme se, posádko?
4: Nalodíme.
3: Bohem, princezno, bohem, dety.
2: Podívej, Momo, loď krále dlouhé punčochy se vrací na ostrov.
3: Hurara.
2: Nezůstaneš tu sám.
3: Hurara.
5: Byl na ostrově klid?
0: Naprostý!
1: Ale Pipi, vždyť to není pravda.
5: Co se stalo? Kam jedete?
0: Vlastně tu žádný klid nebyl, tati. Strhla se hotová pohroma. Aničce i Tomíkovi naskákali ze sluníčka pyhy na nose jako zrnka vepře. Musíme se vrátit.
5: Tak šťastnou plavbu, ahoj!

0: nebo vám přeteče oceán. Já se vrátím, tak ahoj!
1: Poslyšte vy dva, radši si ta vaše spodní trička navlíkněte hned. Za chvíli vplujeme do Severního moře.
2: Víš co, Pipi, kdyby to jen trochu šlo, já bych nechtěl být nikdy dospělý.
0: To je fakt, Toníku. Dospělí si vůbec neužijou žádnou legraci. Jsou pořád jenom samá otravná práce a hloupé slušné chování. Jen co si člověk strčí přídle nůž do pusy, už je oheň na střeše.
3: A vůbec si neumějí hrát.
2: To je škoda, že musíme vyrůst.
0: Kdo říká, že musíme? Ha! Stačí jedna pilulka?
3: Snad pilulka ne.
2: Jaká?
0: Kouzelná. Když ji člověk spolkne, nikdy se z něho nestane dospělý.
2: Tak kde ji vzít?
0: V mé kapse. Mám poslední tři. Stačí jednu sníst a říct zaklínadlo strč prs krcká pililuklo. Nechci vyrůst čáry máry fuklo.
3: Říká se pilulko.
0: To bys tomu dala, Aničko. Když řekneš pilulko místo pililuklo, všechno se tím úplně zkazí. Kouzlo začne působit obráceně a v tu ránu začneš růst jako z vody. No tak co, jdeme na to?
4: Strč prst krcká pililuklo, nechci vyrůst čáry máry fuklo.
0: Tak, a teď nevyrosteme a nikdy nebudeme mít kuří oka ani jiné trápení.
2: Ale když nebudeš nikdy velká, nebudeš se moc stát tím námořním lupičem.
0: Co? Bude ze mě takový malý, vzteklý, zrzavý námořní lupič? A nebo taky ne. Třeba si na lupiče budu jenom hrát. Tak. A smutně.
3: To byla ale prýma plavba, Pipi.
2: My za tebou zítra zase přijdeme do vily Vilekuly, ano?
0: To nepůjde, Tomíku. Právě jsem se rozhodla, že ještě na nějaký čásek odpluju zpátky na ostrov Kurekuredutu. Mým pihám, totiž na rozdíl od těch vašich, sluníčko těsně svědčí.
3: A kdy se vrátíš?
0: Nevím, ale jednou určitě. Tak nazdárek.

0: veselé. Dobré ráno, Tomíku, Aničko. Tak jak pak jste se vyspali?
1: Mami, my už jsme se vrátili.
0: Ano, a odkud?
2: Přece z Tichomoří.
1: A na trička jsme nezapomněli.
0: Jistě, trička, už si vzpomínám. Vy jste měli zase pěkně divoké sny, co? Ale něco jsem vám chtěla říct. Představte si, že v tom starém domě naproti se dneska v noci svítilo.
2: To je divný. Ve vile Vilekule už dávno nikdo nebydlí.
1: A Pipi přece odplula zpátky na ostrov Kurekuredutu.
0: Já tomu taky nerozumím. Tak šup šup. Dneska je poslední den školy, zítra vám začínají prázdniny a s nimi spousta dobrodružství. Tak stávat, stávat, divoši. Jsem

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Již dlouho putuje po české zemi velký černý stín. Den za dnem, nekonečné týdny a měsíce pátravě klouže po krajině podoben odrazu mraku, co na chvíli zakryl slunce. Je to orel jménem Perun. Jeho křídla jsou velká, jak most přes širokou řeku, kovově lesklá péra poskládaná, jak pláty brnění, jeho zobák a drápy nepřátelům zavírají oči hrůzou. Perun hledá člověka, jenž jako jediný může zachránit knihu mýtů a legend, kterou uloupila Morana. Musí svého vyvoleného najít dřív, než se navždy uzavře brána mezi jeho zemí minulosti, kde se čas nedělí na to, co bylo, je a bude, a zemí plynoucího času. Vyvolený jako jediný z lidí dokáže Peruna spatřit a podívat se mu do očí. V nejhlubším koutě své duše Perun doufá, že to bude statečný a čestný muž, dost silný na to, aby splnil své poslání. Když se naplní čas dne a na krajinu lidí padá šeť soumraku, objeví se v červáncích nad obzorem úzká štěrbina, kterou se Perun vrací každý večer do země minulosti. A vyměřený čas se krátí.

Kdo chce jet z Prahy vlakem do vesnice Velký Kámen, musí třikrát přesedat. V rozpáleném kupé vjel do Martina znovu vztek. Jak mu tohle mohli rodiče udělat? Vlastní rodiče, 2 měsíce prázdnin někde na venkově s cizím člověkem, bratrem svého dědečka, kterého nikdy neviděl, a za zády s věčně ukňouranou mladší sestrou Karlou. Ale na nádraží jeho starost o toho otravného spratka skončí. Skřípot brzd trhal uši nekonečně dlouho. Menší nádraží Martin snad v životě neviděl. V dohledu nebyl jediný dům, jen pole a louky. V tu chvíli vyjel ze zatáčky vůz tažený 2 koňmi. Nechával za sebou závoj zvířeného žlutohnědého prachu. Martin nevěřil svým očím, právě přijel minulé století. Místo náhonu na všechny 4 kola, upocení smradlavý koně a žebřiňák. Všechno je špatně, blbě, zkažený celý prázdniny. Muž, co se hnal k Martinovi, měl odřené džíny, ošoupaný pásek a rozhalenou košili s vykasanými rukávy. Jeho tvář, kterou pokryli pavouci času hustou sítí vrásek, stínil slaměný klobouk. Ty jsi Martínek! Ne, Martin. Opravil ho Martin. Já jsem Václav. Otočil se muž na Karlu a pohladil ji po vlasech. A ty budeš, pamatuju si tě ještě v kočárku, pořád si jen vřískala takovým vysokým hláskem. Já chci domů, škytla Karla. Pokrčila nos a nafoukla tváře. Hlavně nebůl. Martin věděl, co přijde. Já nevím, kdo pořád vykřikoval, že chce za dědečkem, do přírody, za zvířátkama, na náš zámek. Máš, co jsi chtěla, tak neřvi. Nechceš si to zkusit s koňmi? Obrátil se na Karlu chlácholivě Václav. Vůz se rozjel, Karla si přisedla blíž k Václavovi a váhavě vzala opratě do rukou. Za chvíli už její klokotavý smích soupeřil s rachotem kol. Asfaltka, pokrytá vrstvou uschlé hlíny a prachu, nepozorovaně přešla v obyčejnou polní cestu. Martin nelhal, když Václavovi tak neomaleně říkal, že sem jet nechtěl. Stačilo málo a skoro celé prázdniny se koupal a potápěl v moři. Ale za tátou jela tentokrát jen maminka a oni tu zůstali s cizím pánem, který si hraje na jejich dědu.

Martin si lehl na vůz a zadíval se přímo do oslňujícího slunce. Prudký jas ho přinutil zavřít oči. Právě v té mámivé chvíli, kdy ztrácel vědomí a začínal se propadat do světa snů, projel jeho tělem mrazivý záchvěv. Jakoby slunce náhle pohaslo. Otevřel oči a prudce se posadil, ale kolem byla jen žhnoucí krajina a obloha bez mráčku. Jen na zlomek okamžiku zahlédl Martin na zlatavém poli velký černý stín, který rychle zmizel za kopcem. A jsme doma, prohlásil Václav hrdě. Stáli před domkem, který byl téměř přilepený ke skále, na níž se tyčily, nebo spíše skomíraly, zbytky kamenného zdiva hradu. Jeden sloup naznačoval, kde bývala hlavní brána, a díry v polorozpadlých hradbách svědčily o tom, že hrad už dávno dobyl poslední nepřítel. Čas. To je vaše, zajíkla se Karla. A ze snu o zámecké paní rázem zbyly trosky stejně ubohé, jaké viděla před sebou. Můj dům, můj hrad, řekl hrdě Václav. Snad zřícenina, ne? Martin vzal batoh a strnul. Zapomněl doma to jediné, co mohlo udělat tyhle prázdniny snesitelnějšími. Karla vycítila, že teď přišla její chvíle. Mile se na Václava usmála, podívala se úkosem na Martina a ta malá nevinná holka jí zmizela z tváře. Zapomněl doma notebook, chudáček. Normálně se bez něj ani nehne a pak ho klidně nechá ležet na stole v kuchyni. Máte tady internet? Nebo aspoň počítač, pane Václave? Zeptal se přehnaně zdvořile Martin, oči zaryté do země. Mobil ho zachrání. Tady není ani signál. Ale příště už tu určitě bude, slibuju. Martinův pohled vyjadřoval jediné. Žádné příště už nikdy nebude. Slunce se kloní k západu a na obzoru se brzy objeví první červánky. Perun nesmí promeškat okamžik, kdy se mu nebesa otevřou k návratu do země minulosti. Ani dnes nenašel toho, který by mohl zachránit dědictví, jež jim bylo svěřeno. A přece jednou pocítil zvláštní neklid. Letěl nad opuštěnou krajinou, po cestě jel rozhrkaný vůz tažený koňmi, na kozlíku seděla dívenka s mužem v klobouku a vzadu ležel malý chlapec. Obrovského orla, který se nad nimi vznášel, ani jeden neviděl. Ten jeho divný pocit. Snad to byl jen přelud z horka, pomyslel si zklamaně Perun. Zítra se tam vrátím, ale před strážcem o tom raději pomlčím.

Jako socha stojí pevně strážce, oči upřené k západu a vyhlíží svého přítele Peruna. Stříbrem protkané vousy a dlouhé vlasy zachytávají odlesk odcházejícího dne. Hrdá svatováclavská přilbice temní v záplavě rudých červánků. Strážce natáhne ruku, několik máchnutí křídel a na paži dosedá orel, velký jako obyčejný pozemský dravec. V tu chvíli poslední světlo obzoru pohasne a tma skryje zklamání. Vyprávěj mi o zemi, nad kterou si dnes létal, o tom, jak hladiny řek odráží oblaka, jak voní rozkvetlé louky. Perun se neklidně zavrtěl a poposedl. Nechtěl bych čeřit naději, nepiji z poháru falešných nadějí, zarazí ho prudce strážce. Perun se ošíval. Chtěl jsem ovšem pomlčet, byl to jen chlad, který mnou projel až po špičky křídel. Pozdě. Perun zahlédl jiskru, kterou zažehl ve strážcových očích. Chlad? Řekni mi, co jsi viděl, naléhal strážce. Nic, jen děti a starce, nikoho, kdo by zvedl hlavu. Strážce se otočil ke skále a kameny se rozestoupily. Vítalo je oslnivé světlo. Než však udělal první krok, tma ožila, přistoupila blíž a zaclonila světlo vycházející ze skály. Znamení Morany vypálilo do tmy zlověstný cejch. Ukaž se, Morano, zvolal strážce. Štěstí se od vás odvrátilo. Nevěřím, že váš zachránce vůbec kdy chodil po zemi, když ho nedokáže najít takový bystrozrak. Kde máte svého vyvoleného, který má znovu přečíst knihu? Pouhý splozenec vašeho strachu a bezmoci. To já budu číst v knize. A co přečtu? To pohltím navždy. Pak nebudeš mít, co bys strážil. Tvá naděje mizí každým dnem. Kniha bude prázdná. Moranin hlas praskal jako led. Strážce sekne mečem po znamení provázejícím Moranu. Jakoby spolikala to, co sebou přinesla, a ztratila se, aniž by se ukázala.

Skála objala strážce a Peruna svou jistotou a neslyšně se uzamkla. Procházejí obrovským sálem stáhlým žebrovým, vzklenutým do nedohledna, podepřeným kamennými sloupy a na každém hlavice jako tvář, z jedné strany lidská, z druhé zvířecí. Všude planou louče a uprostřed se neznatelně houpe kulatý lustr se stovkami svíček. Ve středu sálu stojí dlouhý stůl s rozličně zdobenými kamennými křesly. Kamenní rytíři, lokty opřené, hledí si do očí. Hrdě vztyčené hlavy zračí sílu a rozhodnost. Všichni v plné zbroji, drátěné košile pokrývají rozložitá ramena a širokou hruď. Válečné rukavice ze stovek kovových plátků mnozí dosud neodložili. Přilbice stejných tvarů, jen s rozličným zdobením, leží vedle plných pohárů. Meče zůstaly zastrčené v pochvách nebo jen tak za opasky, praporce rytíři opřeli o stěny. Zbroj i brnění je bohatě protkané různými ornamenty, každému jeho erb a znak. Jsou silou zakletou v kameni. V zadním sále stojí v řadě osedlaní vraníci, nehybní jako jejich jezdci za stolem, ale tenhle kámen div nepukne samou touhou. Jen vyrazit, koně nedočkavě pohazují hlavou, staví se na zadní, vše lapeno ve věčné strnulosti. Na konci řady stojí grošák, o hlavu větší než jeho druhové. Kamenné oči zvířete sledují každý krok svého pána. Strážce hladí chladnou šíji svého druha a šeptá mu do ucha: zítřek přináší naději. Už brzy spolu vyrazíme, Perun ho našel. Cítím to. Co nemohu vykonat já, dokáže on.

si zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dne.

Jsme víc než stíny zapomenutých bohů. Všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

spomínam na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo. Řekni, co je tvojí nejsilnější hodnotou, je to kariéra nebo vize s rodinou, o tom poslední dny často přemýšlím, jedno bym a potom zas vůbec netuším.

Někdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty, kdo vlastně řídí naše pocity, kdo s námi mává. Někdy říkáš klidně běž nebo stůj, pro jistotu nikdy neriskuj.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Veď jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
1: Kouzlí kránu.
0: Otevírám peklo bránu,
2: ej.
0: Ve svém kotli lekt

0: 你这是老爸脾气。
1: Posloucháš? Radio Junior. Mix Live, Mix Live.